že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables, startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Vickymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga. A teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

To už je z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům. Pěk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takový soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starý, tedy vytesaný, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko odtud právě. A na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců, kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hop a pět koní na zadní tlapky a také odešla k pudlici. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli v odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratulovala a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: No. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: Asi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Vojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A možná se něco, paní Sasky?
1: Skúste.
3: Určitě.
5: Tak, paní Sasky, vy jste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy jste se narodila, vy jste šli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky jste prežila v Tornále?
3: Ne, tak bolo? Já jsem se narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam
5: ano.
3: Na maminku přišlo nějak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my jsme se v té Tornále potom setkali. Byla jsem tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasně. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky zdravím. Pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. A? Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super. To tam zapsáno, děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme, hezký den přejeme, tak pozdravujte pejska.
3: Hezký den, naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano, tak přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích, tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americký tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familia, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très bien. Ah. De la calefio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi... Chvilku koukali, pak řekli, pardon. A odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipnej a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, je globální. Skoro multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chase je konci pasí, on je řekl, on papa, on je se, on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v uvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě, jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo? Takže do dneška umím tu úvodní větu. Já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu. No prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená? Pak,
3: dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Krásný,
3: doufám,
1: krásný.
3: Že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já rozumět nebudu, vy ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No, jo.
1: Tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Kleppl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režisera.
1: No
2: tak,
1: prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenko, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Kleppla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Blotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavo, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda. Na kladině obočí. A švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řeku, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, ano. Paní Saskyně, máte ráda
2: ještě,
1: sport?
2: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bédovi no. Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně
1: tak
2: dlouhý,
1: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. Jo, tak teď to je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování anebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo. Ale moderátorka už. Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu, já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Paní Burešová, já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Povodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří. Jo, no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno.
2: No, no. Jo, bohužel.
3: Dobře. No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné. Tak.

0: víte,
1: to mě těší.
0: Je to a ráda bych dala hlas za A a popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
2: Děkujeme.
1: Užijeme si to na zahrádce.
0: Ať se vám stále daří.
2: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
1: Ano,
2: víkend
1: děkujeme, má ať se vám taky daří.
2: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
1: Ajajaj.
2: Máte ráda teplo? Asi ne.
1: Ano,
2: ne?
1: Ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
2: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
3: Ano, slyšíme se.
2: Slyšíme se, Josefe, povítejte.
3: Ano, dobrý den. Den a hlavně zdravíčko, paní Sestí Budešovo i vám.
1: Děkujeme
2: a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Budešovou.
1: Ano, dobrý den,
4: paní
1: dobrý,
4: Budešová. Dobrý, přeji dobrý vám den. Vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno. Příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
1: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
2: Přesně tak. Díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto Lubomír Kostelka, to může spustit s ním, tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
5: Pane Borule,
6: dobrý večer.
5: Oni jsou moc hodní.
6: Ano, koukám.
5: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
6: No, já se nezlobím.
5: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc láskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
6: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupí to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
5: Petře, jsme sami?
6: Kláro, kde máte vánočku?
5: Prosím.
6: Já jsem si totiž trošičku zdymnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
5: Ani krok. Nepřibližujte se.
6: Takže mám kráčet.
5: Petře, propadám se hambou, ale musela jsem přijít. Byl to silnější než já.
6: Kde je Oskar?
5: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava. Že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu. Znáte jeho klub?
6: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá. Víte, že...
5: Petře! Já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
6: Co pak?
5: Dejte mi cigaretu.
6: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
5: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
6: Ježišmarja, jo.
5: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
6: Ne, tak to není.
5: Nemáte si s kým promluvit.
6: Vy přeháníte.
5: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
6: Vy no.
5: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
6: Ano, jsem jako trosečník.
5: Co to bylo?
6: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
5: Ano,
6: já mám zastydlou úplně bíbu.
5: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
6: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
5: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
6: Adolf s Dominem, já
5: ne,
6: to tušil.
5: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
6: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
5: Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této

scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva. Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Saskou Budešovou, těšíme se na vás. SMSky Humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli, a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Farář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že jo?
3: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. V Českých Budějovicích je nové centrum pro onkologicky nemocné ženy. Horní Stropnice dnes ožívá včelařským řemeslem. Připomínají si tam Světový den včel. Bude slunečno, teploty vystoupí až k 25 stupňům. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Oběť útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici zasahovala kvůli pobodání. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, kde ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
3: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice, svým zraněním podlehla.
3: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
5: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
3: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Nové centrum v Českých Budějovicích pomáhá ženám s rakovinou. Pacientky je najdou na poliklinice Jih. Centrum propojuje zdravotní péči s psychologickou, praktickou i komunitní pomocí pro ženy během léčby i po ní. Detaily popsala ředitelka Belis centra Nikol Pazderová.
6: My jim můžeme nabídnout psychologickou pomoc, máme psychoterapeutické skupiny, psychology, máme i psychology na zavolání, máme i linku pomoci, ale v té fázi, když přijde to sdělení té diagnozy, tak ta žena hlavně potřebuje empatické pochopení a opravdu někdy i třeba obejmout nebo chytit za tu ruku.
2: V Horní Stropnici na Českobudějovicku si dnes připomenou Světový den včel. Ten připadá na 20. května na den narozenin Antona Janši, kraňského včelaře, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství. Program v Horní Stropnici dnes nabídne nejdřív výukovou část pro žáky, odpoledne ale bude patřit široké veřejnosti. V zahradě místní základní školy začne úderem 14. hodiny. Organizátoři připravili stezku opylovačů, ukázky práce na včelnici a včelařského vybavení. Lidé taky budou moct ochutnat medy z různých evropských zemí. Akci připravila základní organizace Českého svazu včelařů v Horní Stropnici ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Nové Hrady. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na Strakonicku otevřou zámky Blatná a Lnáře. Přístupný bude taky Hrádek u Sušice. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků.
1: Sport.
2: Slovenští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách maximálně 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hlavní tah z Jindřichova Hradce k dálnici D3 je až do začátku letních prázdnin uzavřený mezi obcemi Pleše a Újezdec. Objíždí se po úzké klikaté silnici přes Nítovice a Drahov. Dávejte si tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den.
0: Dobré jitro, moji milí, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 5 hodin, k tomu 5 minut přesně máme právě teď a začíná Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. V kalendáři je dnes pátek s datem 22. května. My se tomuto dni podrobně budeme věnovat už za pár chvil v dnešním kalendáriu. A do té doby kapela Olympic, která nám dá rozhodně víc své lásky. Dobré ráno.

0: Na svém samém počátku je pátek s datem 22. května. Je to stý 40. a druhý den roku 2026. Do konce roku zbývá 223 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1950 30,3 stupně Celsia a nejnižší v roce 1866 2,9 stupně. Svátek má právě dnes Emil, je to jméno latinského původu, které znamená horlivý, pracovitý a soutěžící, tak páni Emilové, jen to nejlepší k vašemu dnešnímu dni. Katolická církev připomíná svatou Julii z Korziky a pranostika praví na Julii světici požni bujnou pšenici. Narozeniny právě dnes slaví herec Miroslav Hanuš, britská modelka Naomi Campbell, srbský tenista Novak Djokovic nebo herec a režisér Jakub Štáfek. Připomíná se Mezinárodní den biodiverzity, a to od roku 1992. Před 180 lety byla založena americká tisková agentura, tedy Associated Press. Před 105 roky se narodil dirigent a skladatel Gustav Brom, vlastním jménem Frkal, zemřel roku 1995. Je to 105 let, co se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli konalo vůbec první derby pod názvem Cena československého žokejklubu. Před 80 lety byl popraven německý nacistický politik a válečný zločinec Karl Hermann Frank. Je to 30 let, co měl v amerických kinech premiéru první díl série akčních filmů Mission Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli. Před 20 lety bylo oznámeno, že se mezinárodnímu týmu vědců podařilo dokončit přesnou sekvenci posledního nerozluštěného lidského chromozomu, označovaného číslem 1. A před 10 lety zemřel malíř, grafik a ilustrátor Adolf Born. Narodil se v roce 1930. Takové je tedy kalendárium s datem 22. května. Máme 5 hodin k tomu 10 minut a za chvilku na našich vlnách už o počasí. A vy nám můžete pomoci, napište nám o tom, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Číslo naší SMS brány ráda připomenu 90 011 03 a zprávy pište ve tvaru CB, mezera, podsasy, mezera, text. Předem děkuji.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, máme 17:45 a k tomu téměř 2 minuty. Míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A vy jste tedy raní ptáčata, protože první SMSky už dorazily. Děkuji za ně. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, +5 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Polojasné ráno v Praze, 10 stupňů, bez větří, pěkný den všem, přeje Josef. Děkuju, ano, dnes nás čeká krásný den, bude to den slunečný, bez srážek. Konkrétně bude polojasno až jasno, ráno jen výjimečně s mlhami, které se budou samozřejmě rychle rozpouštět. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, i na horách bude příjemně 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu, pršet tedy rozhodně. Hodně nebude, co se týče rozptylových podmínek, ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Dny oslav a sdílení radosti s uměním po celé České republice. Tak vypadá festival ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy nebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 z více než 250 tisíci žáky. O festivalu i o jeho smyslu si v našem vysílání popovídáme s koordinátorkou ZUŠ Open Martinou Svobodovou. Naleďte si nás v pátek 22. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Básník s harmonikou, muž mnoha tváří a jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Bob Dylan slaví v neděli 85 let a pořád koncertuje, přepisuje vlastní hity a odmítá nostalgii. Více o tom už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A do té doby Monika Absolonová a David Dale. Budu tu stát.
3: Budu tu stát, až zas přijde sníh.

0: Zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan slaví v neděli 85. a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k letčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. Den matek si dnes zpětně připomenou v Benešově nad Černou na Českokrumlovsku. Ve sportovní hale zahrají na akordeon děti z Trhosvinenské základní umělecké školy. Na programu je i vystoupení kaplických mažoretek nebo tanečního souboru Rožmitálské holubičky. K poslechu bude hrát Martin Maxa Band. V Benešově vše vypukne v 16 hodin. Dětský folklorní soubor Prácheňáček letos slaví 45. narozeniny. Ke svému výročí si přichystal koncert, a to právě na dnešek. V Domě kultury ve Strakonicích začne v 18 hodin. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugálec Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo. Ještě počasí. Slunečno, teploty až 25, na horách 20 stupňů Celsia. Postupně slabý vítr severních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihu Čech nemáme teď ráno hlášenou žádnou dopravní nehodu. Kvůli rally Český Krumlov musíte dnes počítat s uzavírkami některých silnic na Českokrumlovsku. Například večer mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou nebo v Rožmitálu na Šumavě. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Skladací lehátka, termosky a legendární české chaty. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze připomíná fenomén chataření a ukazuje, jak odlišně vypadala v minulém století víkendová rekreace v Česku a Alpách. Více o tom už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Karel Gott, Zůstanu svůj, další z písniček, které nestárnou. Krásné páteční ráno všem.

0: Říká se ráno dělá den, a jak už jste mohli slyšet v naší předpovědi počasí, tak čeká nás opravdu výstavní pátek a nádherný téměř letní víkend. Tak věřím, že se těšíte a možná, že se dnes řada z vás chystá na chatu či chalupu. Atmosféru víkendové rekreace si ale můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců. A vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Ano. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Je vidět, že oba ty kousky už mají něco za sebou.
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Vždycky v tomto období, když začnou tyto krásné téměř letní dny, tak mám na začátku každého z nich takový ten pocit, že dokážu rozbíjet skály, že mám spoustu energie. Tak věřím, že na tom dnes budete velmi podobně. Je tady pátek s datem 22. května. A jakýže tedy je a bude?
1: Počasí.
0: Větrní, plus 7, jasno, zdraví, Zuzka s Honzou a dva pejsci, Roska a Simík. Děkuju za další z SMS-ek od vás. Co říká Český hydrometeorologický ústav, tak už jsem to nastínila. Dnešek bude slunečný a bez srážek. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách dnes 17 až 20. Vítr povane slabý, proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Dopoledne se bude měnit na severovýchodní až severní. Ráno ještě tedy místy i bez větří a rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. A to jsou dobré zprávy.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Kde se můžete nechat unést květinovými aranžemi? Nebo kde se koná festival pro celou rodinu? Odpovědi na tyto otázky dostanete v Jihočeském ránu už za chvíli v tipech pro volný čas.

0: Tipy pro volný čas.
1: Zámek Kratochvíle u Netolic dnes otvírá tradiční výstavu květinových aranží. Od 21 do 23 hodin si lidé můžou bez průvodce projít nejen zámeckou zahradu, ale také interiéry zámku. V sobotu čekají návštěvníky mimořádně hrané večerní prohlídky. Den matek slaví dnes od 16 hodin ve sportovní hale v Benešově nad Černou. Vystoupí tam děti ze základní umělecké školy v Trhových Svinech, Martin Maxa Band nebo tanečnice rožmitalské Holubičky. V Písku dnes začíná

Na rodinný festival Pískoviště. Na nádvoří sladovny od 15 hodin připravili hravé odpoledne. V 17 hodin je vernisáž výstavy autorských minigolfových jamek a od 18.30 zahraje kapela Závodní ovce. Muzejní noc v Táboře dneska nabídne program ve Staré radnici, klášteře i na hradě. Oslava vzdělání mladých umělců ZUŠ Open, neboli veřejné koncertování pod širým nebem, je dnes v Suchdole nad Lužnicí, v Českém Krumlově, v Blatné a v Třeboni. Čihovice Fest u Týna nad Vltavou dnes od 14 hodin nabídne koncert kapela Živelná pohroma, divadlo Víti Marčíka nebo irskou hudbu v podání ZUŠ Karla Komzáka. Věřím, že jste si vybrali. Užijte si to. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Aktuální čas 5 hodin 51 minut. Dobré ráno.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: A do studia už dorazil Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami. Hezké páteční ráno všem.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Začíná 53. ročník rally Český Krumlov. Dvoudenní program částečně omezí dopravu v kraji. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je i 17-letý Hugo Sochůrek. Většinou jasné počasí doprovodí teploty do 25 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
4: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
3: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Pacient s podezřením na nákazu ebolou dál nemá žádné příznaky nemoci. Americký občan je od včerejší noci hospitalizovaný ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. V izolaci bude minimálně 3 týdny. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování. Do Česka byl americký lékař převezený poté, co jeho velvyslanectví požádalo, aby mohl do konce inkubační doby pobývat v Česku. Na jihu Čech se dnes a zítra pojede 53. ročník rally Český Krumlov. Organizátoři připravili 13 rychlostních zkoušek na 6 úsecích. Vrací se například úsek mezi Přídolím a Spolím. Bude spojený s původní podobou rychlostní zkoušky Rožmitál a právě tato pasáž bude pro závodníky nejnáročnější. Novinkou je taky polookruh v Soběnově, který zpestří rychlostní zkoušku na Kohout. Po roční pauze se znovu pojede večerní průjezd na českobudějovickém výstavišti. Se závodem bude dnes souviset například zavírka silnice z Kaplice do Benešova nad Černou, a to od 17 hodin až do noci. Linkové autobusy budou moct úsekem projíždět. Květinová aranžma nově zdobí renesanční vilu Kratochvíle na Prachaticku. Floristické aranže čekají na návštěvníky na zámku při speciálních scénických prohlídkách s tanečním a hudebním doprovodem. Podrobnosti přidává kastelán Petr Šmíd.
5: Prohlídku výstavy lze absolvovat v rámci našich běžných prohlídek, a to v termínu od 23. do 24. května a potom od 26. do konce měsíce do 31. května. Tento pátek zároveň nabízíme unikátní večerní prohlídku bez průvodce, začíná ve 21 hodin a trvá až do 23 hodin. Sport.
3: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na přípravu před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazeni z týmu Slávie po nesportovním chování v derby se Spartou. Třemi povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechání gólmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Koubek.
6: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultaci přímo s ním, po nějakým společným konsenzu, a tím bych to asi uzavřel.
3: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát, která se bude skládat ze 26 hráčů.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách maximálně 20. Slabý proměnlivý vítr se dopoledne změní na severovýchodní až severní, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Při cestě z Jindřichova Hradce do Dačic počítejte s uzavírkou silnice 151 ve Valtínově. Opravují tam kanalizaci a až do poloviny letních prázdnin se objíždí přes Strmilov. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je tady velice oblíbené ráno v rámci celého týdne, je páteční, to znamená pro některé z vás, kteří pracujete, je to poslední pracovní ráno, až dnes dopracujete, tak vás čeká víkend a že to bude víkend skvostný, o tom už jsme si povídali a povídat budeme, co se týče počasí, bude to zkrátka velká paráda. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, s vámi u mikrofonu i nadále zůstává Adéla Jirkalová. Je tady pátek 22. května, 6 hodin k tomu 5 minut. Finále turnaje školních týmů McDonald's v Jihočeském kraji hostilo v těchto dnech Sezimovo Ústí. Nejdále to na hřiště měli fotbalisté z Vimperka. Někteří se nemohli dočkat, vstávali už v 4:30 ráno. I o tom uslyšíte v našem vysílání za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 6 hodin, 9 minut, hezké páteční ráno všem. A kdo ví, možná vás čeká sportovní víkend, tak si to užijte a hlavně opatrně. Fotbalový turnaj McDonald's Cup směřuje k finále v Ostravě. V Jihočeském kraji týmy bojovaly o postup minulý pátek v Sezimově Ústí. Zlaté medaile a postup do celorepublikového finále si z Jihočeského kraje odvezli základní škola Protivín v kategorii A a základní škola Jana Amose Komenského Dačice v kategorii B. Nejdále ze všech to na hřiště v Sezimově Ústí měli hráči z Vimperka.
1: Já jsem v půl pátý.
2: Trenér a učitel vimperské základní školy David Peck slyšel, co hráči říkají.
3: Stále na poslední chvíli všichni.
2: Ale těšili se.
3: Těšili se všichni, no, byli nadšený. Byli všichni tam byli dřív než já.
2: Zaměřujete se na McDonald's Cup? Vyjde čas třeba i na trénink?
3: Máme jednak při škole a pak ještě vždycky před mekáčem, před tím okresním kolem vlastně dáváme dohromady výběr a máme přibližně 4 tréninky, na kterých dáváme dohromady sestavu, nějakou taktiku a teď před tím postupovým vlastně byly asi další 2 nebo 3 tréninky s tou už přímo s tou postupovou jakoby sestavou. Takže i mimo tělák přibližně 4 tréninky před okresním kolem a teď mezi tím jakoby další jakoby 3 ještě mimo tělocvik, no.
2: Ve školních týmech hrají i dívky, pokračuje ředitel krajského kola turnaje McDonald's Cup na Jihočech Otakar Kinč, který připomněl, že před 20 roky byla dívka na fotbalovém hřišti spíš výjimkou.
4: To byla vzácnost, když tam byla nějaká dívka, ale teď ten trend je, takže v kategorii mladší tam je povinnost mít neustále jednu dívku na hřišti, čili některé týmy mají i 2 nebo i 3.
2: Kdyby třeba došlo ke zranění, tak prostě na hřišti musí být dívka.
4: Musí být dívka, ano. A v té kategorii B záleží na tom, jak je dobrá a víme, že jich je dost dobrých. Některý hrajou i nějaké vyšší soutěže, dojíždějí do Prahy, tam, kde se kope i ženská liga třeba.
2: Děvčata jsou v určitých věcech třeba svědomitější?
4: Ježiš, po té fotbalové stránce nevím. To bych nedokázal říct. Když už to hrajou, tak jsou takový cílevědomější a šikovnější a hlavně můžou ty kluky, ty soupeře rozptilovat. A...
2: No a chuť mají obrovskou do hry.
4: Chuť mají. Kluci teda jen šetří, to je fakt, takže jsou k ním jako soupeři.
5: Která se nám vyje pod kůži, holky, kluci.
2: Konkrétně ve finálovém turnaji v Jihočeském kraji bylo přímo na hřišti 27 fotbalistek ze Sezimova Ústí, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: A já doplním, že do ostravského finále míří školy z Protivína, Dačic, Turnova a Roztok u Jilemnice.
6: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Trochu mlhavé ráno, plus 4 stupně, trhové sviny, pěkný den i ve studiu přeje a zdraví Boža a děkuji za vaše SMSky, které můžete stále posílat i po celé dnešní ráno 90 011 03 ve tvaru CB mezera počasí mezera text o tom, jaké počasí vládne momentálně právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešek bude slunečný a teplý, co víc dodat, 21 až 24 stupňů Celsia, to jsou páteční přislíbení. Líbená nejvyšší maxima. 18 až 21 naměříte na horách, pršet tedy nebude. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne severní nebo severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu a ráno může být i klidné.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno. Aktuálně 6 hodin, k tomu 20 minut. A dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude rozebírat.
1: Dnešní téma, nazvali jsme ho ztráta čichu.
2: Tuhle nepříjemnou zkušenost má v poslední době čím dál víc lidí. Je to něco, co nám komplikuje život.
1: Stává se vám, že na čas jakoby ztratíte schopnost ucítit všechny typy vůní a váš nos nezachytí to, co dřív?
2: Káva už tak pronikavě nevoní, vyprané prádlo vám přijde bez vůně, jídlo už nemá ten správný čichový a někdy ani chuťový říz.
1: Nebo se vám dokonce stalo, že jste čich ztratili úplně? Bojíte se to říct doma nebo doktorovi? Nebo to ostatní bagatelizují?
2: Dejte nám vědět, jak se to stalo a my zkusíme pomoci.
1: Své problémy se slábnoucím čichem nebo jeho ztrátou nám popište ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz.
2: Nebo nám své obavy namluvte na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Nebojte se, ještě jednou zopakujeme to telefonní číslo, ať si ho můžete zapsat. 221 553 770.
2: Ztrátě čichu se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: A reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
2: Téma je Ztratili jsme čich.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: A teď už nás do svého světa zve kapela Činasky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Příjemné 22. květnové ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A za chvíli, za okamžik už Lukáš Pelikán a čerstvé zprávy.
3: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Těžce zraněná studentka pardubické střední školy po včerejším napadení nožem zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi těsně po činu. Zasahovali u pardubické střední průmyslové chemické školy. Podle hejtmana pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK bude škola dnes zavřená. Dodal, že k útoku došlo kvůli osobním problémům ve vztahu. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě. Malé Plánské muzeum v Plané nad Lužnicí na Táborsku zve na výstavu Slávky Rokosové věnovanou háčkovaným postavičkám z Vlny a Příze. Hlavní ideou výstavy je ale připomínka svatováclavských slavností a moravské jízdy králů. Dnešní vernisáž doprovodí od 18 hodin vystoupení pěveckého sboru Harmonie. Výstava s názvem Veselé chvíle v životě českého a moravského lidu bude otevřená až do konce září. Malé Plánské muzeum najdete v budově bývalé fary. Slavná operní pěvkyně Emma Destinová dnes symbolicky ožije v komponovaném pořadu ve Vajzově domě ve Veselí nad Lužnicí. Tuto věhlasnou divu představuje táborská mezzosopranistka Karolina Berková. Pořad slovem provází hudební pedagožka Ludmila Peřinová a na klavír hraje Karel Juráň. Pořad o všestranné umělkyni začne v 17 hodin. Pardubičtí basketbalisti zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil po 4 utkáních přes Opavu. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 24, na horách 21 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Černěticích u Volyně na Strakonicku neprojedete po silnici směrem na Malenice. Stavební práce, rozšiřování silnice budou trvat až do října. Objíždí se přes Volyni. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Českých Budějovicích stojí na břehu Malše u budovy Jihočeské vědecké knihovny socha vojáka. Oficiální název je Voják na stráži. Tak ho pojmenoval sám autor sochy Otakar František Birma. Ačkoliv je to poděkování a symbolické připomenutí legionářů, kteří si sochu vlastně sami navrhli a vytvořili, nebyla oficiálně přijatá ani městem a následně dvakrát zmizela jak za protektorátu, tak za komunistického režimu. O jejím příběhu se více dozví víte v Jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili redaktor Zdeněk Zajíček. Připravil. Tak si na to počkejte, už za chvíli v našem vysílání a do té doby výlet po časové ose směrem zpět do let 60. Ruku v ruce s Petrem Spáleným. Příjemný poslech a dobré páteční ráno s datem 22. května.
5: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla.

0: Památník bitvy u Zborova se stěhoval víckrát než leckterý člověk. Více si k tomu řekneme v jeho české vlastivědě. Na břehu Malše, u budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě, stojí socha vojáka. Oficiální název je Voják na stráži. Tak ho pojmenoval sám autor sochy Otakar František Birma. Socha má odkazovat k tomu, že voják stojí na stráži nového československého státu a zároveň symbolizuje sílu našich vojáků, kteří působili v legiích za první světové války. U knihovny stojí socha od roku 2013, ale její historie sahá mnohem dál. Vznikla už v roce 1927. S myšlenkou na vytvoření nějakého odkazu bojovníků bitvy u Zborova přišli sami vojáci z Budějovického pluku, jehož základ tvořili legionáři, kteří bojovali v Rusku. A pokud jde o Zborov, byl to ten na východní frontě, nikoliv ten Zborov jihočeský. Město České Budějovice zprvu přípravu pomníku podporovalo, ale poté začalo mít výhrady. Některým radním se nelíbila podoba vojáka, jiným přilba, kabát a tak dál. Nakonec vedení Českých Budějovic památník odmítlo. Vojáci se tedy rozhodli postavit jej v areálu Žižkových kasáren a tam byl zborovský památník slavnostně odhalen v červenci 1927. Na tomto místě zůstal do začátku roku 1939, kdy vojáci ještě stihli památník demontovat a schovat ho do nedaleké kamenické dílny. Do kasáren se socha vojáka na stráži vrátila v roce 1945. Jak dlouho tu poté památník zůstal, se přesně neví, protože později zmizel a nikdo nevěděl, kdy a kam a v jakém stavu. O jeho znovu objevení se postaral českobudějovický publicista Pavel Mertl, který se spojil ještě s novinářem Antonínem Pelíškem a v listopadu roku 2008 po vyřízení mnoha povolení dostal souhlas ke vstupu přímo do armádního skladu na Rudolfově a tam objevil všech pět částí sochy. Sochu poté zachránili zkušení restaurátoři a nový sokl vybudovali členové klubu vojenské historie Čeští lvi.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: pár vteřin a je tady 6:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. SMSky od vás, které dorazily, nesmíme opomenout. Ve Velešíně jasno 7 stupňů, dobré ráno a pěkný den všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, slunečno 7 stupňů. Hezký den přeje Marie. Děkuji vám za spolupráci.
1: Počasí.
0: A teď už milá spolupráce s meteorologem Tadeášem Gregorem. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno, jen zcela vzácně se vyskytují mlhy. Teploty jsou mezi 6 a 10 stupni Celsia. Na Šumavě, v údolích a mrazových kotlinách, ale i kolem nuly. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 9,5 stupně Celsia, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 9 stupňů a severovýchodní vánek 1 metr za sekundu.
0: Jaký bude

0: Slunce nám vyšlo v 5 hodin a 11 minut a zapadne pak ve 8:45 a 2 minuty k tomu.
1: Jsme si to srovnali výborně. A teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni?
0: Ta maximální hodnota je z roku 1950 31,2 stupně a ta minimální z roku 1943 -0,3 stupně pod nulou. Průměrná hodnota pro dnešní den 14,7 stupně.
1: A ještě vás poprosím o předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy sobotní den.
0: V noci bude jasno, kránu se jen výjimečně, zcela vzácně, kolem vodních ploch mohou vytvořit mlhy. Noční minima 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až 6 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. A zítra pak bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou, opět se během dne vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude večer rozpouštět. Odpolední maxima zítra letních 24 až 27 stupňů, na horách 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno a biozátěž i zítra na jedničce.
1: Tolik meteorolog Tadeáš Gregor, se kterým se opět uslyšíme za hodinu. Tak prozatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Diagnóza rakoviny prsu často přináší nejistotu, strach i pocit osamění. Nové Belis centrum na Českobudějovické poliklinice Jih chce ženám nabídnout odbornou i komunitní podporu v průběhu léčby i po ní. Reportáž natáčela naše reportérka přímo při otevření centra a vy ji v Jihočeském ránu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za pár minut. Do té doby kapela Elán. Hezké páteční ráno.
3: Pokým krát.

0: Ať je vás o víkendu nadcházejícím stráží láska s boskami. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. 6 hodin 52 minut. Rakovina prsu na jihu Čech každoročně zasáhne stovky žen a mnohým převrátí život na ruby. Nové Belis centrum na českobudějovické EUC klinice, dříve Poliklinice Jih, jim chce nabídnout místo, kde nezůstanou na nemoc sami. Vedle psychologické pomoci a odborných informací tam najdou také podporu dalších žen se stejnou zkušeností.
1: Ten balíček naděje je vlastně všechno to, co když já jsem byla nemocná, tak jsem potřebovala a nenašla.
2: Nicole Pazderová vede organizaci Belis a teď mi tady ukazuje takový balíček, který dávají klientkám, které k něm přijdou pro pomoc.
1: Je tam spoustu informací, zkušeností od pacientek. Stojí to na knižním průvodci, nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu. Zároveň jsou tam ale takové hezké věci pro štěstí, je tam osobní vzkaz, který mi napíšeme. Je tam jednorožec, aby i když ta léčba třeba nepůjde úplně jednoduše, aby věřila, ale má tam i destičky naděje na lékařské zprávy, protože když žena onemocní, najednou máte strašně žádanek, teď mít všechno, zapamatovat si, tak jsme dali dohromady i tyhle destičky.
2: Všechny ty věci jsou samozřejmě v té pro vás typické růžové barvě.
1: Všechno jsme to pomyslně zabalili do té růžové mašle, do takové hezké tašky. Ženy to často nosí jako talisman na onkologii a vlastně jsou tam ty naše mota, naděje, odvaha, síla a láska a já věřím, že to jsme právě dali do toho balíčku naděje.
3: Po celém Česku už funguje 6 Belis center. Na jihu Čech je to českobudějovické úplně první.
1: Ta žena, když přijde nově diagnostikovaná, tak ona potřebuje hlavně oporu, potřebuje vědět, co se bude dít a potřebuje sklidnit, uzemnit. A tím, že to centrum je opravdu takové příjemné, jako pokojíček, tak jí v té první fázi nabídneme ten prostor. Plakat se, zeptat se na cokoliv, utříbit si myšlenky. Člověk, když dostane tu diagnózu, tak v té ordinaci úplně vypne a nepamatuje si. A my jim můžeme říct, co všechno jí teďka čeká.
3: Božena Košnerová je koordinátorkou Belis centra pro Jižní Čechy a zároveň je i onkologická pacientka.
4: Mě třeba osobně pomáhá, že když si povídáme, já jsem unavená, tak vlastně víme, o čem mluví. Protože je únava a únava. Sdílíme si vlastně svoje zkušenosti. Mně pomohlo tam to, když si spolu povídáme, tak si nemusíme plno věcí vysvětlovat, protože jsme je vlastně všechny zažili na vlastní kůži.
3: Halka Bitmanová je hlavní lékařka Českobudějovického mamocentra. Stála jste hodně o to, aby tady takovéhle centrum bylo?
5: Neboť prostě vím, že podpůrná péče pro ty ženy, které my diagnostikujeme s nádory prsu, je velice důležitá a hraje velkou roli jednak během léčebného procesu, ale zejména pak po návratu do běžného života.
3: Zhruba 80% žen z jeho českého kraje dochází na preventivní i diagnostická vyšetření právě do českobudějovického mamocentra.
5: My ročně vyšetříme téměř 40 tisíc žen screeningových mamografií a dalších 4-5 tisíc diagnostických a z toho máme ročně asi 550 nádorů prsu.
3: Belis centrum je otevřené vždy v pondělí a v úterý. Individuální setkání si ale pacientky můžou domluvit i v jiné dny. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Odvolaná ředitelka školy v Záhoří na Písecku hrozí obci soudem. Kvůli ní podala výpověď většina učitelů. Zdravotnická záchranná služba dnes otevře novou základnu v Suchdole nad Lužnicí. Václav Moravec spouští novou mediální platformu. Součástí bude i nedělní politická debata. Na jihu Čech čekáme slunečné počasí s teplotami do 24 stupňů. Je pátek 22. května. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
3: Byly křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
4: Říká učitel základní školy, který chce zůstat v anonymitě. Ředitelka Petra Kajtman v prohlášení na školním online systému jakékoliv pochybení odmítá. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
5: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
4: Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
6: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy.
4: Vedení Záhoří má od učitelů příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Moderátor Václav Moravec večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Nová platforma bude každý týden nabízet celkem 5 formátů, včetně nedělní politické debaty Poledne s Moravcem. Moderátor působil do letošního března v České televizi. Byl tváří pořadu Otázky Václava Moravce. Odchod zdůvodnil tím, že nemůže dál garantovat redakční nezávislost své práce a kritickou reflexi událostí. Na novém projektu se podílí i bývalá dramaturgyně Otázek v České televizi Hana Andělová, která má na starosti obsah. Na platformě spolupracují i další známé tváře z České televize. Dnešní muzejní noc v Táboře nabídne pestrý program ve Staré radnici, klášteře i na hradě. Gotický sál se od 19 hodin promění v mechanickou hernu Miloslava Vaváčka. Historická řemesla Danar předvedou na nádvoří před vstupem do Kotnova interaktivní středověkou stavitelskou show. Už v 16:30 odpoledne vystoupí v Rajském dvoře dětský pěvecký sbor z Měšic a další místní soubor Slavíci v Lavici. V 18 hodin pak bude program pokračovat vernisáží výstavy k 210. výročí zániku řeholní komunity v Táboře. Festival muzejních nocí bude pokračovat příští pátek v Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a Písku. Sport. Slovenští hokejisti vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburgu se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci to, že taky ztratili body se Slovinskem. Ve druhém utkání ve Friburgu vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu taky Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát zítra odpoledne proti Slovensku.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1031 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách vystoupí až k 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severní nebo severovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením aktuálně počítejte na silnici 22 u Strakonic směrem na Vodňany. Jezdí se tam kyvadlově, opravují povrch a provoz tam řídí semafory. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Venku je nádherně a čeká nás krásný téměř letní páteční den. Ano, víkend před námi, tak věřím, že s úsměvem vstupujete do 22. květnového rána. 7 hodin k tomu 5 minut s vámi v jeho českém ránu stále u mikrofonu Adéla Jirkalová. A už za chvíli otěže našeho vysílání převezme také náš rozhlasový sloupkař Jan Štiftr. Na paškál si vzal tentokrát sousedy. Tak si na to počkejte. Leona Michálková a Petr Kolář zaspívají Den, kdy se vrátí láska k nám. Příjemný poslech.

0: I v pátek 22. května pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pravidelný rozhlasový sloupek. O čemže bude? O sousedství. V činžáku, v paneláku i kdekoliv jinde. Slovo má Jan Štiftr.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Fakt už není čas ani prostor na další pěstování nenávisti. Vlastně proto nevidím jediný rozumný důvod. 80 let po druhé světové válce tu nezůstal nikdo, kdo byl aktivním strůjcem tehdejšího zla. Nikdo z tvůrců toho nejhoršího, co střední Evropa kdy poznala. Jsem vlastně rád, že jsme se téhle chvíle dočkali, protože teprve teď přichází doba, kdy na sebe můžeme hledět bez výčitek. Není totiž komu a co vyčítat. Stejně jako je nesmysl spílat dnešním Švédům za to, že nám kdysi ukradli poklady rudolfínské Prahy, není dnes komu nadávat za nepředstavitelnou bolest poloviny minulého století. Je to pryč a děti nelze soudit za hříchy jejich rodičů. Střední Evropa je jako společný dům, činžák nebo panelák, ve kterém musíme pěstovat vztahy, ať se nám to líbí nebo ne. Potkáváme se na schodech, potkáváme se ve výtahu a přes tenké zdi slyšíme jeden druhého. Sdílíme jeden prostor, jedno soužití. Poslední události sice ukázaly, že česko-německé vztahy zdaleka nejsou tak zdravé, jak jsme si možná naivně mysleli, optikou otevřených hranic, propojené ekonomiky, znovu sjednoceného světa. Ale co není zdravé, má tendenci směřovat k uzdravení. Strach a nenávist plodí jen další bídu a zmar. A v tom našem společném domě, na tom našem malém dvorku, už jich v minulosti bylo víc než dost. Protože dům, kde se sousedé jenom hádají, začne zase brzy chátrat.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Píseň z roku 1969. Elvis Presley, Suspicious Minds ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 7 hodin k tomu, 17 minut máme právě teď a míříme opět za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Další SMS-ka od vás dorazila. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 9 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Maruško, i vám srdečně děkuji, co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou převážně slunečno. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, odpoledne i zvětšená, ta se bude k večeru ale opět rozpouštět. Dnešní, tedy páteční nejvyšší maxima 21 až 24 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 18 až 21, vítr dnes o rychlosti do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Možná se právě oblékáte do školy anebo do práce a máte dilema, co si dnes vezmu na sebe. Užitečného pomocníka vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice představíme už za malou chvíli.

0: Oblíkáš se, proč pak asi? I o tom zpívala kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a tematicky krásně navážeme. Uvítali byste při každodenním oblékání se do školy nebo do práce pomocníka, který se rozhodne za vás, co si vzít na sebe, který vyřeší to věčné dilema? Právě takového rádce vynalezli studenti gymnázia v Holicích na Pardubicku. Je to aplikace v mobilním telefonu. Pomáhá kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit taky zbytečné nakupování. Aplikace se jmenuje Fitbox D, skenuje oblečení a ukládá je do digitální sbírky. Pomáhá tak lidem udržet přehled o všech kouscích v šatníku a svým způsobem i hodně šetřit čas. Studenti chtějí aplikaci dále rozvíjet do budoucna, do ní chtějí přidat možnost sdílení outfitů pomocí odkazů přes sociální sítě nebo komunikační aplikace. V plánu mají také zapojení umělé inteligence, která by uživatelům pomáhala s tvorbou outfitů nebo umožnila virtuální zkoušení oblečení. Tak co na to říkáte? Ušetřilo by vám to ranní nervování se s tím, co zrovna na sebe? Věřím, že tohle dilema už jste pro dnešek vyřešili. Máme 7 hodin k tomu 23 minut a já vám všem našim milým posluchačům přeji příjemné páteční ráno s datem 22. května.
1: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. Budějovice.rozhlas.cz

0: 8.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Maximální cena benzínu od dneška vzrostla, nafta naopak zlevnila, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdražil o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti včerejším cenám o 12 haléřů zlevnila na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončil ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. O tom, kam bude přeřazený, zatím ale nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků. Speciálním programem si dnes v Hartmanicích na Klatovsku připomenou 20 let od otevření tamní horské synagogy. Začátek je ve 13 hodin. Po úvodních promluvách bude následovat prohlídka výstavy Švédská záchrana. Dětský folklorní soubor Prácheňáček letos slaví 45. narozeniny. Ke svému výročí si přichystal koncert, a to právě na dnešek. V Domě kultury ve Strakonicích začne v 18 hodin. Den matek si dnes zpětně připomenou v Benešově nad Černou na Českokrumlovsku. Ve sportovní hale zahrají na akordeon děti z Trhosvinenské základní umělecké školy. Na programu je i vystoupení kaplických mažoretek nebo tanečního souboru Rožmitálské holubičky. K poslechu bude hrát Martin Maxa Band. V Benešově vše vypukne v 16 hodin, ale pozor, silnice do Kaplice bude kvůli rally Český Krumlov uzavřená. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 24, na horách 21 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Strakonicku platí uzavírka průtahu česticemi. Osobní auta objíždí místními komunikacemi, ale nákladní musí jezdit přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A jeho české ráno pokračuje po 7:30. Dál příjemný poslech přeji. Divadlo Víti Marčíka, koncert irské hudby nebo charitativní bazar zpestří dnešní odpoledne v domově svaté Anežky v Týně nad Vltavou. Festival Čihovice Fest tam začíná od 14 hodin. My vás na něj pozveme už za pár minut.

0: Koncerty kapel nebo divadelní vystoupení dnes od 14 hodin nabídne Čihovice Fest v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. Komunitní festival každoročně pořádá nezisková organizace Domov svaté Anežky v Čihovickém dvoře. Návštěvníci se při něm mimo jiné seznámí s prací klientů místní chráněné dílny. Podrobnosti teď proberu s ředitelkou domova Evou Dinker, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Jak jsme zmínili, návštěvníci se můžou těšit na divadelní a hudební vystoupení. Kdo konkrétně, paní Dinker, na Čihovickém dvoře vystoupí?
1: Tak dneska zazní Fuskidus, což je menší milevská hudební skupina s vlastní tvorbou. A jako hlavní tahák jsme měli domluvený Vodovod, což je bechyňská kapela, velmi známá rock pop trošku. Nicméně jako z akutních zdravotních důvodů frontmana té kapely bohužel máme náhradní program Big Papas, který teda mají opravdu taneční hudbu, nemají teda vlastní tvorbu, nicméně věřím tomu, že ta alternativa bude pro všechny účastníky a zájemce a naše návštěvníky a dostatečně atraktivní na to, aby nám zachovali přízeň a dorazili. Dnesní počasí bude výborný, moc se těšíme, máme to tu nachystaný. Skvělý.
0: Ano, počasí máte téměř na objednávku. Jaké ano. aktivity zahrne doprovodný program?
1: Tak areál otvíráme už ve 14 hodin a cílíme i na rodiny s dětmi. Budeme mít samozřejmě koutky pro děti, jakože si budou moct něco namalovat, budeme mít kreslení na obličeji, skákací hrát. Máme výbornou gastrozónu, víceméně zajištěnou z vlastních zdrojů. Máme divadlo Vítě Marčíka. Vítě Marčík je velmi známý umělec tady v Týně nad Vltavou, který svým vystoupením zaujme nejenom děti, ale i dospělé. A krom toho máme ještě i vystoupení z místní hudební školy s irskou hudbou a ranní ptáčata z gymnázia. A nakonec bude afterparty.
0: Velká lákadla, jedno za druhým. Můžete na závěr připomenout služby Domova svaté Anežky, komu se převážně věnujete?
1: Domov svaté Anežky se věnuje lidem s mentálním a tělesným postižením. V podstatě lidé od 16 let do neurčita u nás najdou místo. Poskytujeme 3 základní sociální služby. Sociální rehabilitaci ambulantní, kdy teda ty klienti dochází mezi 8 a 15 hodinou přes den a potom v rámci toho ještě je pobytová. Máme 11 pokojů jednotlivých pro každého zvlášť, kde teda vlastně posouváme tu pobytovou rehabilitaci do dalšího kola s tím, že klienti mají možnost naučit se samostatného bydlení, starat se o sebe, zajistit si prostě ten chod té svojí 5 domácnosti, kterou tady u nás mají. Druhou službou jsou sociálně terapeutické dílny, kde teda dáváme možnost klientům vlastně naučit se jako pracovní návyky, aby věděli, že mají nějakou dobu se věnovat konkrétní činnosti, že opravdu musí přijít, protože už je to takový jako v uvozovkách závazek, když se do této služby přihlásí. A jako třetí je podpora samostatného bydlení, kdy teda v podstatě klient je už zaměstnaný v naší chráněné dílně a bydlí mimo areál, a sociální pracovník k němu podle potřeby dochází, protože tam už se vlastně dostává i do kontaktu s úřady, s bankou a takové věci. To už je opravdu na vysoké úrovni samostatnosti klienta.
0: Do Jihočeského rána jsme si přizvali ředitelku Domova svaté Anežky, paní Evu Dinker. Děkuji za váš čas a ať se dnešní Čihovice Fest v Týně nad Vltavou vydaří na jedničku. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuji za pozvání a mějte se taky hezky a těšíme se na všechny, kdo přijdou. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Holiday neboli prázdniny. Žádné prázdniny sice aktuální nejsou, nicméně pomalu nám začíná víkend, až dnes dopracujete, tak nás čeká opravdu výstavní krásný víkend. Jakýže bude, o tom si právě teď budeme povídat s meteorologem Tadeášem Gregorem, který je připraven.
1: Počasí.
0: A začneme aktuální situací na jihu Čech. Přeji vám dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme na jihu Čech jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 9 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu 11,5 stupně, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1031 hektopaskal a tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 13 stupňů a jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu.
0: Jak moc hezký bude ten dnešní poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Počasí ve střední Evropě nám ovlivňuje rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Dnes bude převážně slunečno, během dne se vytvoří nízká

0: zakázáno splouvání. Vyšší brod hlásí 58 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice pilař 128 cm, což je také dostatečný vodní stav. Bechyně 85 cm, což už je na úplné hranici sýznosti. Otava v Katovicích 42 cm, také zhruba na hranici sýznosti.
1: Mm-hmm. Jaké počasí bude dnes v noci a jaký bude víkend? Začneme sobotou.
0: V noci bude jasno, k ránu se jen vzácně kolem vodních ploch mohou vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích ojediněle až na 6 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a zítra pak bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Ten vývoj oblačnosti bude podobný jako dnes, jen té oblačnosti bude o něco méně. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude opět večer rozpouštět. Zítřejší maximální teploty letních 24 až 27, na horách 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Takže mít připravené opalovací krémy, budeme je potřebovat i v neděli?
0: V neděli se bude ještě dále oteplovat, bude jasno až polojasno, k večeru přechodně až oblačno a odpoledne a večer se na horách jen vzácně může objevit přehánka. Nedělní minima 14 až 10, maxima 26 až 30 stupňů a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno.
1: S námi byl Tadeáš Gregor, já prozatím děkuji a společně se uslyšíme opět za hodinu.
0: Naslyšenou.
2: Dny oslav a sdílení radosti s uměním po celé České republice. Tak vypadá festival ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy nebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 z více než 250 tisíc žáky. O festivalu i o jeho smyslu si v našem vysílání popovídáme s koordinátorkou ZUŠ Open Martinou Svobodovou. Naleďte si nás v pátek 20. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes se s rubrikou Co v učebnicích nebylo, která nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za malou chvíli, vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Už za pár minut s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. V Českých Budějovicích funguje nové centrum pro onkologicky nemocné ženy. Ve Strakonicích dají 12 milionů korun na podporu sportu a volnočasové zábavy. Máme před sebou teplý sluneční den. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Těžce zraněná studentka pardubické střední školy po včerejším napadení nožem zemřela. Podezřelého útočníka policisti zadrželi těsně po činu. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane ještě dnes zavřená. Českému rozhlasu to potvrdil hejtman pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Podle něj byla obětí studentka tamní školy a šlo o osobní problémy ve vztahu.
4: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
2: Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Střední průmyslovou školu preventivně evakuovali. Studentka zemřela po převozu do nemocnice. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Nové centrum v Českých Budějovicích pomáhá ženám s rakovinou. Pacientky je najdou na poliklinice Jih. Propojuje zdravotní péči s psychologickou, praktickou i komunitní pomocí pro ženy během léčby i po ní. Detaily popsala ředitelka Belis centra Nikol Pazderová.
5: My jí můžeme nabídnout psychologickou pomoc, máme psychoterapeutické skupiny, psychology, máme i psychology na zavolání, máme i linku pomoci, ale v té fázi, když přijde to sdělení té diagnozy, tak ta žena hlavně potřebuje empatické pochopení a opravdu někdy i třeba obejmout nebo chytit za tu ruku.
2: Strakonice rozdělí 12,5 milionu korun mezi sportovní kluby a volnočasové spolky. Největší část peněz pokryje nájemné a služby na sportovištích spravovaných městem. Příjemce dotací vyjmenovává strakonická mluvčí Markéta Bučoková.
6: Mezi největší příjemce schválených dotací patří HC Strakonice, kterému byla přidělena částka zhruba 3 miliony 400 korun. Dalším příjemcem je tělovýchovná jednota FESCO Strakonice 2 miliony 400 tisíc korun a TJČZ Strakonice získá 1 146 tisíc.
2: Sušice ožívá městskými slavnostmi. Třídenní akce vítá novou sezónu. Nabízí koncerty různých žánrů, zábavné pořady pro děti, tvůrčí dílny i turistický pochod. Informoval o tom ředitel kulturního centra Karel Sedlecký. Slavnosti začnou na hlavní scéně na náměstí ve 14 hodin. Odehrávat se ale budou ještě na několika dalších lokalitách ve městě.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách vystoupí až k 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severní nebo severovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se celé dnešní ráno jezdí bez nehod. Postojíte ale u Strakonic směrem na Vodňany, opravují povrch a provoz řídí semafory. Tvoří se tam kolony. Kyvadlový provoz řízený semafory je taky u Malšic u Tábora. Tam upravují křižovatku u Čenkova. I tam počítejte s drobným zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Věřím, že dnes vám den začíná s úsměvem od ucha k uchu, jak se říká, protože venku vládne nádherné jarní ráno a bude tady téměř letní den s příjemnými teplotami, jak jste mohli slyšet. Můžete nám dokonce napsat o tom, jak příjemně je právě teď u vás. Už za chvíli, přibližně ve 8:45, se tomu budeme věnovat v předpovědi počasí, tedy vašim SMS-kám 90 011 03, a napište nám ještě zprávu, určitě to stihnete ve tvaru CB mezera počasí mezera text. Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou a jaké téma nás čeká už za pár minut. Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 pedagogů, za které se postavili žáci i jejich rodiče. Podrobnosti už za pár minut. A teď už také kapela No Name a Děkujem, že si. Další z písniček, které nestárnou. Je tady páteční ráno s datem 22. května.

0: Hromadnou výpověď 19 z 21 učitelů a následné odvolání ředitelky základní a mateřské školy v Záhoří na Písecku prošetřuje Česká školní inspekce. Petra Kajtman vedla školy necelý rok. Učitelé si stěžovali například na její arrogantní a neetické jednání. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
1: Všem se nám ulevilo.
2: Říká učitelka mateřské školy v Záhoří Irena Frnková. Konflikty s ředitelkou Petrou Kajtman se podepsaly i na jejím zdraví.
1: Sesypala jsem se proto, že mě paní ředitelka obvinila z neempatického chování k dětem, ale vůbec jsem neměla možnost se obhájit. Vyhrožovala, že pokud budu situaci s někým řešit, tak bude následovat výpověď z pracovního poměru. Dokonce si kolikrát vyžádala i zprávy o dění v kabinetech a to už prostě učitelé dělat nechtěli.
2: Jeden z učitelů na základní škole, který chce zůstat v anonymitě, k tomu dodal.
3: Byly intriky, pomluvy, křivý obvinění a byly vytýkací dopisy, které vůbec nebyly pravdivé.
2: Ředitelka Petra Kajtman na naši žádost o vyjádření nereagovala. Rodiče od ní dostali na školním online systému den před jejím odvolání prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že vždy jednala v souladu s právními předpisy a plnila povinnosti ředitelky. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Bohužel nemohli jsme to řešit dřív, mrzí mě to, ale já neměl zpětnou vazbu od učitelů. Měli strach, že by mohli být vyhozeni.
2: Potom, co 19 učitelů podalo výpověď, vedení obce začalo situaci řešit a nakonec v úterý ředitelku školy odvolalo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
5: V rámci dosavadního šetření Česká školní inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy. Současně však jde o situaci, která může mít významný dopad na fungování školy, personální stabilitu i zajištění vzdělávání žáků. Dalším krokům nebo možným opatřením se Česká školní inspekce ale nebude vyjadřovat do ukončení probíhajícího šetření.
2: Negativní vztahy mezi učiteli a vedením školy zaznamenali nejen inspektoři, ale i žáci a jejich rodiče. Jedna z maminek, která nechce být jmenovaná, to potvrdila.
6: Vygradovala tato situace, že děti si sami pro sebe udělali výzvu a chtěli podpořit stávající učitele, které mají rádi. Nejen já, ale i další rodiče jsme uvažovali, pokud takhle situace zůstane, že dáme děti do jiných škol.
2: Starosta Záhoří Martin Formánek ale doufá, že k něčemu takovému nedojde. Od učitelů má příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: počasí.
1: Předpověď počasí na dnešek rozhodně nemá žádné kudrlinky, je to prosté a jasné. Bude slunečno a teplo. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, odpoledne zvětšená, nicméně k večeru se opět rozpustí. Maxima kolem 22, na horách naměříte kolem 20 stupňů, vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu, slabý proměnlivý, odpoledne severní nebo severovýchodní a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Čtvrt na 9 a nás už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čekají tipy pro volný čas. Jak si v Horní Stropnici připomenou Mezinárodní den včel a proč se dnes rozezní smyčce na Kvildě. A kdo dnes, respektive kde dnes můžete ochutnat dobré pivo? Odpovědi právě na tyto otázky dostanete už za pár chvil.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Za námi pomalu, ale jistě Barbra Streisand ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, následovaná už za chvíli kapelou Peha. Zazní Deň mezi nedělou a pondělkom už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nejprve ale několik tipů, jak strávit takzvanou malou sobotu, tedy páteční dnešní den. Na zahradě základní školy v Horní Stropnici dnes od 14 hodin připravili program na oslavu Mezinárodního dne včel. Lidé uvidí ukázkový úl s živými včelami, ochutnají med a medové výrobky. Nadační fond na obnovu kostela na Kvildě tam dnes od 19 hodin pořádá benefiční koncert, zahraje smyčcový kvintet. Kytarista Lukáš Somr vystoupí dnes od 19 hodin v sále komunitního centra v Česticích. V unikátních prostorách kostela svaté Anny na Libínském sedle vystoupí dnes od 18 hodin trio Tre Cuori. V Plané nad Lužnicí v galerii Fara je dnes v 18 hodin vernisáž autorky Slávky Rokosové na téma Veselé chvíle v životě českého a moravského lidu. Ode dneška do neděle se pojede 53. ročník rally Český Krumlov. Novinkou bude polookruh v Soběnově na Českokrumlovsku. Výroční koncert dětského folklorního souboru Prácheňáček začne dneska v 18 hodin v kulturním domě ve Strakonicích. Soubor slaví 45 let od svého vzniku. Komponovaný pořad o slavné pěvkyni Emě Destinové začne dnes v 17 hodin ve Vajzově domě a na komentovanou prohlídku výstavy Synergie bezčasí můžete dnes od 17 hodin zajít do Třeboňské galerie 105. Českobudějovická kapela Potrubí oslaví koncertem pod širým nebem v areálu Arpidy 30 let od svého vzniku. Hrát začne v 19 hodin, o závěr se postará kapela Vohnout. Nový pivní festival pod zámkem v Olešnici poblíž Trhových svinů nabídne dnes od 3 hodin odpoledne vystoupení hudebních formací Mladá kapela, 3,5 chlapa nebo Znouzecnost. Tak věřím, že ta nabídka byla opravdu pestrá a že jste si vybrali.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově totiž můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Benefiční koncert dnes podpoří opravu kostela svatého Štěpána na Kvildě. Nejvýše položený svatostánek v Česku patří farnosti ve Vimperku a už delší dobu potřebuje zásadní úpravy. Nezávislý starosta Radek Tér prozradil, že v podání pražského barokního souboru smyčcového kvintetu zazní například Vltava od Bedřicha Smetany nebo dílo Antonína Dvořáka a Johana Sebastiana Bacha. Malé plánské muzeum v Plané nad Lužnicí na Táborsku zaplní postavičky z Vlny a příze od Slávky Rokosové. Hlavní ideou výstavy je připomínka svatováclavských slavností a moravské jízdy králů. Dnešní vernisáž doprovodí od 18 hodin vystoupení pěveckého sboru Harmonie. Výstava s názvem Veselé chvíle v životě českého a moravského lidu bude otevřená až do konce září. Malé plánské muzeum najdete v budově bývalé fary. Slavná operní pěvkyně Emma Destinová dnes symbolicky ožije v komponovaném pořadu ve Vajzově domě ve Veselí nad Lužnicí. Tuto věhlasnou divu představuje táborská mezzosopranistka Karolína Berková. Slovem doprovází hudební pedagožka Ludmila Peřinová a na klavír hraje Karel Juráň. Pořad o všestranné umělkyni začne v 17 hodin. A ještě počasí.

0: Slunečno, teploty až 24, na horách 21 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po jeho českých silnicích se jezdí bez nehod, ale kvůli rally Český Krumlov počítejte večer s uzavírkami některých silnic na Českokrumlovsku. Například mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou nebo v Rožmitálu na Šumavě. Sledujte dopravní značení a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Akrobacie na Otavě, loutková představení i hudební koncerty ode dneška promění město Písek ve festivalové dějiště. Co všechno festival Pískoviště o víkendu nabídne, prozradíme v jeho českém ránu tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu propojí písecký pouliční festival Pískoviště. Ode dneška do neděle ho pořádá místní galerie Sladovna. A na podrobnosti programu se už zeptám ředitele Sladovny Adama Langra, kterého vítám v našem jihočeském ránu. Dobré jitro.
1: Dobré ráno.
0: Sladovna letos slaví 20 let svého fungování. Promítne se kulaté výročí i do programu festivalu?
1: Samozřejmě promítne. Budeme slavit vydatně, a to celý víkend. Vlastně už teď probíhají některé programy pro školy a začínají ulice Písku se oživovat a pulzovat. V tom dnešním programu, který je teda nejvíce věnovaný té oslavě, tak už ve 3 hodiny bude na nádvoří Sladovny takový jako oživené nádvoří s tématem Sladovna sladí 20 let a budou tam různé workshopy, bude tam křest knihy, 28 příběhů v jedné knize, písecké knihovny, ale hlavně v 5 hodin bude vernisáž výstavy Jamka Session, což je vlastně minigolfové hřiště, které vytvářeli umělci a umělkyně, kteří Sladovně za těch 20 let hodně pomohli. Takže to bude taková umělecká instalace, která se ale zároveň bude dát hrát. A potom večer ve 20 hodin a 20 minut proběhne Peča Kuča, také s tématem těch 20 let, a tam zase budou prezentovat své příběhy lidé, kteří také ve Sladovně sehráli důležitou roli v těch 20 letech.
0: Hlavním dějištěm festivalové soboty bude areál venkovního bazénu v Ostrovní ulici. Co tam návštěvníky čeká?
1: Čeká tam na ně budoucnost, protože v tématu letošního festivalu předpokládáme, že přiletí expedice archeologů z budoucnosti, zjeví se a bude objevovat to, co v budoucnu prý chybí, a to jsou nejvšednosti a to jsou ty úplně nejobyčejnější věci, které, když se jim dá pozornost, se můžou stát těmi nejbáječnějšími. Takže budou archeologické výzkumy a v tom areálu zítra hlavně, ten sobotní den, bude začínat ten program už ráno, ale ta hlavní událost začne v 1 hodinu na lávce u ostrova, kde se právě tahle expedice zjeví a bude tam potom až do večera. Zároveň samozřejmě se tam toho bude dít hodně, budou tam workshopy, představení, koncerty, knížkoviště, trh malých nakladatelství s písickou knihovnou a vystoupí třeba bude cirkus, nebo tam bude herna Hernajs. 11 rezidentů, lidí, kteří sem přijeli a tráví tu už většina z nich 10 dní přípravami festivalu, také divadlo B, cirkus Problém, bude to opravdu plný program až po okraj.
0: Festivalových zón ale bude více, například v Palackého sadech, na Fignerově náměstí nebo ve sklepě Sladovny. Co se bude dít tam?
1: Tak, v Palackého sadech bude soutěž amatérských robotiků robotem rovně. U domu u slona budou různé zábavné a hravé aktivity, bude tam kolotoč a různé hry. Bude možné vstoupit do dvorku u domu u slona. Také tam bude nainstalovaný centrální mozek lidstva. Ve sklepě Sladovny bude audiovizuální laboratoř snů, kterou ve spolupráci právě sladovnického animária s animátory z Vídně, z dětské galerie Zoom, ale také kolektivu Spielraum kolektiv, tak připraví takový velký zážitek v temném prostoru sklepa, ale také třeba na sídlišti Portage bude poslední den otevřené dětské hřiště Adventure Playground, které tam už vlastně 5 týdnů je, takže je určitě z čeho vybírat a nejen v areálu bazénu.
0: Až po okraj naplněný program píseckého pouličního festivalu Pískoviště jsme rozebrali s ředitelem Sladovny, panem Adamem Langrem. Moc děkuji za váš čas. Ať se vše vydaří, počasí je na jedničku, tak ať klapne i to ostatní. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Moc díky, všechny vřele zvu, dejte se hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, Písko.

0: 9:15, posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A ta se vám bude zajisté líbit. Přesvědčí vás o tom meteorolog Tadeáš Gregor, kterého znovu zdravím. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 13 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu 15 stupňů, vane severní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáně hlásí 13 stupňů a skoro jasnou oblohu.
0: Kam až se dnes vyšplhají ty teploty?
2: Vyšplhají se na 21 až 24 stupňů, na horách pak na 18 až 21. Počasí ve střední Evropě ovlivňuje rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu. Dnes bude převážně slunečno, během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, odpoledne i zvětšená.

0: do 3 metrů za sekundu nebo bude i klidno. A zítra pak bude nadále slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Opět se během dne vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude večer rozpouštět. Zítřejší maximální teploty letních 24 až 27, na horách 21 až 24 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno a byl zátěž na jedničce.
1: Jak poté bude pokračovat zbytek víkendu?
0: Neděle bude jasná až polojasná, k večeru bude přechodně až oblačno a odpoledne a večer se na horách jen vzácně může objevit přeháňka. Nedělní minima mezi 13 a 9 stupni, maxima 26 až 30 a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne pak vítr z severních směrů do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno.
1: A my ještě nahlédneme do začátku příštího týdne, tak jaké bude pondělí?
0: Pondělí bude jasné až polojasné, teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů do 3 metrů za sekundu.
1: Svůj vzácný meteorologický čas nám věnoval Tadeáš Gregor. Moc děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Nevím, jestli má úplně toulavé boty, nicméně se opět zatoulala do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a je to má milá kolegyně Hanka Šuberová. Zdravím tě.
1: Hezké dopoledne, Adelko. Ano, zatoulala jsem se na pár dní, ale ne na mnoho, protože máme před sebou pracovní cestu s Pavlem Chloubou a budeme natáčet do zelených světů. Moc se na to těším, vyrážíme v neděli do Holandska, do Belgie a ten plán je velkolepý. Těch cílů je spousta, tak věřím, že přineseme zase něco do té zahradničiny. To je ale i téma úplně jiné, protože ty se mě chceš zeptat, co nás čeká dneska dopoledne.
0: Chtěla jsem, ale už nemusím, tak nám to prozrať.
1: Já to tu odpracuji za tebe, já si napracuji něco do zásoby. Tak na Mezinárodním festivalu filmové komedie zítra začíná v Jindřichohradecké Střelnici a my tam samozřejmě naše posluchače pozveme. Regionální stopař, ten se dneska vydal po stopách Bedřicha Kamaríta. Kdyby někdo náhodou nevěděl, kněze, malíře, spisovatele, od jeho úmrtí tento týden uplynulo 80 let, a tak Petrovi Kubátovi zatelefonujeme, bude mě zajímat, co se mu vlastně podařilo o této osobnosti zjistit. Taky přineseme dobrou zprávu pro potenciální pacienty s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Naši vědci jsou zase o krůček dál v boji proti těmto chorobám, které jsou v podstatě nevylečitelné a to se ví. No a abychom to uzavřeli trošku veseleji, připomeneme si třeba i to, proč je dobré pít po ránu vodu s citrónem.
0: Výborně, to mám ráda, ráda si poslechnu. Další tip na to, jak se cítit lépe dneska nádherně, tak si užij prosluněné vysílání. Adéla Jirkalová se loučí, Hanka Šoberová a jeho české dopoledne jsou vaše. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. Zdravotnická záchranná služba dnes otevře novou základnu v Suchdole nad Lužnicí. Ruský velvyslanec Zmejevský opustil Českou republiku. Jeho mise skončila, zjistil to i rozhlas. Na jihu Čech bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů. Jsou tu další jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
2: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
0: Alexandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila. Na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Zmejevskému podle zjištění i rozhlasu vypršel mandát 15. května. Ve stejný den odletěl zpátky do Ruska. Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Čihovice Fest v Týdně nad Vltavou na Českobudějovicku dnes pozval divadlo Víti Marčíka nebo kapelu Vodovod. Komunitní festival každoročně pořádá nezisková organizace Domov svaté Anežky ve dvoře Čihovice. Navštěvníci taky poznají práci klientů místní chráněné dílny. Program za pořádající Domov svaté Anežky popsala Karolína Kamenická.
3: Od 15 hodin živelná pohroma, divadlo Víti Marčíka, Fuskidus, ranní ptáčata z Gimplu, Zuš Karla Komzáka a irská hudba, Vodovod a afterparty s DJem Carlosem. Pro rodiny s dětmi máme připravený doprovodný program.
0: V Horní Stropnici na Českobudějovicku si dnes připomenou Světový den včel. Ten připadá na 20. května na den narozenin Antona Janši, kraňského včelaře, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství. Program v Horní Stropnici teď patří žákům, odpoledne ale bude určeno pro širokou veřejnost. V zahradě místní základní školy začne úderem 14. hodiny. Organizátoři připravili stezku opylovačů, ukázky práce na včelnici a včelařského vybavení. Lidé taky budou moct ochutnat medy z různých evropských zemí. Akci připravila základní organizace Českého svazu včelařů v Horní Stropnici ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Nové Hrady.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách vystoupí až k 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severní nebo severovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Hluboká nad Vltavou opravuje Tyršovu ulici a její křižovatku s hlavní silnicí na Týn a České Budějovice. Úplná uzavírka bude trvat do poloviny července. Objíždějte přes blízký kruhový objezd a ulicí nad parkovištěm. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne, pátek 22. května, vypadá to na den, který se žádá dát si šálek kávy nebo čaje někde pěkně venku na slunčku. Dneska si svět připomíná Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Ve skutečnosti jde o připomínku toho, že bez pestré a zdravé přírody by nám nefungovalo skoro nic, od vody až po jídlo na talíři. Narozeniny má dneska třeba Sir Arthur Conan Doyle, muž, který dal světu Sherlocka Holmesa. Takže pokud ráno nemůžete najít klíče, zkuste na to jít třeba dedukcí. Přejeme pohodový start do pátku, ať vám dnešek uteče lehce a ideálně s troškou slunce do oken i do nálady.

0: všichni, kteří měli hodiny dějepisu anebo viděli Vávrovu filmovou husitskou trilogii, si určitě vzpomenou na to, že na mistra Jana Husa byla uvalena papežská kletba a on musel opustit Prahu. Vystřídal pak v rychlém sledu různá místa pobytu. Jeden z azylů získal i u nás na jihu Čech na Kozimhrádku nad romantickým údolím Koského potoka nedaleko Sezimova Ústí. Z Hrádku do dnešních dnů zbyla zřícenina, která je oblíbeným turistickým cílem. A to ne cílem ledajakým, ale nesmírně zajímavým. Na Kozí Hrádek se vydal taky kolega Filip Černý.
1: Jestli si někde mohou odpočinout oči, tak zcela určitě v zeleném údolí Koského potoka. Na ostrohu nad ním se pnou ruiny Kozího Hrádku. Ty jsem právě teď navštívil se Zuzanou Bláhovou, ředitelkou kulturního střediska Sezimovo Ústí, které se o památku stará. Řeklo by se, zřícenina, opuštěný hrad, někde někdo, ale tady to žije. Kolik lidí zhruba tak ročně navštíví tuto památku?
2: Poslední dvě sezóny můžu říct, že jsme měli rekordní, protože bylo vždycky přes 12 000 prodaných vstupenek.
1: Vedle nás ale stojí i František Janda, archeolog z Husitského muzea, který zde provádí průzkum. Dá se na tak notoricky známé a prozkoumané zřícenině vůbec ještě něco nového najít?
3: Tak dá se ještě najít. Při těch základových vkopech se nám povedlo najít středověkou keramiku, která samozřejmě nám pomohla i zadatovat částečný vývoj jednotlivých kusů zdiva. Povedlo se nám najít i drobnou stříbrnou minci zhruba z první třetiny až do první poloviny 14. století. Jedná se o vídeňský fenik.
1: Za to se asi v té době toho moc koupit nedalo.
3: Přesně tak. Byla to opravdu drobná mince, ale pro nás má samozřejmě určitou jinou vypovídací hodnotu a zpřesňuje nám zadatování parkánové zdi.
1: Tak Kozí Hrádek je známý tím, že zde našel azyl mistr Jan Hus. Jsou ale nějaká třeba bílá místa ještě z jeho historie?
3: Ano, jsou. Samozřejmě, že nevíme o vzniku hradu. Taktéž je i trošičku zánik hradu, závoj, zapomnění.
1: A my, co si povídáme, tak stojíme nahoře na hradě. Tady ten prostor v dobách největší slávy, když to všechno kolem stálo, bylo vlastně co?
3: Stojíme v podstatě v místě původního vstupu do hradu. Je otázka, jestli nejsme v bráně.
1: To znamená, že jsem se musel jít ale přes nějaký padací most.
3: Přesně, přicházelo se z druhé strany z takzvaného předhradí, kde vedl poměrně dlouhý příkrý most.
1: A po naší pravici vykukuje kus klamby, to je jakýsi tunel, který se noří zase dolů do údolí potoku. To bylo chodba nebo kanalizace?
3: Ne, je to zbytek valené klamby, kterým se vstupovalo do patrně nejmladší části a jedná se o v podstatě repojku. Ona ta klamba spadla, takže je ze 70. let zrepojkována, ale takhle v podstatě vypadala a je to vstup do sklepa.
1: Aha. No a i ty zdi, já bych si taky tipnul, že se trochu dostavovaly.
3: No, to jste si tipnul velice správně. Některé ty zdi se dostavovaly úplně až téměř od skalního podloží, takže i to je zajímavé pro nás zjištění, kdy se povedlo najít původní zbytky toho středověkého zdiva a narazili jsme i na zbytky nějakých oprav patrně z první republiky a pak až z takový ty generální opravy těch 70. a 20. století.
1: Takže co se událo v 70. letech, to už je taky archeologie.
3: Přesně tak. Vlastně celá část parkánové zdi byla kompletně daná do drenáží v 70. letech, takže máme přesnou dataci na drenážních trubkách rok 74.
0: Mimochodem, ve zdi Kozího Hrádku byl zazděn i jeden pytlík od mléka z roku 1974. Pokud vás právě teď napadlo to, co mě, tak vězte, že o lahvích od piva, ale archeologické záznamy rozhodně mlčí.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jihočeské dopoledne pokračuje muzikou Připravená poetika nebo kapela Beatles a pak už zazní recept na dobrý jarní salát. Hey.

Dny oslav a sdílení radosti s uměním po celé České republice. Tak vypadá festival ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy nebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 z více než 250 tisíc žáky. O festivalu i o jeho smyslu si v našem vysílání popovídáme s koordinátorkou ZUŠ Open Martinou Svobodovou. Naleďte si nás v pátek 22. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jaro je ideální čas spustit do kuchyně čerstvou energii. V podobě prvních bylinek jsou plné chuti, vitamínů, dokážou dokonce i z jednoduchého jídla vykouzlit malý gurmánský zážitek. Jedním z nejlepších způsobů, jak si je vychutnat, je svěží jarní salát a právě ten si společně připravíme s nutriční specialistkou Štěpánkou Kutišovou.
1: Bylinek na jaře není nikdy dost. Jarní salát připravíme velmi jednoduše, abychom se zbavili všech výmluv, proč ho nemůžeme mít, tak si třeba v supermarketu koupíme pytlík směsi listových salátů a stačí ten pytlík jemně nacítkem propláchnout vodou a nebo jednoduše, pokud opravdu ta lenost s námi cloumá, tak ho vysypeme do salátové mísy. Jako povinnou výbavu na jaře bych určitě počítala s chřestem. Proč chřest? Chřest je velmi důležitá rostlina. Chřest nás nabíjí takovým tím mládím, protože jako každá rostlina chřest měl původně v úmyslu vyrůst ve velký strom, ale my mu nedáváme šanci, trháme ho hned za mladá a v takovém tom lidovém léčitelství se traduje, že díky tomu si získáváme tu mladou sílu té rostliny, když ji skonzumujeme v této fázi vlastně růstu. A nicméně z vědeckého hlediska počítáme s tím, že chřest obsahuje fytochemické sloučeniny, jako je chlorofil a lutein, tyto čistí orgány. A to zasahují velmi hluboko do jater, sleziny, slinivky, ledvin a odstraňují usazené toxiny. Chlorofil je navázaný na aminokyseliny, jako je glutamin, serin, ale také threonin a pomáhá zbavovat tělo těžkých kovů. No a chřestu jsou určité sloučeniny, kterým můžeme říkat toxinové inhibitory. Jsou to takové speciální fytochemikálie, které zabraňují tomu, aby se v orgánech znovu usidlovaly další toxiny. Takže je to skvělá rostlina na detoxikaci a také na doplnění zásob vitamínu B, když jsme ve velkém stresu, protože opravdu je nabitý B vitamíny.
0: Chřest určitě použijeme jako přísadu do našeho jarního salátku. Existuje zelený, existuje takový ten bílý. Je jedno, který použijeme, jsou zdravé oba dva?
1: Oba dva jsou velmi zdravé. V tom zeleném máme ten chlorofil, ten nemáme v tom bílém, ale řídíme se sezonu. V brzkém jaru je spíše k dostání ten zelený, na ten bílý si většinou chvíli počkáme, ale používám obojí. Bílý se vaří a je velmi lahodný, zase bude nám velmi chutná.
0: Co dalšího přidáme do toho jarního salátu?
1: Já v současné době mám další takovou povinnou složku, která je nicméně velmi, velmi chutná, a to jsou jahody. Jahody ve srovnání s posledními roky, řekla bych, že velmi zvedly svou kvalitu, mají chuť a pokud si koupíme nějakou sadu jahod, ve kterých zjistíme, že nejsou úplně všechny stoprocentně zralé a nemáme na ně chuť, nebo bychom si je museli více přisladit, tak to jsou právě ty jahody, které se skvěle hodí do zeleninového salátu. Takže když koupíme nějaký ten balíček jahod, který není stoprocentně sladký a dozrálý, abychom ho s chutí konzumovali jen tak, je to vynikající příležitost, jak je pokrájet a dát do zeleninového salátu a budou chutnat opravdu božsky v tom salátu.
0: Máme chřest, máme jahody. Co přidáme dál?
1: Abychom chytili nějaké zdravé tuky do toho salátu, kromě takového obligátního olivového oleje, bychom mohli přihodit třeba menší hrst nějakých semínek, anebo ořechů, což jsou také zdroje kvalitních tuků do našeho salátu. A myslím, že už nám zbývá pouze hrstka těch zbylých bylinek, kterými bychom ho okořenili, ať už je to medvědí česnek nebo nějaké ty bylinky, jako je vopenec, opět aromatický zmiňuji, nebo jarní cibulka, pažitka, trocha libečku a podobně. A řekla bych, že pak už nám zbývá jenom taková velmi lehká jarní zálivka.
0: Co do takové jarní lehké zálivky přidáme?
1: Já používám citron nebo limetku, citronovou nebo limetkovou šťávu. Připravím si trochu medu, pokud nemám tekutý med, tak ho nechám ve vodní lázni mírně povolit, aby ho mohla dobře s tou citronovou šťávou rozmíchat. A pak už stačí jenom trocha toho olivového oleje nebo sezamového, trocha soli a bohatě postačující zálivka je na světě.
0: Tak já myslím, že nějaké ty zelené lupínky, chřest, jahody, semínka, ořechy, to jsou snadno dostupné suroviny, tak se do toho v klidu pusťte, třeba při grilovačce takový salát zaboduje a přijde k chuti. Snad i s muzikou se trefíme do vašeho vkusu. Pěkné jihočeské dopoledne.

Roku 1869 hledalo vídeňské ministerstvo spravedlnosti dostatečně velký pozemek, na němž by bylo možné postavit novou státní věznici pro České království. Měla mít 400 až 450 vězeňských cel, správní budovu, kasárna ostrahy, nemocnici, kuchyni a vycházkový dvůr a jiné. A přihlásila se obec Otěvě k Utrhových svinů a nabídku odprodat k tomuto účelu pastvinu ve výměře asi 18,5 hektaru. Dnes ale víme, že žádná taková vězeňská budova v jižních Čechách u Otěvěku nestojí. Proč? Tak to se dozvíte v jeho české vlastivědě. No a za malou chvilinku ještě předtím Ilona Čáková.

0: Velikou věznici na Plzeňských Borech znáte z doslechu asi všichni. A víte, že takové vězení mělo původně stát kousek od Trhových Svinů? Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. Otěvěk je dnes pěkná vesnice v pěkné krajině u Trhových Svinů. Co na tom, že jazykovědci odvozují název od nějakého otěvěka, tedy člověka, který jinému odňal věk, neboli že někoho zabil. Ale moc nechybělo a jméno místa by nám znělo ještě v jiném ohledu daleko výstražněji. V roku 1869 totiž vídeňské ministerstvo spravedlnosti hledalo dostatečně velký pozemek, na němž by bylo možné postavit novou státní věznici pro České království. Měla mít 400 až 450 vězeňských cel, správní budovu, kasárna ostrahy, nemocnici, kuchyni, vycházkový dvůr a jiné. Přihlásila se tehdejší obec Otěvěk s nabídkou odprodat pastvinu ve výměře asi 18,5 hektaru. Nejspíše se jednalo o pozemek východně od vsi směrem k dnešnímu Trhosvinenskému hřbitovu. V té době byla dokončena železniční trať přes Borovany, takže lokalita získala i poměrně dosažitelné dopravní spojení. Ministerstvo spravedlnosti se ale tenkrát rozhodlo jinak a v roce 1870 zakoupilo pozemky na okraji Plzně v místě zvaném Bory. Tam potom vznikla proslulá věznice. Jak by asi znělo, kdyby kriminálníci místo "seděli jsme spolu na Borech" vzpomínali "seděli jsme spolu v Otěvěku". Posuď každý sám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Finále turnaje školních týmů McDonald's v Jihočeském kraji hostilo v těchto dnech se zimovou Ústí. Nejdál to na hřiště měli fotbalisté z Vimperka, někteří se nemohli dočkat, vstávali dokonce už v 9:30 ráno. I o tom ostatně uslyšíte v našem vysílání v reportáži, která zazní už za chviličku. Tohle je Žalmana spol a jejich divokej horský tymián.

0: Fotbalový turnaj McDonald's Cup směřuje k finále v Ostravě. V Jihočeském kraji týmy bojovaly o postup se Zimově Ústí. Zlaté medaile a postup do celorepublikového finále se z Jihočeského kraje odvezly základní škola Protivín v kategorii A a základní škola Jana Amose Komenského Dačice v kategorii B. Nejdál ze všech to na hřiště v Sezimově Ústí měli hráči z Vimperka.
1: Trenér a učitel vimperské základní školy David Peck slyšel, co hráči říkají.
2: Stále na poslední chvíli všichni.
1: Ale těšili se.
2: Těšili se všichni, no, byli nadšení. Byli všichni tam byli dřív než já.
1: Zaměřujete se na McDonald's Cup, vyjde čas třeba i na trénink.
2: Máme jednak při škole a pak ještě vždycky před mekáčem, před tím okresním kolem vlastně dáváme dohromady výběr a máme přibližně 4 tréninky, na kterých dáváme dohromady sestavu, nějakou taktiku. A teď před tím postupovým vlastně byly asi další 2 nebo 3 tréninky s tou už přímo s tou postupovou jakoby sestavou. Takže i mimo tělák přibližně 4 tréninky před okresním kolem a teď mezi tím jakoby další jakoby 3 ještě mimo tělocvik. No.
1: Ve školních týmech hrají i dívky, pokračuje ředitel krajského kola turnaje McDonald's Cup na Jihočech Otakar Kinč, který připomněl, že před 20 roky byla dívka na fotbalovém hřišti spíš výjimkou.
3: To byla vzácnost, když tam byla nějaká dívka, ale teď ten trend je, takže v kategorii mladší tam je povinnost mít neustále jednu dívku na hřišti, čili některé týmy mají i 2 nebo i 3.
1: Kdyby třeba došlo ke zranění, tak prostě na hřišti musí být dívka.
3: Musí být dívka, ano. A v té kategorii B záleží na tom, jak je dobrá a víme, že jich je dost dobrých. Některý hrajou i nějaké vyšší soutěže, dojíždějí do Prahy, tam, kde se kope i ženská liga třeba.
1: Děvčata jsou v určitých věcech třeba svědomitější?
3: Ježiš, po té fotbalové stránce nevím. To bych nedokázal říct. Když už to hrajou, tak jsou takový cílevědomější a šikovnější a hlavně můžou ty kluky, ty soupeře rozptylovat. A...
1: No a chuť mají obrovskou do hry.
3: Chuť mají. Kluci teda jen šetřejí, to je fakt, takže jsou k ním jako soupeři.
4: Skladba, která se nám vyje pod kůži, holky, kluci.
1: Konkrétně ve finálovém turnaji v Jihočeském kraji bylo přímo na hřišti 27 fotbalistek. Ze Sezimova Ústí, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: No a já snad ještě doplním, že do ostravského finále míří školy z Protivína, Dačic, Turnova a Roztok u Jilemnice. Tak Jihočechům budeme samozřejmě držet palce. Miroš Birka a písnička Pozry právě teď.

Ano, víno, písnička v podání kapely Činasky, tak pokud se víno pije s rozmyslem, tak věřím tomu, že může působit jako lék, ale skutečně s rozmyslem a ve velmi malém množství. Co si budeme povídat, i když myslím, že kdyby tohle slyšeli lékaři a odborníci, asi by se mnou nesouhlasili. Nicméně naši vědci jsou zase o kus dál.

v boji proti demenci. První příznaky demence může odhalit totiž několikaminutový test kognitivních funkcí, jako je paměť anebo porozumění. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře a podobný je dostupný taky na internetu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pro testování paměti mají lékaři metody zahraniční i české s certifikátem Ministerstva zdravotnictví. Autorem veřejného testu na internetu je Aleš Bartoš z neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zachytí i mírné poruchy krátkodobé paměti a řeči, a to během několika pouhých minut. Test se jmenuje Albaf a sami si ho můžete vyplnit na internetu Albaf ALBAV. Jenom pro vaši informaci, jenom kdybyste si chtěli poznamenat, zatím dostanete obecný výsledek v procentech, po dokončení vývoje testu bude dostupné i podrobnější vyhodnocení. Současná medicína zatím nedokáže Alzheimerovou chorobu ani jiné formy demence vyléčit. V procesu schvalování pro použití v České republice jsou moderní léčiva, která působí v časném stádiu. Vhodné jsou ale jenom pro část nemocných, ostatním pak může hrozit závažné nebo mohou hrozit závažné vedlejší účinky.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Jindřichově Hradci letos vznikne zařízení pro ohrožené děti, třetí svého druhu v kraji. Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté extáze, část u sebe měl pražský policista. Začíná 53. ročník rally Český Krumlov. Dvoudenní program částečně omezí dopravu v kraji. Počasí teploty dnes vystoupí až ke 24 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Město vybuduje půdní vestavbu v jednom z bytových domů ve Sládkově ulici za víc než 5,5 milionu korun bez daně. Jak informoval starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, zařízení pro maximálně 8 dětí bude provozovat Jihočeský kraj a městu náklady na stavbu uhradí. Zařízení by mohlo být v provozu od podzimu. Jde o případy, kdy soud rozhodne o okamžitém odebrání dítěte. Podobná zařízení fungují na jihu Čech zatím ve Volyni a ve Strakonicích. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se taky říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky ji zneužívají násilníci, kteří ji svým obětem nepozorovaně hodí do pití. V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorsky, estonský ministr obrany Hanno Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. 53. ročník rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci shlédnou exibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
2: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
0: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu dne akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
3: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neustupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
0: K akci se připojují taky zámky v Blatné, Alnářích na Strakonicku nebo Hrádek u Sušice. Sport. Čeští hokejisti mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. To jejich příští soupeři, Slováci, porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Skupinu ve Friburgu dál vede Kanada, která zdolala Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu Švýcarsko porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko Lotyšsko 7-1. Dnes se budou hrát utkání Kanada Slovinsko, Švédsko Itálie, Německo Maďarsko a Finsko Velká Británie. Počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou jasno, přechodně se vytvoří kupovitá oblačnost. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách vystoupí až k 21. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na severní nebo severovýchodní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Netolicích je až do příštího roku uzavřená Gregorova ulice, to je silnice 122 do Lhenic. Sledujte proto značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 5:05. Vám nerušený poslech přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. My se za chviličku vydáme po stopách kněze, malíře a básníka Bedřicha Kamaríta. Tento týden je totiž 80 let od jeho úmrtí. Jeho díla najdete rozsetá po celých jižních Čechách. Detaily přidáme za chvíli.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Když vejdete do nějakého jihočeského kostela, tak máte celkem slušnou šanci, že narazíte na jeho obrazy. Řeč je o Bedřichu Kamarítovi, knězi, malíři a taky spisovateli, od jehož úmrtí tento týden uplynulo rovných 80 let. Po jeho stopách se dneska vydal taky náš regionální stopař Petr Kubát, kterého tímto zdravím v našem vysílání. Hezké dopoledne, Petře.
2: Hezké dopoledne, já dnes zdravím z Deštné na Jindřichohradecku, kde je taková hlavní Kamarítova adresa a je tu nejvíc jeho děl. On tady totiž 46 let působil jako farář a děkan. Ve zdejším kostele svatého Otona jsou jeho obrazy, křížová cesta i další práce. Zachovaly se taky nástropní malby na faře a v kostelíku svatého Jana Křtitele v Lázních. Ale kromě těch uměleckých děl jsou tady taky pozůstatky jeho práce. Opravil oltáře, kostel nechal vybílit, opravit věžní hodiny a hlavně střechu na kostele. Udělal i plánek na stavbu kostelní věže, která byla po velkém požáru v roce 1846 zastřešena jenom provizorně. No a s jeho pomocí byla také postavena kaple v nedalekých Chotěmicích.
1: My už jsme naznačili, že jižní Čechy jsou taková jeho velká galerie, kde jsou dále k vidění jeho díla.
2: Ten výčet by byl opravdu velmi dlouhý. Odborníci odhadují, že namaloval přes 2000 obrazů, které jsou k vidění v kostelích po celých jižních Čechách. Namátkou třeba v jeho rodném Velešíně, v Dolním Bukovsku je křížová cesta od něj, dokonce i v Českých Budějovicích jsou jeho obrazy, nebo v Táboře. Při takovém objemu práce měl tenkrát taky spoustu pomocníků, kteří s ním právě spolupracovali na zakázkách.
1: Jinak, Petře, řekni nám snad ještě pár zajímavostí z Kamarítova života.
2: Bedřich Kamarít se narodil v září roku 1831 ve Velešíně. V Českých Budějovicích vystudoval gymnázium. Původně chtěl být lékařem, ale protože nesnášel pitvy, tak musel studia medicíny zanechat. V roce 1850 vstoupil do kněžského semináře v Budějovicích a začal taky hrát na piano a housle. On měl velké hudební nadání, ovládal téměř všechny smyčcové nástroje. V Budějovicích začal taky brát první hodiny malby a hned brzy se vypracoval v mistra malování svatých. Kněžské svěcení přijal ve 23 letech a od roku 1865 působil tady jako farář v Deštné. Byl to takový renesanční člověk. Zasahoval do života v obci, pomáhal se spolkovým životem, skládal hudbu a psal taky povídky. Jedna z nich se jmenuje Kábové z Rybňan a je o nedalekém zámečku Červená Lhota. No a i díky tomu je jeho odkaz tady pořád dost živý.
1: Zajímavosti ze života Bedřicha Kamaríta zjišťoval náš regionální stopař Petr Kuba. Díky za to, hezký den i pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař.
1: České dopoledne jede dál, 1 minuta před 10:45. No a my za chviličku předneseme pár tipů, doufám, že se budou hodit takhle při pátku, kam byste mohli vyrazit třeba za kulturou, tak zůstaňte.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, tak kdybych tady měla přednést všechny akce, které se dneska konají na jihu Čech, tak jsme tady možná ještě v poledne. A tak vybírám, snad budu mít šťastnou ruku. Zámek Kratochvíle u Netoly, co otevírá výstavu květinových aranží. Od 21 do 23 hodin si můžete bez průvodce projít nejenom zámeckou zahradu, ale taky interiéry zámku. A v sobotu pak čekají návštěvníky mimořádně hrané večerní prohlídky. Čehovice Fest u Týna nad Vltavou od 2 odpoledne nabídne koncert kapely Živelná pohroma, divadlo Víti Marčíka a nebo irskou hudbu v podání Zuš Karla Komzáka. Kytarista Lukáš Somr vystoupí od 19 v sále komunitního centra v Česticích. V unikátních prostorách kostela svaté Anny na Libínském sedle vystoupí dneska od 18 hodin trio Trecuori. V Plané nad Lužnicí v galerii Fara je od 18 vernisáž výstavy autorky Slávky Rokosové na téma Veselé chvíle v životě českého a moravského lidu. Od dneška do neděle se jede rally Český Krumlov, novinkou bude polookruh v Soběnově na Českokrumlovsku, no a českobudějovická kapela Potrubí oslaví dneska koncertem Pod čirým nebem v areálu Arpidy 30 let od svého vzniku. Hrát začne v 19 hodin a o závěr se potom postará kapela Vohnout. No a nebo potom můžete vyrazit na Mezinárodní festival filmové komedie. No a na ten vás pozveme za ředitelem festivalu už za chvilku. Tak zůstaňte.

0: Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. A nebo, jak je ten film blbej, tak je drahej. A nebo, všetci kradou, já jsem poctivý člověk, já jsem chtěl krást taky, ale mně to nejde. Poznáváte hlášky z populárních filmových komedií, ať jí duchové trhák, nebo dědictví, a neb kurva hoši guten tag, tak nejen tyto, ale i další zaplní přesně na týden od soboty 23. do soboty 30. května kulturní dům Střelnice v Jindřichově Hradci, a to v rámci 5. ročníku Mezinárodního festivalu filmové komedie. A já mám právě teď na telefonu ředitele festivalu Zdeňka Vlka. Pěkné dopoledne, vítejte.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Pane Velku, koho jste pozvali na zítřejší slavnostní uvedení festivalu?
1: No, to jste si vybrali dobrou otázku. Zrovna tento den bude nadítý s osobnostmi. Takže se předem omlouvám, když na nějaké jméno zapomenu, protože těch jmen tam je opravdu hodně, ale v čele bude stát patron festivalu Zdeněk Troška. Za město Jindřichův Hradec přijde pan starosta Michal Kozár. Festivalovou porotu budou zastupovat režisér Marian Kleis, kameraman David Plojhar a herec Jirka Plojhar. A potom s navazujícími krátkometrážními komediemi pak budou přítomni režisér Matěj František Preisler, kostýmní výtvarnice Jaroslava Pecharová Brabcová v doprovodu svého manžela, kameramana a režiséra F.A. Brabce, režisér Jakub Dušek spolu s herci Zlatou Adamovskou, Petrem Štěpánkem, Lucí Černou či Štěpánem Staňkem. Tím ale výčet ještě osobností ten den nekončí, protože s večerním filmem přijde pan režisér Petr Zahrádka spolu s herečkou Evou Leinweberovou.
0: Jinak na jaké české filmové komedie se můžou návštěvníci těšit? Pojďte nás lákat.
1: Tak nějaké už jste zmínila a ty bych právě rád vyzdvihnul, protože jsou to notoricky známé komedie, ale málo kdo z nás je mohl vidět v kině na velkém plátně, tak bych určitě vyzdvihnul právě to Ať žijí duchové, dědictví a neb kurva hoši guten tag, anebo film Trhák. Samozřejmě mezi soutěžními komediemi bude i pár českých filmů ve večerních projekcích.
0: No a které humorné snímky jste na festival přivezli ze zahraničí a jaká témata si berou většinou na paškál?
1: Nejvíc zahraničních filmů máme z Francie, protože Francie je kolébka komediálních filmů, a s nejčastějším tématem, který spojuje vlastně všechny tyto komedie, je s rodinné vztahy a s mezilidské, což všichni dobře známe i z vlastního života, že přináší mnohdy velice humorné situace.
0: No a snad ještě, jak můžou diváci hlasovat o vítězných filmech?
1: O vítězných filmech mohou hlasovat ve večerních projekcích, výjima zahajovacího z dne, kdy i odpolední projekce je hlasovací. Jsou to soutěžní snímky a budou hlasovat formou z hlasovacích lístků, který dostanou u vstupu do kina, označí, jak se jim ten film líbil, a na konci festivalu my vybereme vítězný film, který dostane ocenění.
0: No a já snad jenom doplním, že na Mezinárodní festival filmové komedie nás pozval do Jindřichova Hradce ředitel festivalu Zdeněk Vlk. Díky za to, ať se festival povede. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se krásně a shledanou.
2: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Ano, a jeho české dopoledne pokračuje dál. Skládací lehátka, termosky a legendární české chaty. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze připomíná fenomén chataření a ukazuje, jak odlišně vypadala v minulém století víkendová rekreace v Česku a v Alpách. Víc si o tom povíme v jeho českém dopoledni, ale až za chvíli muzika bude teď mluvit za nás. Michal Tučný nebo Village People právě teď.

0: Michal Tučný, abych tu žil. Možná už dneska řada z vás vjede na chatu anebo na chalupu, no počasí k tomu naprosto ideální, ale atmosféru víkendové rekreace si můžete připomenout taky v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století, od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě a o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Pražské rady.
1: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Ano, pomaličku se budu střídat se svým kolegou Matějem Vodičkou, který je se mnou ve studiu. Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
1: Krásné páteční dopoledne.
0: Ani dneska tu nebudeš sám. Kdo bude tvým hostem?
1: Opět možná taková otázka spíš na tebe, na úvod, Hanko. Chodila jsi jako malá holka do základní umělecké školy?
0: Nechodila.
1: To vůbec nevadí. Samozřejmě základní umělecké školy jsou fenoménem naší země, je to opravdu světový unikát. A takovou velkou oslavu tohodle unikátu je festival ZUŠ Open, který letos slaví jubilejní 10. ročník. Myslím, že mnohým posluchačům je taky velmi dobře známý. Ten festival trvá od 13. května do 1. června napříč celou republikou, samozřejmě i tady v Jihočeském kraji. A o jeho smyslu i o akcích ZUŠ Open nejen na jihu Čech si budeme povídat s koordinátorkou festivalu Martinou Svobodovou.
0: No a když už jsme u toho, Matěji, říkám si, chodil ty jsi do ZUŠky?
1: Já jsem absolventem základní umělecké školy Otakara Jeremiáše v ulici Otakarova, jestli to říkám správně, v Českých Budějovicích.
0: Vzpomínáš na to rád, protože já mám takový pocit, že docházka do téhle ZUŠky je jakoby povinná v uvozovkách, že to není takový ten kroužek, kam jednou jdeš, jednou nejdeš. Chodil jsi tam rád, anebo to byl spíše plán rodičů, aby z tebe byl třeba jednou muzikant, anebo abys něco uměleckého ovládal?
1: Dá se říct, že obojí, protože já jsem tedy chodil na kytaru, chodil jsem se učit hrát na kytaru, ale zároveň jsem ze začátku musel absolvovat hudební nauku povinnou, která třeba pro mě úplně nebyla moc příjemná, tu jsem moc rád neměl, takže to jsem v úzovkách hákoval, jak to šlo, ale samozřejmě na tu kytaru, na ten 7letý cyklus vzpomínám moc rád, protože tam bylo přitom spoustu zážitků a naučil jsem se hlavně hrát na kytaru, což je dovednost, se které těžím dodnes.
0: Je vidět, že jsi byl takové zdravé dítě, to mě potěšilo.
1: Těžko říct.
0: Tak Matěj Vodička se svým hostem po 11. hodině. Muzika ale je tu s námi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Českobudějovičtí kriminalisti žádají o pomoc se ztotožněním falešného kurýra. Série koncertů mladých kapel doplní dnešní program rybářských dnů ve Vodňanech. Na jihu Čech se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Policisti obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
0: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Jihočeští policisté žádají o pomoc při pátrání po falešném kurýrovi. Jde o případ podvodného jednání, ve kterém žena z Českobudějovicka na začátku května přišla o více než 660 tisíc korun. Informuje o tom jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Kriminalisti na webu zveřejnili podobiznu muže a prosí veřejnost se ztotožněním. Je ve věku okolo 25 let, 175 cm vysoký, hubený, má krátké světlé vlasy a strniště. V době předání peněz byl oblečený do kostkované košile, pod kterou měl mikinu černé barvy s kapucí. Pravděpodobně se jedná o cizince. Pokud muže poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Rybářské dny ve Vodňanech na Strakonicku dnes pokračují programem pro školáky a vystoupením hudebních kapel z regionu. Publikum je uslyší na náměstí Svobody. Štěpánka Matušková z městského kulturního střediska doplnila, že páteční sérii odpoledních koncertů připravila i knihovna Gelasta Vodňanského.
3: Na dvorku u koníčka, přímo za budovou knihovny. Na místě bude mini stage, kde vystoupí 4 začínající kapely z okolí, protože Vodňanské rybářské dny mají něco pro každou generaci.
0: Speciálním programem si dnes v Hartmanicích na Klatovsku připomenou 20 let od otevření tamní horské synagogy. Začátek je ve 13 hodin. Po úvodních promluvách bude následovat prohlídka výstavy Švédská záchrana. Ta reflektuje osudy obyvatel okupovaného Československa, kteří přežili díky odvaze, štěstí nebo záchraně humanitárních organizací. Na programu bude taky přednáška.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno s nízkou kupovitou oblačností, která se bude k večeru rozpouštět. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupně Celsia, na horách vystoupí až k 21. Fouká slabý severní nebo severovýchodní vítr. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Sedlici na Strakonicku máme hlášenou nehodu na čerpací stanici směrem na Písek. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Oslava talentu nejmladší generace. Přesně takhle vnímají jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open jeho zakladatelé a pořadatelé. Přehlídka zhruba od půlky května do 1. června nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy nebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 z více než 250 tisíc žáky. Nejen o programu festivalu si už za chvíli budeme povídat s koordinátorkou ZUŠ Open Martinou Svobodou. Zvu vás k poslechu a přeji krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Zástupkyně ředitelky nadačního fondu Magdaleny Kožené a koordinátorka festivalu ZUŠ Open Martina Svobodová je naším dnešním hostem. Paní Svobodová, díky moc, že jste tady s námi dnes. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já moc krát děkuju za tuto příležitost.
1: Když jste před, řekněme, několika lety, jestli se nepletu, 9, zakládali ZUŠ Open,
2: ano.
1: Protože letos je jubilejní 10. ročník. Napadlo vás, že se z té akce stane vlastně, troufnu si tvrdit, největší přehlídka tuzemská svého druhu u nás, protože opravdu to množství těch akcí a množství lidí, kteří se zapojují do ní, je neskutečné.
2: Je to opravdu neskutečné a musím říct, že každý rok nás to znova a znovu jako nejenom překvapuje, ale úplně dojímá, až bych řekla. Vůbec jsme to na začátku nečekali. Ono vlastně ZUŠ Open vzniklo jenom jako taková jako iniciativa vlastně dát základním uměleckým školám nějakou platformu, přes kterou by se dali prezentovat vlastně jejich úžasné aktivity, které dělají, a původně vlastně vznikla jako jednodenní happening. Jo, a v podstatě to vznikalo s myšlenkou, tak uvidíme, jako kolik škol bude ochotných se do toho vůbec zapojit. A už teda jakoby to masivní jako přihlášení se do toho prvního ročníku, byť teda jako v těch velmi ostře postavených podmínkách jako toho jednoho jediného dne, nás úplně dostalo do kolen, protože už tehdy se tam přihlásilo, jestli se nemýlím, asi 350 škol, teda jak už jste sám tady zmiňoval, z něčeho málo přes 500 existujících. No a v současné době teda už máme, teď jsem se dívala jako aktuálně, abych měla úplně přesný přehled, jako 469 základních uměleckých škol se účastní tohoto festivalu vlastně z nějakých 520 jako existujících, což je prostě neuvěřitelné číslo. Takže my odhadujeme, že vlastně do celého toho festivalu je zapojeno okolo 130 tisíc dětí a okolo 13 tisíc pedagogů, kteří teda se aktivně účastní celého festivalu.
1: Magdalena Kožená, respektive její nadační fond, tu akci zakládal taky původně s tím vyzdvihnout vlastně tu unikátnost a význam základních uměleckých škol, jejich tradici, která je opravdu světovým unikátem.
2: Tak, to byla právě ta prvotní myšlenka, protože Magdalena Kožená, že samozřejmě naše je jedna z nejvýznamnějších osobností jako aktuální kulturní scény, tak žije v dlouhodobě v zahraničí. A neboť i ona je maminkou jako tří dětí a sama vzpomíná prostě na svoje kořeny, které právě pochází ze základní umělecké školy. A jak ona sama tvrdí, prostě nebýt základní umělecké školy není Magdalenou Koženou, tou osobností, kterou známe v současné době. A zároveň právě protože žije v zahraničí, kde prostě takovýto systém jako základních uměleckých škol nemají, a sama jako chce dopřát jako svým dětem uměleckého vzdělání nebo aspoň nějakého jakoby přehledu jako v oblasti kultury, tak si uvědomuje, jak mnoho komplikovanější ta situace prostě tam je, a hlavně je to jako samozřejmě v zahraničí velmi finančně nákladné, tak tím pádem je velmi omezený vlastně počet těch rodin, které můžou do takového systému nebo takové vzdělání svým dětem dopřát.
1: No, samozřejmě nemůžeme mluvit za Magdalenu Koženou, ale myslím, že ani ona nečekala, jak se ten původní záměr rozroste v jak velkou akci.
2: Přesně tak. Jako všechny nás to na začátku zaskočilo, ale o to s větším nadšením jsme se do toho vrhli, takže už další ročník se teda nemenoval jako happening ZUŠ Open, ale jmenoval se festival ZUŠ Open, a rozprostřeli jsme to do dalšího času horizontu a vlastně jsme vybídli školy, aby vlastně do toho festivalu jako zapojili veškeré své možné aktivity, které v to dané období jakoby pořádají, a začaly vznikat prostě neuvěřitelné akce.
1: Martino, jste i vy osobně absolventkou základní umělecké školy, případně jakého oboru?
2: Já bych si netroufla říci absolventkou, ale samozřejmě jsem do základní umělecké školy taky chodila. Já jsem jako dítě byla jako velmi akční a tvořivé, takže rodiče, aby měli doma tu hodnou holčičku, tak mě nejdřív přihlásili na výtvarný obor, kde jsem teda začala tam chodit už v době jako mateřské školky. Ale úplně jsem jakoby nevydržela, ne v tom, že bych nevydržela v tom jakoby tvůrčím nasazení, pak jsem vystudovala výtvarnou výchovu i na pedagogické fakultě, ale já jsem prostě potřebovala si vyzkoušet i spoustu jako dalších věcí, takže jsem tancovala, hrála jsem na klavír, na flétnu, zpívala jsem ve sboru a nakonec jsem to vlastně ještě završila jako studiem na DAMU, takže mým druhým domovským oborem je teda divadelní pedagogika.
1: Tak máte navíc ještě vysoké vzdělání umělecké, takže to základní ani teoreticky byste nepotřebovala. Myslím, že ta kritéria splňujete beze zbytku. Tím tradičním heslem festivalu je zušlechťovat uměním. Je tam schované to zuš. Co všechno si pod zušlechťování umění můžeme nebo máme spíš představit?
2: No, já nejdřív se jenom vrátím velmi stručně k tomuto heslu, se kterým vlastně přišla jedna základní umělecká škola ze Středočeského kraje hned v druhém ročníku, tak pojmenovali jako jeden svůj program. A nám to přišlo úplně jakoby geniálním pojmenováním vlastně všech těch našich snah, nejenom tedy festivalu, ale především prostě snah základních uměleckých škol. My se tradičně jako snažíme dlouhodobě odbourávat tu představu, že základní umělecké školy jsou tady, aby vychovávali pouze jako profesionální umělce a že teda ten talent je vlastně jakoby nezbytným předpokladem pro to, aby nějaké dítě bylo schopné absolvovat či vůbec navštěvovat jako základní uměleckou školu. Samozřejmě, že nám jde především o talentované děti a snažíme se nějakým způsobem vlastně v populaci podchytit a dát jim možnost toho, aby se dál rozvíjeli. Ale to prostě není úplně tím prvotním naším úkolem, protože my se snažíme prostě vychovávat budoucí populaci tady takovou, jejíž kultura bude prostě součástí přirozenou jejich života. Uvědomujeme si, že prostě zdaleka ne každý může být profesionální muzikant nebo zpěvák nebo herec nebo malíř. To bychom tu společnost ani neuživili, ale zároveň si uvědomujeme, jakoby kolik každá ta osobnost jako získává tím, že dostává vhled jako do uměleckých oborů. A vlastně naší hlavní snahou je kultivovat budoucí společnost, když to řeknu takovýmhle způsobem. Takže vychováváme ty budoucí posluchače, diváky, návštěvníky galerií, ale jak říkáme, tak také mecenáše, protože ani bez nich se prostě svět kultury neobejde. A z vlastní zkušenosti musím říct, protože v tom školství už působím skoro, no vlastně přes 30 let, takže i takové se nám podařilo vychovávat a s velkým poděkováním jim, protože i oni jsou třeba teďka součástí vlastně festivalu ZUŠ Open nebo nadačního fondu Magdaleny Kožené, tak díky tomu se vlastně podaří vlastně tyhle ty aktivity podporovat i po stránce finanční.
1: O festivalu ZUŠ Open si v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s koordinátorkou této přehlídky Martinou Svobodovou.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Já jsem osobně navštívil několik akcí ZUŠ Open, nejenom tady v Českých Budějovicích, ale i jinde v jeho českém regionu. A osobně se mi vždycky nejvíc líbilo to, s jakým nadšením nejen učitelé, ale i žáci prezentovali vlastně to, co se naučili, to, co dělají. Měli opravdu obrovskou míru entuziasmu, nadšení. Vlastně nikdo jim předtím ani nedal tu možnost prezentovat takhle velmi jako, jak to říct, s takovou pompou a zároveň pro takové množství lidí, pro takové publikum prezentovat vlastně to, co dělají. Myslím, že to asi i pro vás, organizátory, ale i třeba pro ty ředitele, učitele základních uměleckých škol je takovým největším hnacím motorem se zúčastnit akce ZUŠ Open.
2: Já vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak vždycky říkám, že sama závidím sobě jako svoji práci a dělám ji opravdu s velkou láskou a nadšením, právě proto, že mám možnost vlastně vnímat to nadšení a tu radost, jako která vlastně čiší z těch výsledků té práce. Ono to, že vlastně festival se pořádá vždycky takhle na konci školního roku, má své opodstatnění, protože vlastně ty děti tam mohou odprezentovat vlastně všechno to, co v průběhu toho školního roku nastudovali a na co se připravili. A vlastně to, že jim zatleská jako velký sál nebo velké publikum, tak to je prostě tou největší odměnou, jako kterou se jim v průběhu toho školního roku dostane a oni si toho strašlivě váží. A strašlivě váží si toho i ti pedagogové, kteří často prostě vůbec nejsou vidět, že jo? Jsou prostě někde schovaní v zákulisí, těm dětem drží palce, ale prostě za nimi stojí neuvěřitelný kus práce a i psychologické podpory, kterou těm dětem dávají a nějaké důvěry a podpory jako sebevědomí, aby to všechno klaplo, aby to ty děti všechno zvládly, aby se netrápily tím, když se jim zrovna jako něco úplně nepovede, ale má to všechno takhle jako hrozně pozitivní nádech. Ale já jsem vám teďka utekla z otázky, vy jste se mě ptal ještě na něco podstatného.
1: Já myslím, že jste odpověděla bez problému, ty jste mě taky trochu vystrašila, ale no ono to trošku vychází i z toho, že většinou, když mají žáci základních uměleckých škol absolventský koncert, tak ho většinou navštíví třeba kamarádi, především rodina, ale to je vše. Ale naopak v rámci festivalu ZUŠ Open mohou žáci základních uměleckých škol vystoupit třeba někde na náměstí nebo tady v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově na velkém pódiu a zároveň před velkým početným publikem.
2: Tak, přesně tak. A to bylo to, z čeho jsem vám utekla, teď jsem si to vrátila nebo uvědomila zpátky. Mluvíte o tom úplně perfektně, protože jedna z velmi významných paní ředitelek základní umělecké školy kdysi dávno definovala, no my to umíme všechno profesionálně připravit, ale my se neumíme vlastně sami sebe svoji práci propagovat. A je to tak, jak říkáte, protože základní umělecké školy často vlastně hrály jenom pro ten zasvěcený okruh jako rodičů a posluchačů a babičku a dědeček a kamarádů. Ale vlastně díky festivalu, a to si myslím, že je jedním jako z hlavních přínosů, byla taková ta výzva, vystupte ze svých škol a najděte si jako zajímavé prostředí, kde vás uvidí jako co nejvíce vlastně lidí, kteří úplně nejsou zanoření do toho systému nebo nemají tam ty osobní vazby, abyste vlastně dokázali prezentovat tu svoji práci co nejširšímu publiku. A k tomu se snažíme nejenom školy vlastně jakoby motivovat, ale snažíme se k tomu i přispět my, protože vlastně záhy hned od třetího ročníku jsme začali nejenom jakoby prezentovat konkrétní aktivity základních uměleckých škol, ale vlastně jsme začali připravovat i akce a dávali jsme školám výzvu, aby se do těch akcí jako sami zapojili. A z toho je teda teďka ta neuvěřitelně krásná přehlídka. Tak jaký máte možnost aktuálně vidět?
1: Rytíři talentu, tak zní název koncertu, který letošní ročník ZUŠ Open odstartoval. Tento koncert se odehrál 13. května ve španělském sále Pražského hradu. Můžete posluchačům, Martino, popsat, jak vypadali rytíři talentu a v čem byli třeba speciální, nebo tento koncert konkrétně?
2: No, doteď z toho máme obrovskou radost, jak to vlastně všechno dopadlo, protože dovedete si představit, jako kolik toho kolem přípravy tohoto koncertu bylo nervů a připravování. Vlastně je to akce, která se chystala celý rok. A není to teda první takhle velikánský koncert, který jsme připravili. Byl v pořadí vlastně už třetí. Ale přesto byl jako velmi, velmi specifický. To, abychom ho mohli zorganizovat vlastně ve španělském sále Pražského hradu, tak to bylo naší dlouholetým takovým tajným přáním, ale vůbec jsme netušili, jestli se to podaří. Podařilo se, bylo to úplně jako neuvěřitelné a tak, jak jsme se předtím bavili o té radosti, tak tady bych všem doporučila jako zažít tu atmosféru vlastně v tom sále, kde bylo 600 diváků, ten sál byl úplně prostě praskal ve švech. Na pódiu bylo 300 účinkujících, přes 80 dětí vlastně ve spojeném orchestru a přes vlastně zbytek byly děti ze sborů a samozřejmě tanečníci a tak. Kromě toho, kde se ten koncert odehrával, tak byl velmi specifický i svojí dramaturgií, protože nám se tam konečně podařilo zapojit všechny čtyři vyučované obory na základních uměleckých školách. To znamená, nebyl to koncert jenom hudební, ale vlastně se tam podařilo zapojit i tanečníky a výtvarníky a dokonce tentokrát i vlastně slečnu, která tam recitovala vlastně v autorském melodramu, který bych tady ráda zmínila, protože to byl autorský melodram žáka základní umělecké školy z Olomouce, a kterému prostě všichni skládáme velký hold, protože to byla včetně teda pana dirigenta a byla to skutečně jako profesionální práce a bylo nádherné, že se to podařilo takýmhle způsobem jakoby propojit a ukázat všechny ty rozměry, které vlastně k tomu vzdělávání na základních uměleckých školách patří.
1: No, když ještě jednou vyzdvihneme třeba to místo, Španělský sál Pražského hradu, tak právě i ta místa jsou speciální a významných míst, kde se odehrává festival ZUŠ Open je čím dál tím více. Když se dostaneme teď konkrétně k tomu programu, tak například dnes večer se odehraje speciální koncert uvnitř ikonické barokní památky poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, na Vysočině. V programu se představí žáci různých základních uměleckých škol vlastně z celého kraje Vysočina. Nabízí ten letošní ročník ZUŠ Open vystoupení i další třeba s takto širokým a zajímavým přesahem?
2: No, jejich těchto vystoupení je čím dál tím větší množství. Ono se vlastně, jakoby ty programy se vzájemně prolínají. A nejenom, že my jsme kdysi začínali vlastně s tím, že jsme chodili a trošku jsme jakoby prosili a škemrali, aby jsme mohli vlastně uspořádat nějaký jako kulturní takovýhle nějaký program v nějaké historické památce třeba a tak. Ale v současné době už se dostáváme do opačné situace, kdy vlastně ty nabídky jakoby přicházejí zvenčí, přicházejí od těch historických a nejenom takhle významných, ale různých prostě památek na to, na nějakou spolupráci se základními uměleckými školami vlastně se nabízejí ty prostředí a sami základní umělecké školy aktivně jakoby vyhledávají ta místa, která jsou zajímavá pro nějaké představení nebo výstavu, nebo ať je to akce jakéhokoliv druhu. Takže prostě to všechno jen skvětá a k naší velké radosti a k velké radosti určitě i všech základních uměleckých škol.
1: A určitě i všech posluchačů Českého rozhlasu České Budějovice. Martina Svobodová, koordinátorka festivalu ZUŠ Open, je s námi dnes ve vysílání. Teď je 5 minut před 11:30, poslechneme si krátkou písničku a hned po ní se zeptáme na podrobnosti, další podrobnosti k programu ZUŠ Open i třeba jaké akce ZUŠ Open se odehrají v Jihočeském kraji nebo už odehrály. To vše za malou chvíli.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O festivalu ZUŠ Open si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s koordinátorkou této přehlídky Martinou Svobodovou. A samozřejmě, když je řeč o festivalu ZUŠ Open, je dobré taky zmínit, že mediálním partnerem této přehlídky je Český rozhlas. Martino, já jsem slíbil, že se budeme bavit taky o tom programu letošního jubilejního 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. Tak kde všude se odehrává? Co byste třeba posluchačům doporučila vy osobně? A samozřejmě poprosím vás, abyste zmínila, řekněme, jihočeskou část festivalu, kde všude v jižních Čechách mohou lidé navštívit ZUŠ Open.
2: Já jsem na tady náš jihočeský kraj, nebo respektive na základní umělecké školy z jihočeského kraje velmi pyšná, protože musím se pochlubit, že v letošním roce připravili úplně neskutečných 61 akcí, které se v průběhu toho festivalu vlastně budou konat na nejrůznějších místech, v nejrůznějších obcích. Teď ještě úplně přesně vlastně ten počet těch míst, na kolika se festival koná, nevíme, máme takový jako hrubý odhad jakoby celého toho ročníku, protože obvykle tím, jak základní umělecké školy vlastně ty programy nechystají jenom do místa svého přímého působení, ale oni mají samozřejmě také mnoho poboček, ale i výjíždějí prostě někam, i kde vůbec nesídlí. Takže obvykle ten program běží v okolo 300 měst a obcí po celé České republice, což je teda taky jako neuvěřitelné číslo.
1: Neskutečné.
2: No, my jsme mimo jiné, jsme se tak jako, že ty čísla nás docela fascinují, tak jsme se propočítali k tomu, že v naší republice v každé šesté obci sídlí minimálně jedna pobočka jako základní umělecké školy, což je teda taky jako úžasný, jaký má vlastně tenhle ten systém dosah i vlastně v regionech a tak dále a tak dále. Takže já se tedy vrátím k tomu programu, který nás čeká, protože jsme zhruba někde za polovinou toho festivalu, ale to nejlepší je stále ještě před námi. Já jsem se rovnou podívala vlastně, na jaké programy bych mohla posluchače pozvat už dnes, protože dneska se toho koná docela hodně. Takže pakliže budete v Českém Krumlově nebo máte ho někde na dosah, tak už ve 13 hodin tam začíná přímo na hlavním náměstí krásný program Českokrumlovské základní umělecké školy, která právě taky patří mezi ty velmi aktivní a jejich programy jsou vždycky jako velmi pestré a zahrnují právě taky prezentaci všech oborů, takže určitě si to nenechte ujít, budou tam až do večera do 6 hodin. Úplně stejně tak dneska běží program i v Blatné. A pozor, tam je velmi speciální program, který se bude odehrávat právě na zámku, tak jak jsme se bavili o tom, že se festival vlastně propojuje jako s mnoha historickými památkami a poběží tam koncert Když se zámek zaposlouchá, se jmenuje. A to souvisí s dalším jako tématem, které by bylo na samostatné povídání, protože to bude koncert pedagogů základní umělecké školy Blatná. Pak je taky dneska ještě další program v Suchdole nad Lužnicí, což je pobočka, vlastně, kde sídlí pobočka základní umělecké školy v Třeboně, další prostě úžasná základní umělecká škola, které nestačí jenom prostě termín festivalu, ale oni budou pokračovat vlastně v těch veřejných programech na náměstí ještě i po skončení festivalu. A v tom Suchdole nad Lužnicí opět si tam připravují velmi speciální program, který se nebude konat na jednom místě, ale rozprostřou ho po celém městě a mají v plánu tam, jak jsem zjistila, zapojit i obyvatele. Takže pakliže se chcete stát i součástí tohoto programu, určitě je navštivte. No, ale to je jenom dnešní den, teď bych mohla pokračovat dál. Já se určitě zmíním teda minimálně ještě tady o Českých Budějovicích, kde právě taky hned na začátku června bude základní umělecká škola na Piaristickém náměstí, která taky opustí svoji budovu a budou připravovat hned třídenní program v zahradě pod Bílou věží. Další program, který potřebujeme zmínit, je program v Kaplici. No, jako mohla bych tady sedět jako velmi dlouho, O jeden krásný program bohužel jsem přišla i já, moc jsem se chtěla tam podívat, vlastně před 2 dny proběhl program, který se jmenoval, jestli se nepletu, Na kávu s Wolfgangem Amadem Mozartem, který připravovala právě Kaplická základní umělecká škola ve spolupráci s nějakou místní kavárnou a propojili vlastně svět Amadea Mozarta jakoby nejenom hudbou, ale i kostýmy a dokonce i s gastronomií té doby. Tak to je teda zážitek, který mi bohužel utekl, lituju toho, ale příští rok si budu muset dát pozor, abych o něco takového nepřišla.
1: No, každopádně festival začal v Praze a v Praze taky skončí společným takovým vrcholným koncertem. Můžete zmínit, kdy a kde se tento koncert odehraje?
2: Velmi ráda, protože to je naše každoročně vlastně jakoby vrchol celého festivalu. Se odehrává ve Valštejnské zahradě Senátu a Senát je nám v tom taky partnerem a mnohokrát jim děkujeme za přízeň a za tuhle tu možnost vlastně těch nádherných prostor využít. Tam poběží vlastně celoodpolední program, který my nazýváme Den prozůž, protože dáváme vlastně příležitost základním uměleckým školám z celé republiky, aby tam přivezli svoje soubory a solisty a mohou se tam teda prezentovat hned na 2 pódiích vlastně výstupy své práce. A celý ten den je právě zakončený slavnostním koncertem, který bude právě probíhat v té sále Tereně. A je to opět v podobné režii, to znamená, jsou to prostě talentované děti napříč republikou, které jsou spojené do společného orchestru a budou tam tentokrát i sbory, které povede ikona vlastně sborového zpěvu, pan profesor Chvála, který se toho stal součástí a ve svém úctyhodném věku nám věnoval svůj čas a moc se na celý ten koncert a na celou tu akci těšíme. Bude to určitě jako velmi krásný zážitek, takže přijďte rozšířit řady publika, i když tam bývá vždycky úplně narváno, ale určitě se místečko ještě najde.
1: Držíme palce, ať to dobře dopadne. Samozřejmě na ZUŠ Open, když to tak řeknu lidově, je nabalených spoustu dalších věcí. Jedna z nich je třeba charitativní řada ZUŠ Open pomáhá. Co je jejím cílem a případně jestli se do té pomoci může nějak zapojit taky veřejnost?
2: Za tuhle otázku jsem vám velmi vděčná, protože to je vlastně jedna ze stěžejních takových jako samostatných větví nejenom festivalu, ale samozřejmě i nadačního fondu Magdaleny Kožené. A to hned z několika důvodů. Ono to vlastně hned při tom prvním ročníku, kdy to ještě nebyl festival, ale happening, tak jsme si uvědomili, kolik je mezi těmi akcemi, které školy hlásily, vlastně akcí s nějakým jako sociálním či charitativním přesahem, od benefičních koncertů, ale především po vlastně aktuální nebo vlastně koncertování či vystavování v různých domovech pro seniory, v nemocnicích, prostě dalších jako aktivit, které měly tenhle ten jako hluboký přesah a smysl a vlastně jakoby ukazovali tu velkou duši, která v základních uměleckých školách je. A my jsme si vlastně na základě toho uvědomili, jakou roli další prostě tady základní umělecké školy mají. Obzvlášť, že já pocházím tady z malého jihočeského města a tam, když si uvědomím, že vlastně základní umělecká škola, ve které jsem působila, tak vlastně přesně děti hrály na všech vernisážích, na vítání občánků, v domově pro seniory, v lázních, dělali prostě velké množství jako akcí, za které jim sice všichni poděkovali, ale vlastně to úplně jakoby ten svět či národ jako nevnímal. A přesto je v tom jako velmi hluboká hodnota, že jo, která není jenom jakoby v tom samotném aktu jako jet někam a zahrát, ale ono to vlastně zase jakoby těm dětem, které jsou do toho zapojené, přináší jakoby další sociální jako rozměr a vnímání těchhle z těch věcí jako důležitých. A na druhou stranu je potřeba si taky uvědomit, že máme mezi sebou jako děti a mladé lidi a následně teda i dospělé, kteří neměli úplně na startu svého života takové štěstí jako ta většinová populace. A nepochybně pro mnohé z nich je právě oblast umění vlastně tou jedinou, jako kde mohou se nějakým způsobem jako rozvíjet a uplatnit své umění. Proto taky třeba dlouhodobě spolupracujeme se základní uměleckou školou Jaroslava Ježka pro zrakově postižené děti s Dejlovou konzervatoří a s dalšími prostě školami a nejenom školami, ale snažíme se tuhletu práci nebo tuhletu spolupráci rozšířit i o dětské domovy, které často mají třeba sbory nebo mají nějaké výtvarné jako kroužky a vystavují a tak dále a tak dále. A i ty bychom rádi vlastně zapojili tadyhle do těch aktivit. No, jak se můžou diváci či posluchači zapojit?
1: Povězte samozřejmě jenom na závěr už, protože ano, čas vymezený pro náš dnešní rozhovor už.
2: Tak kromě toho, že nám budou držet palce a přijdou se podívat, tak samozřejmě budeme velmi rádi, když takovéto aktivity třeba podpoří i finančně. Máme otevřenou velkou sbírku, která se právě jmenuje podle toho koncertu Rytíři talentu, ze které vlastně se hradí náklady na takovouto spolupráci a vlastně na zapojení i těchhlet z těch dětí a mladých lidí, kteří neměli, teda jak jsem řekla, tolik štěstí a chceme jim dopřát toho, aby tohohle z toho všeho mohli být součástí. Takže budeme rádi za jakoukoliv podporu.
1: To množství ostatních akcí, které taky pořádá nadační fond Magdaleny Kožené, je obdivuhodný, a když, nebo to množství je obdivuhodné, a když jsem to viděl na webových stránkách, které taky mý posluchači můžete navštívit, tak mě to až překvapilo. Každopádně zástupkyně ředitelky nadačního fondu Magdaleny Kožené a koordinátorka festivalu ZUŠ Open Martina Svobodová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Já vám, Martino, ještě moc jednou děkuji za váš čas a přeji, ať se daří nejen festival, ale i všechny další aktivity vašeho nadačního fondu. Mějte se hezky a slyšenou. Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a za okamžik se ještě uslyšíme u tradičního rozhlasového sloupku. Přeji vám hezký pátek a ještě hezčí víkend. Od mikrofonu se s vámi prozatím loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: I v pátek 22. května pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o sousedství v Činžáku, v paneláku i kdekoliv jinde. Slovo má Jan Štiftr. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Fakt už není čas ani prostor na další pěstování nenávisti. Vlastně proto nevidím jediný rozumný důvod. 80 let po druhé světové válce tu nezůstal nikdo, kdo byl aktivním strůjcem tehdejšího zla. Nikdo z tvůrců toho nejhoršího, co střední Evropa kdy poznala. Jsem vlastně rád, že jsme se téhle chvíle dočkali, protože teprve teď přichází doba, kdy na sebe můžeme hledět bez výčitek. Není totiž komu a co vyčítat. Stejně jako je nesmysl spílat dnešním Švédům za to, že nám kdysi ukradli poklady rudolfínské Prahy, není dnes komu nadávat za nepředstavitelnou bolest poloviny minulého století. Je to pryč a děti nelze soudit za hříchy jejich rodičů. Střední Evropa je jako společný dům, Činžák nebo panelák,

0: sousedé jenom hádají, začne zase brzy chátrat.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění památného barokního zvonu z věže kostela na Nebevzetí Panny Marie v Drahově na Táborsku. Má hlavní tón FIS 2, průměr 55,5 cm a váží přibližně 110 kg. Roku 1653 ho ulil zvonař Šimon Undorfer v Českých Budějovicích. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Odvolaná ředitelka školy v Záhoří na Písecku hrozí obci soudem. Kvůli ní podala výpověď většina učitelů. Brněnská primátorka nesouhlasí s přístupem vlády k sudeckému sjezdu v Brně. Husitské muzeum v Táboře se chystá na dnešní muzejní noc. Sobota bude slunečná s letními teplotami až u 27 stupňů. Příjemné páteční poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
2: Byly křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
3: Říká učitel základní školy, který chce zůstat v anonymitě. Ředitelka Petra Kajtman v prohlášení na školním online systému jakékoliv pochybení odmítá. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
3: Situací se zabývá i Česká školní inspekce, doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
5: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy.
3: Vedení Záhoří má od učitelů příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
6: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí a o tom se skutečně nedá mluvit.
0: Policie oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Českému rozhlasu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Dnešní muzejní noc v Táboře nabídne pestrý program ve Staré radnici, klášteře i na hradě. Gotický sál se od 19 hodin promění v mechanickou hernu Miloslava Vaváčka. Historická řemesla Danar předvedou na nádvoří před vstupem do Kotnova interaktivní středověkou stavitelskou show. Už v 16:30 odpoledne vystoupí v Rajském dvoře dětské pěvecké sbory z místních základních škol. V 18 hodin pak bude program pokračovat vernisáží výstavy k 210. výročí zániku řeholní komunity. Monety v Táboře.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno s nízkou kupovitou oblačností, která se bude k večeru rozpouštět. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách vystoupí až k 21. Fouká slabý severní nebo severovýchodní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1029 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia, v údolích i kolem 6. Zítra očekávejte jasno nebo polojasno, opět přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty zítra 24 až 27 stupňů Celsia, na horách maximálně 24. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody z jihu Čech hlášené teď nemáme. Odpoledne a večer ale počítejte s několika uzavírkami kvůli rally Český Krumlov. Týká se to silnice z Kaplice do Benešova nad Černou nebo komunikací u Rožmitálu na Šumavě. Závod bude pokračovat zítra. Informace o uzavírkách najdete na webu akce. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: A tato znělka je jasným znamením toho, že dechovka dostává prostor ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A samozřejmě i vaše gratulace, kterých tady mám pěknou řádku. Tak se užijte dobrý poslech. No a pojďme hned k přáním. Dneska se dožívá významného životního výročí 50 let přítel včelař pan Antonín Šanda ze Strunkovic nad Blanicí. Do dalších let všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho radost. Ze včelaření přeje výbor základní organizace Českého svazu včelařů Strunkovice nad Blanicí. No a přejete si pro pana Antonína nějakou včelařskou, tak ano, včelaři a veselka jsou tady.

No a ještě padesátníky bych tady měla mezi dnešními oslavenci. Dnes slaví narozeniny Peťa Kolafů, 50 let, to je jen číslo. Ty jsi pořád ta stejná veselá, společenská a usměvavá ženská, která dokáže rozesmát celou místnost a proměnit večer v nezapomenutelnou párty. Všichni tě obdivují, co jsi v životě zvládla po boku svého celoživotního přítele Fandy a vychovali jste skvělého pracovitého syna, na kterého můžete být právem pyšní. Do dalších let ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, nové zážitky, hodně tance, smíchu a lásky. Ať máš kolem sebe pořád lidi, kteří tě mají rádi takovou, jaká jsi, protože jsi skvělá. Připijíme na dalších minimálně 50 let plných radosti. Všechno nejlepší ti přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. A ještě přání pro Petra Douchu, ten oslaví 55. narozeniny zítra. Do nesměně gratulujeme, mnoho zdraví a úspěchů při budování mu přeje kolektiv zemědělského družstva Ločenice. Hraje krajanka

Tak to byla písnička od Krajanky pro pana Petra Douchu a taky pro Petru Kolafovou. Sice jste si pro Petru přáli jinou písničku, ale pokud náhodou píseň, kterou si přejete, nezazní, je to z toho důvodu nikoli, že bychom vám ji nechtěli zahrát, ale buď ji nemáme v naší databázi, anebo jelikož hrajeme čistě dechovku, tak nezapadá do toho repertoáru, který mezi touto hodinou, mezi 12. a 13. v písničkách pro radost hrajeme. Tak, další oslavenci, které tady mám připravené. Vladislav Pinkas z Dražovic u Sušice oslavuje narozeniny krásné, kulaté. Zastupitelstvo obce Dražovice vám, pane Vladislave, přeje k životnímu jubileu 60 let narození hodně zdraví a životního optimismu. Blahopřeje Jaroslav Jun, starosta obce a členové zastupitelstva obce Dražovice. Prosíme o hudební gratulaci pro pana Igora Nitrianského z Vitějovic, který 22. června oslaví 65. narozeniny. Tak doufám, že skutečně hrajeme v ten správný den, protože slavíte narozeniny za měsíc, ale skutečně termín vysílání uvádíte 22. května. Proto hrajeme dnes a věřím, že to takhle má být a že pan Nitrianský je u rádia a slyší svoje přání k 65. narozeninám. Do dalších let vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vitějovice. Tak písnička, kterou obstará Sebranka, se jmenuje Rád muziku mám.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Tak a ráda bych vás taky v dnešních písničkách pro radost pozvala za písničkou a možná i za tancem, protože má být krásné počasí a třeba uvažujete, že byste si chtěli zlepšit náladu o víkendu, ale můžete vyrazit už dneska na tradiční podvečer s dechovkou na netradičním místě. A kdeže zahraje Podhoranka? Bude to v Suchdole nad Lužnicí a konkrétně v městském parku u školy. Začátek je v 18 hodin. I občerstvení je tam pro vás připravené. Taková velmi stručná pozvánka do Pištína na pištínské slavnosti. Pečeme, vaříme, smažíme od 10 do 13 hodin a zahraje navíc Budvarka. Pokračujeme dál setkání rodáků, 90 let sboru dobrovolných hasičů, to vše opět zítra, teď už tedy mluvíme o zítřku, Dubičné, zahraje od 10 hodin. Sousedská B-kvintet, abych to řekla správně, B-kvintet. Takže do Dubičného můžete taky zajet. Pištín, ano, a to je to, o čem jsem mluvila. Budvarka 10. až 13. hodina a mezi 13. a 15. vystoupí jihočeská cymbálovka. Tak, to už byla taková konkrétnější pozvánka. A ještě snad Řepečské pouťové odpoledne 24. to je v neděli už, v 14:30, obec Řepeč u Opařan na Táborsku vás zve na vystoupení do Opravanky, 13. hodina 30. minuta. Tak, pozvánky jsou tady, ještě zítra máme spolu písničky, tak já vám to ještě případně připomenu, kamže byste se mohli vydat. No ale, abychom nezapomněli na dnešní gratulace, další oslavenkyní je paní Alena Hešíková z Frahelže, oslavuje polokulatiny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti. Do dalších let vám, paní Hešíková, přeje zastupitelstvo obce Frahelž.

A písnička pro tátu dozněla, následuje jihočeská myslivecká v podání Budvarky. No a možná oslavenec už tuší. Zítra totiž oslaví svátek a dne 22. dubna oslavil své 70. narozeniny pan Vladimír Mráz. Rybář, myslivec a podnikatel z Leskovic u Radomyšle. Hodně zdraví, spokojenosti a mnoho dalších let v plné síle přeje nejbližší rodina, manželka Marta, dcera Šárka a syn Vladimír s rodinami. A speciální přání posílá vnouček, malý mysliveček Jiříček.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A další gratulace. Jménem obecního úřadu Kluky vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro paní Květu Pekařovou, která dneska slaví 70. narozeniny. Tímto bychom vám, paní Pekařová, rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. Za zastupitelstvo obce Kluky přání posílá Martina Hůlová a k přání se připojuje i paní starostka. Hraje Waldaufinka a Školky písničku Zlomnice.

70. narozeniny dneska oslavuje paní Hana Štěchová z Kojákovic. Hodně zdraví a osobní pohody vám, paní Štěchová, přejí zastupitelé obce Jílovice společně s vaší paní starostkou. A máte tu i přání od rodiny, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, přejí manžel František, děti Robert, Radek a Kateřina s manželem a vnučky Simonka a Viktorka a přejete si zahrát pro paní Štěchovou písničku od kapely Babouci Ludvík. Prý máte moc ráda, tak si ji hezky užijte.

Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro moji sestru Blanku Motyčákovou z Dobrkovské Lhoty, která dneska oslaví své 73. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně moc zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti ti přeje sestra Jarka s rodinou. A pokud by to bylo možné, žádáte o písničku od Řečické kapely. A vašemu přání moc rádi vyhovíme.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Právě dneska slaví významné životní jubileum paní Marie Pilíková z Chřešťovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody vám, paní Pilíková, do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. No a pan František Zobal z Velké Turné, i on je dnešním oslavencem a zastupitelé obce Velká Turná přejí panu Zobalovi do dalších let hodně zdraví, štěstí a taky osobní spokojenosti.

Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky pro paní Miluši Veselou z Měchova u Trhových Svinů, která se dožívá dneska 80 let. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti ze srdce přejí manžel Jan, dcery Eva a Jana s rodinami a sestra Hanka s rodinou. Přejete si písničku, kterou bohužel my nemáme v našem repertoáru, ale snad potěší Májová polka, kterou pošleme taky pro paní Marii Hitnerovou do Nové Vsi u Berloha ke kulatinám. K vašim narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let starosta a zastupitelstvo obce Nová Ves.

Tak to byla Májová polka v podání posádkové hudby Tábor. V písničkách Pro radost s datem 22. května svátek slaví Emil. Tak Emilu jsme příliš dneska neměli, ale vás, kteří oslavujete narozeniny, tak bylo hodně. A přidám ještě poslední dva oslavence, respektive jsou to dvě dámy. Tak paní Aneška Bláhová z Oseku u Strakonic oslavuje narozeniny. Dneska slavíš 86. To je krásný věk. Do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z každodenních maličkostí. Podepsáni jsou Jirka a Bohunka. A přejete si pro paní Anešku Bláhovou písničku Když jsem šel s Aničkou naposledy.

rádi ji zahrajeme, ale ještě bychom ji rádi poslali dnešní poslední oslavenkyni a tou je paní Marie Hrůzová z Rakova. Úřad městy se Bernardice blahopřeje paní Marie Hrůzové z Rakova ke krásným 95. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán je pan starosta. Tak, to jsou poslední dvě oslavenkyně. Ještě než se s vámi rozloučím, tak připomínám, pokud byste i vy chtěli nechat zahrát vašim blízkým hezkou dechovku, máte příležitost přes náš webový portál budějovice.rozhlas.cz. Na stránkách najdete záložku pořady, rozkliknete, v nich otevřete další záložku písničky pro radost a tam sjedete trošičku níž a najdete tam kalendář. V tom najdete to správné datum. Pokud nebude obsazené, klikněte na něj a jednoduše přidejte gratulaci. Pokud obsazené bude, tak se vám to datum ani neotevře, nicméně vy klikněte na to nejbližší možné volné. No a když tak učiníte s dostatečným časovým předstihem, tak já věřím, že to vyjde. budějovice.rozhlas.cz, tam nás najdete. A teď už píseň pro paní Marii Hrůzovou a Anešku Bláhovou k jejich narozeninám. Dámy, všechno nejlepší.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Knihovna Václava Havla čelí vážné krizi, opouští většina zaměstnanců. V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Čihovice Fest v Týně nad Vltavou dneska nabídne kapelu Vodovod nebo divadlo Vítě Marčíka. Zítřejší teploty vystoupí na jihu Čech k 27 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Knihovnu Václava Havla opustila většina zaměstnanců i členů správní rady. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta čelí známá instituce vážné personální i finanční krizi. Odchod oznámil taky miliardář a dlouholetý hlavní sponzor Zdeněk Bakala. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
5: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
6: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
5: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
6: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
7: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
6: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Jde o případy, kdy soud rozhodne o okamžitém odebrání dítěte. Město vybuduje půdní vestavbu v jednom z bytových domů v Sedlákově ulici. Jak informoval starosta Michal Kozár z Hnutí ANO, zařízení pro 8 dětí bude provozovat Jihočeský kraj a městu uhradí náklady na stavbu. V provozu by mohlo být od podzimu. Podobná zařízení fungují na jihu Čech ještě ve Volyni a ve Strakonicích. Čihovice Fest v Týně nad Vltavou dneska pozval divadlo Vítě Marčíka nebo kapelu Vodovod. Komunitní festival každoročně pořádá nezisková organizace Domov svaté Anežky ve dvoře Čihovice. Návštěvníci taky poznají práci klientů místní chráněné dílny. Program za pořadatele popsala Karolína Kamenická.
8: Od 15 hodin živelná pohroma, divadlo Víti Marčíka, Fuskidus, ranní ptáčata z Gimplu, Zuš Karla Komzáka a irská hudba, Vodovod a afterparty s DJem Carlosem. Pro rodiny s dětmi máme připravený doprovodný program.
4: Počasí.
3: Jih Čech je polojasný až oblačný s nízkou kupovitou oblačností, teploty se pohybují kolem 22 a na horách kolem 19 stupňů. Noční minima budou mezi 11 a 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítřek bude jasný nebo polojasný, přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách ke 24. Vítr bude slabý nebo bude bezvětří a biozátěž zůstává nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích v ulici u Staré trati a taky mezi Stráží nad Nežárkou a Pístinou. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě.
9: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
9: co?
10: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
9: O pocitech.
10: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
9: A nečuchá, nečuchá, nečuchá. Že vlastně ztratí čich.
10: Ano.
9: Takže o ztrátě čichu.
10: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
9: Že prostě necítí.
10: Ano.
9: A taky ten prohlášení. Nějak se necítím, řekl pacient doktorovi. Po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová?
1: No, jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na výzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nechám bejt. A ty tam jdeš čím chce, dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Dej nám svátek, Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je,
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u Šaře, že to takhle řeknu, snížil se vám vzduch o 10%, že by to bylo s Čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten Čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž Čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezimozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
1: ano,
0: imunita
1: pro děti. Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem, to bylo hodně, ano.
2: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část, jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový
0: jsou multitalentovaný,
2: ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
0: nosu. Někomu
2: nosu.
0: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to? Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
0: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
0: ano.
2: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná čichem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
0: No.
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů špavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůh ví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas. Můžete si to prosím
3: stlumit? Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemné a nakonec
1: to
0: prostě
1: to
0: vezme.
1: V pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Halo, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: No, posloucháme.
4: Tady posluchač Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat. Já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich... nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný, ano. Ten nádor neroste, tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci, no. Takže jakoby pod kontrolou
1: se
2: domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych radila kouzelně, ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už frustrující. 5 roků je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejda, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou. A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven, a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
1: Ve vysílání.
4: Jo, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: myslíme,
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuji to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló?

0: Okrát, ano,
1: a chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně. A radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Vesele a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie.

0: která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
1: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
0: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
1: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Začal 53. ročník rally Český Krumlov. Dvoudenní program částečně omezí dopravu v kraji. Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Barty definitivní. Písecká sladovna při festivalu Pískoviště oslaví 20 let svého fungování. Noční minima na jihu Čech budou kolem 9 stupňů, v údolích kolem 6. Dobré odpoledne vám přeje Petra Pitra. Na českobudějovickém výstavišti odstartoval 53. ročník rally Český Krumlov. Odpoledne diváci uvidí exhibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
3: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
2: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
4: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
2: Šéfka úřadu vlády Barta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a všechno vysvětlit. Současné umění, divadlo i komunitní tvorbu propojí písecký pouliční festival Pískoviště. Od dneška do neděle ho na několika místech ve městě pořádá místní galerie Sladovna. Dnešní program v galerii navíc zahrnuje oslavu 20. výročí Sladovny. Upřesňuje její ředitel Adam Langer.
5: Budou tam různé workshopy, bude tam křest knihy, 28 příběhů v jedné knize písecké knihovny, ale hlavně 5 hodin bude vernisáž výstavy Jamka Session, minigolfové hřiště, které vytvářeli umělci a umělkyně, kteří Sladovně za těch 20 let hodně pomohli, takže to bude taková umělecká instalace, která se ale zároveň bude dát hrát.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je obloha polojasná až oblačná s nízkou kupovitou oblačností, která se bude k večeru rozpouštět. Teploty se pohybují kolem 22 a na horách kolem 19 stupňů. Noční minima budou mezi 11 a 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítřek bude jasný nebo polojasný, přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž bude stále nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehodu máme hlášenou na silnici 20 v Písku. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Důvod? Prozradíme. A také připomeneme, že festival ZUŠ Open letos slaví jubilejní 10. ročník. Podrobnosti v této hodince. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zahraju například Brontosauři. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, přesný čas 14 hodin a 10 minut. Hromadnou výpověď 19 z 21 učitelů a následné odvolání ředitelky základní a mateřské školy v Záhoří na Písecku prošetřuje Česká školní inspekce. Petra Kajtman vedla školu necelý rok. Učitelé si stěžovali například na její arrogantní a neetické jednání. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
1: Všem se nám ulevilo,
2: říká učitelka mateřské školy v Záhoří Irena Frnková. Konflikty s ředitelkou Petrou Kajtman se podepsaly i na jejím zdraví.
1: Sesypala jsem se proto, že mě paní ředitelka obvinila z neempatického chování k dětem, ale vůbec jsem neměla možnost se obhájit. Vyhrožovala, že pokud budu situaci s někým řešit, tak bude následovat výpověď z pracovního poměru. Dokonce si kolikrát vyžádala i zprávy o dění v kabinete, a to už prostě učitelé dělat nechtěli.
2: Jeden z učitelů na základní škole, který chce zůstat v anonymitě, k tomu dodal.
3: Byly intriky, pomluvy, křivý obvinění a byly vytýkací dopisy, které vůbec nebyly pravdivé.
2: Ředitelka Petra Kajtman na naši žádost o vyjádření nereagovala. Rodiče od ní dostali na školním online systému den před jejím odvolání prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že vždy jednala v souladu s právními předpisy a plnila povinnosti ředitelky. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Bohužel nemohli jsme to řešit dřív, mrzí mě to, ale já neměl zpětnou vazbu od učitelů. Měli strach, že by mohli být vyhozeni.
2: Potom, co 19 učitelů podalo výpověď, vedení obce začalo situaci řešit a nakonec v úterý ředitelku školy odvolalo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
5: V rámci dosavadního šetření Česká školní inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy. Současně však jde o situaci, která může mít významný dopad na fungování školy, personální stabilitu i zajištění vzdělávání žáků. Dalším krokům nebo možným opatřením se Česká školní inspekce ale nebude vyjadřovat do ukončení probíhajícího šetření.
2: Negativní vztahy mezi učiteli a vedením školy zaznamenali nejen inspektoři, ale i žáci a jejich rodiče. Jedna z maminek, která nechce být jmenovaná, to potvrdila.
6: Vygradovala tato situace, že děti si sami pro sebe udělali výzvu a chtěli podpořit stávající učitele, které mají rádi. Nejen já, ale i další rodiče jsme uvažovali, pokud takhle situace zůstane, že dáme děti do jiných škol.
2: Starosta Záhoří Martin Formánek ale doufá, že k něčemu takovému nedojde. Od učitelů má příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,1.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Oslava talentu nejmladší generace. Přesně takhle vnímají jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open jeho zakladatelé a pořadatelé. Přehlídka zhruba od půlky května do začátku června nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy anebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500 s více než 250 tisíci žáky. O programu festivalu jsme si povídali s jeho koordinátorkou Martinou Svobodovou. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou přidala pozvánky zejména na jihočeské festivalové události.
1: K tomu programu, který nás čeká, protože jsme zhruba někde za polovinou toho festivalu, ale to nejlepší je stále ještě před námi. Já jsem se rovnou podívala vlastně, na jaké programy bych mohla posluchače pozvat už dnes, protože dneska se toho koná docela hodně. Takže pakliže budete v Českém Krumlově nebo máte ho někde na dosah, tak přímo na hlavním náměstí krásný program Českokrumlovské základní umělecké školy, která právě taky patří mezi ty velmi aktivní a jejich programy jsou vždycky jako velmi pestré a zahrnují právě taky prezentaci všech oborů, takže určitě si to nenechte ujít, budou tam až do večera do 6 hodin. Úplně stejně tak dneska běží program i v Blatné. A pozor, tam je velmi speciální program, který se bude odehrávat právě na zámku, tak jak jsme se bavili o tom, že se festival vlastně propojuje jako s mnoha historickými památkami a poběží tam koncert Když se zámek zaposlouchá, se jmenuje. A to souvisí s dalším jako tématem, které by bylo na samostatné povídání, protože to bude koncert pedagogů základní umělecké školy Blatná. Pak je taky dneska ještě další program v Suchdole nad Lužnicí, což je pobočka, vlastně kde sídlí pobočka základní umělecké školy v Třeboně, další prostě úžasná základní umělecká škola, které nestačí jenom prostě termín festivalu, ale oni budou pokračovat vlastně v těch veřejných programech na náměstí ještě i po skončení festivalu. A v tom Suchdole nad Lužnicí opět si tam připravují velmi speciální program, který se nebude konat na jednom místě, ale rozprostřou ho po celém městě a mají v plánu tam, jak jsem zjistila, zapojit i obyvatele. Takže pakliže chcete stát i součástí tohoto programu, určitě je navštivte. No, ale to je jenom dnešní den, teď bych mohla pokračovat dál. Já se určitě zmíním teda minimálně ještě tady o Českých Budějovicích, kde právě taky hned na začátku června bude základní umělecká škola na Pieristickém náměstí, která taky opustí svoji budovu a budou připravovat hned třídenní program v zahradě pod Bílou věží.
2: Každopádně festival začal v Praze a v Praze taky skončí společným takovým vrcholným koncertem. Můžete zmínit, kdy a kde se tento koncert odehraje?
1: Velmi ráda, protože to je naše každoročně vlastně jakoby vrchol celého festivalu. Se odehrává ve Valštejnské zahradě Senátu a Senát je nám v tom taky partnerem a mnohokrát jim děkujeme za přízeň a za tuhletu možnost vlastně těch nádherných prostor využít. Tam poběží vlastně celoodpolední program, který my nazýváme Den pro ZUŠ, protože dáváme vlastně příležitost základním uměleckým školám z celé republiky, aby tam přivezli svoje soubory a solisty a mohou se tam teda prezentovat hned na dvou pódiích vlastně výstupy své práce a celý ten den je právě zakončený slavnostním koncertem, který bude právě probíhat v té saloterénu a je to opět v podobné režii, to znamená, jsou to prostě talentované děti napříč republikou, které jsou spojené do společného orchestru a budou tam tentokrát i sbory, které povede ikona vlastně sborového zpěvu, pan profesor Chvála, který se toho stal součástí a ve svém úctyhodném věku nám věnoval svůj čas a moc se na celý ten koncert a na celou tu akci těšíme. Bude to určitě jako velmi krásný zážitek, takže přijďte rozšířit řady publika, i když tam bývá vždycky úplně narváno, ale určitě se místečko ještě najde.
0: Celý rozhovor s Martinou Svobodovou si můžete pustit ze záznamu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host přijde do našeho studia opět v pondělí 25. května. Tentokrát jim bude architektka Bohumila Mrzanová ze spolku Sedlecká, který se dlouhodobě zasazuje o záchranu Vildova mlýna v Jístebnici na Táborsku. Povídání s moderátorem Matějem Vodičkou začíná tradičně po 11. hodině dopoledne.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli Ilonu Čákovou, tak si počkejte. A nyní už je tu sportovní pozvánka na víkend a Kamil Jáša.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Sportovní pozvánku začínáme fotbalem. Třetí liga nabídne jihočeské derby, také o něm bude řeč.
2: Sport na víkend.
1: V neděli v 17 hodin rozehrají fotbalisté derby ve třetí lize. Akademie Táborska přivítá Bčko českobudějovického Dynama. Zápas začne v 17 hodin. Jen pro úplnost, Písek pojede v neděli do Plzně, kde už ve 14 hodin nastoupí proti Petřínu. Po pátečním večerním utkání ve čtvrté lize Hluboká Komárov v sobotu nastoupí Soběslav v 17 hodin proti Milínu. Milevsko tradičně až v neděli bude hrát od 17 hodin s Křimicemi. Tady je kompletní program páté ligy, tedy krajského přeboru. Po pátečních zápasech Kaplice Dolní Dvořiště a Strumkovice Olešník. V sobotu v 10.15 začne utkání Mirovice Sokol se Zimovo Ústí. Ve 14 hodin se poprvé ozve Píšťalka v Semicích, kam přijede Týn nad Vltavou. V sobotu jsou na programu od 17 hodin tři duely. Dražice Strakonice, Osek Protivín a Meteor Tábor Roudné. Třeboň po prohře ve finále poháru nastoupí v neděli v 10.30 proti Jindřichovu Hradci. Pokračuje 26-letý třeboňský fotbalista David Širhal.
3: Vlastně na podzim jsme hráli docela dobře, teď si myslím, že to trošku takový na houpačce bych řekl. Třetí místo je výborný, zatím nejlepší, co jsem tady, takže paráda.
2: Sport na víkend.
1: Baseballisty Sokola Hluboká čeká další extraligový víkend, tentokrát proti týmu Eagles Praha. Série se odehraje ve formátu tří utkání, kdy první zápas je na programu v pátek od 19 hodin v Praze. Druhý duel v sobotu od 13 opět na hřišti Eagles, ale série vyvrcholí v neděli od 13 hodin v Hluboké nad Vltavou. A v sobotu se můžete vydat i na atletiku. Krajská soutěž talentů se uskuteční v Táboře, kde ve stejný den proběhne i soutěž pod názvem Sprinty a překážky. Tak možná se společně potkáme přímo na stadionu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša a nezapomeňte, že v pondělí krátce po půl třetí odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, jistě vám neunikla velká jarní soutěž Českého rozhlasu. Po celý měsíc duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se nakonec stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby, jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
1: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
5: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
1: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
1: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu, hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
1: Tatínek, rozhodně tatínek, ale samo si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
1: děkuji.
6: Nejlepší.
1: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
1: Ano.
2: Tak. Sešlápnete brzdový pedál.
1: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
5: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktýrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 120 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
5: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
1: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
5: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
1: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
5: A budete mu nějak říkat?
1: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
5: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
5: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
5: Splněný sen jarní.
7: Jo.
5: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Fotky a video z předávání traktůrku najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
8: Velká jarní soutěž.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan slaví v neděli 85. a stále vyráží na turné. Mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení leccos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je, myslím, vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Oprava mostu v Českém Krumlově omezí letošní vodáckou sezónu na Vltavě. Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Série koncertů mladých kapel doplní dnešní program rybářských dnů ve Vodňanech. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou až k letním 27 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rekonstrukce mostu u českokrumlovského sídliště Plešivec omezuje plavbu vodáků po Vltavě. Stavaři demolují původní konstrukci a postavili provizorní most. Po něm teď vede veškerá doprava. Vodáci ale musí v místě lodě přenášet. Od poloviny června pak stavbou proplují speciálním tubusem.
3: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
4: Vysvětluje učitel Michal Chocholatý, který vyrazil na vodu se studenty Plzeňské střední průmyslové školy stavební. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO stavba turistickou sezonu neohrozí.
5: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
4: Přestavbu mostu za 119 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Hotovo bude do konce letošního roku. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dneska to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnina střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
1: Rybářské dny ve Vodňanech dneska pokračují programem pro školáky a vystoupením regionálních kapel na náměstí Svobody. Štěpánka Matušková z Městského kulturního střediska doplnila, že páteční sérii odpoledních koncertů připravila i knihovna Gelasta Vodňanského.
7: Na dvorku u koníčka, přímo za budovou knihovny. Na místě bude ministage, kde vystoupí 4 začínající kapely z okolí, protože Vodňanské rybářské dny mají něco pro každou generaci.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je teď obloha polojasná až oblačná s nízkou kupovitou oblačností, která se bude k večeru rozpouštět. Teploty se pohybují kolem 22, na horách vystoupí k 21 stupňům. Noční minima budou mezi 11 a 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítřek bude jasný nebo polojasný, přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr bude slabý. Být proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž bude stále nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Komplikace jsou na silnici 146 mezi Lišovem a Hlubokou nad Vltavou. U Lhotic řeší hasiči požár auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Vodáckou sezónu v Českém Krumlově letos zpestří výměna mostu u sídliště Plešivec. Jak už jsme vás před chvíli informovali ve zprávách, vodáci už teď musí pod mostem přenášet lodě. Další podrobnosti za chvíli v reportáži. A s rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Budeme si také hrát písničky, které nestárnou, zaspívá například Petr Spálený. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Řidiči v Českém Krumlově budou u sídliště Plešivec do konce roku jezdit přes Vltavu po provizorní lávce. Jihočeský kraj nechá stávající most vyměnit za nový. Tento týden začali technici s jeho demolicí. Kvůli pracím teď pod mostem neprojedou vojáci. Lodě musí přenášet několik desítek metrů po břehu.
1: Tadyhle to dotáhněte k tomu náspu a tam ať holky potom počkají a pomůžete jim s tím, ať to netahají, jo?
2: Je to na nic, je to docela dřina, radši bych si sjel ten jezd, no jako, bohužel, nejde to.
3: Svoje lodě tady u mostu v Českém Krumlově museli přinášet i žáci střední průmyslové školy stavební z Plzně.
4: To nikdy z nás nečekal na školním výletě, ale nás to nezastaví.
3: Setkal jste se už někdy s něčím takovým na hodě?
4: Popravdě nesetkal, je to pro mě novinka.
3: Plné ruce má i jejich třídní učitel Michal Chocholatý, který se na přenášení lodí připravil s předstihem.
5: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková, jakou jsme si představovali. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
3: Technici se do odstranění starého mostu pustili před pár dny. Právě kvůli demolici by při podplouvání konstrukce hrozil úraz. Vysvětluje za státní plavební správu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Varianta pro bezpečný průjezd pod ním po dobu stavebních prací bohužel neexistuje a proto jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty a průjezd tedy nebude po první fázi rekonstrukce možný.
3: Kompletní rekonstrukce mostu za 119 milionů korun zajišťuje Jihočeský kraj. Podle mluvčího hejtmanství Davida Hokeho se oprava musela připravovat delší dobu.
7: Technologicky ale není možné zvládnout celou tu stavbu pouze v zimním období, proto část prací musí probíhat i během léta. Jsme si vědomi toho, že to znamená omezení pro vodáky i návštěvníky.
3: Jak připomíná starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, most je třeba vyměnit hlavně z preventivních důvodů.
8: Se jednalo o řešení mostu, které je poměrně rizikové, nedá se kontrolovat dostatečně dobře jeho stav. Ta předepjatá konstrukce je zalitá v betonu, tak se nedalo ty nosníky dostatečně kontrolovat.
3: Podle něho by na místě neměly vznikat ani žádné dopravní komplikace. A to díky obousměrnému provizornímu mostu, který stojí těsně vedle toho původního.
8: Musí řidiči být trochu ohleduplní, hlavně právě k autobusům, tak aby při tom najíždění jim umožnili nájezd, protože si musí najezd do protisměru.
3: Demolice původního mostu bude hotová v polovině června. Poté vodáci místem projedou, ale pouze ve speciálním tunelu. Starosta se přesto dopadů na turistickou nebo vodáckou sezonu nijak neobává.
8: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým autobusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
3: Vedení města i kraje počítá s otevřením mostu v polovině letošního prosince. Příští rok by tak pod ním neměli vodáky potkat žádné komplikace. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Dnes se s rubrikou Co v učebnicích nebylo vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Právě teď na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 25 minut po 15. hodině. Jihočeští záchranáři mají nové základny na Jindřichohradecku a Prachaticku. Dosavadní prostory ve Volarech a Suchdole nad Lužnicí už neodpovídaly potřebám moderního provozu. Ať už šlo o zázemí pro posádky anebo sanitní vozy. Na slavnostním otevření základny v Suchdole nad Lužnicí dnes byla i naše reportérka Kristýna Baršíny. Kristýno, pěkný den.
1: Hezký den. Výjezdová základna v Suchdole nad Lužnicí je úplně nová budova, která je hned v těsné blízkosti sídla dobrovolných hasičů. Dřív zdravotníci byli v nájmu v prostorách tamní polikliniky. Ty už ale byly nevyhovující, jak vybavením, tak svým rozložením, jak mi dnes vysvětlil ředitel Jihočeské záchranné služby Jakub Jan Hájek.
2: Nesplňovalo to naše současné požadavky pro to, abychom mohli komfortně doplňovat ty léčiva, abychom mohli umýt ten vůz po nějaké náročné resuscitaci a tak dále. Takže teďka v tomhletom případě budeme mít všechno kompaktní, bude to v rámci jedné výjezdové základny.
1: Kromě toho tam teď zdravotníci mají i vyhovující zázemí, kde můžou trávit čas mezi jednotlivými výjezdy. To jsou pokoje s toaletami a sprchou, ale třeba i kuchyňka.
0: Kristýno, jak vlastně výjezdová základna v Suchdole nad Lužnicí funguje?
1: Na místě slouží vždy jedna posádka ve složení záchranář a řidič. Za minulý rok tam najezdili víc než 60 tisíc kilometrů a ošetřili zhruba 1200 pacientů, přiblížil vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby pro oblast Jindřichův Hradec Václav Roubík.
3: Tady je nepříjemná věc, že Suchdol je víceméně docela vzdálený od těch nemocnic, kde dělají centrovou péči. To znamená, že centrová péče, tam jsou ochotny ty nemocnice ošetřit tyhle ty kritické pacienty. A my s tímhletím tady se snažíme nějakým způsobem bojovat. Doktor de facto nejbližší je v Třeboni a zajišťuje péči na tyhle ty právě kritické pacienty tím, že se musí dojet. Do toho figuruje a dispečink to taky dělá, že semka na Suchdol lítá vrtulník. A lítá poměrně často.
1: Jihočeská záchranná služba v celém kraji ročně registruje přibližně 85 tisíc výjezdů.
0: A novou základnu mají od tohoto týdne také záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
1: To je pravda a je to velmi podobný případ jako v Suchdole nad Lužnicí. Je to úplně nová budova, ta původní totiž už nebyla vyhovující. Dohromady obě základny vyšly na 50 milionů korun a nejsou jediné, které prochází velkou modernizací, doplnil ředitel Jihočeské záchranné služby Jakub Jan Hájek.
2: Máme rozestavěné další dvě výjezdové základny, což je výjezdová základna v Blatné a příští rok doufáme, že otevřeme výjezdovou základnu ve Vyšším Brodě. Zatím stávající rozmístění základen je dostatečné podle nás. Tam, kde můžeme uvažovat o nějaké racionalizaci, optimalizaci provozu, bude případně nějaké navyšování posádek, ale ze stávajících výjezdových základen.
1: Na závěr ještě dodám, že Jihočeská záchranná služba má v kraji 33 základen a 57 výjezdových skupin.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu České Budějovice Kristýna Baršíny. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Soloutek. Nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů, herečka a porotkyně soutěže Naďa Konvalinková. Patrik Rozehnal se za ní vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystříhneme.
3: Ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. Teda, to bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je, promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmu.
1: No, já se rozhlasově.
4: To taky.
0: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám za okamžik zaspívá Petr Muk. Latčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji vyschnul. V minulých letech ve Studánce občas bylo vody méně, nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo? Protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to prostě Latčin pramen, no. Sem to patřilo. No.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
3: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
3: Ten pramen je znám několik století. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
4: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchovní, Český rozhlas.

0: O víkendu nás čeká mimořádně teplé počasí s letními hodnotami. Podrobnosti právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme si říci, jak to bude vypadat o víkendu, na který se těšíme a bude i mimořádně teplý. Nejdříve, jak bude v noci a v sobotu?
2: V noci bude jasno, kráno se jen vzácně kolem vodních ploch mohou vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích budou i kolem 6 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a zítra přes den pak bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude pak večer rozpouštět. Zítřejší maximální teploty letních 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia a bude vát

0: nejdříve, jak bude v pondělí.
1: I nadále bude slunečné pondělí, slunečné počasí v pondělí s jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů do 3 metrů za sekundu.
0: V úterý to stále vydrží nebo už to klesne?
1: V úterý to stále vydrží, bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou ráno na 13 až 9 a vystoupají odpoledne na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně severozápadní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno.
0: Panečku, to je opravdu léto, tolik meteorolog Tadeáš Gregor, Tadeáši děkujeme za informace, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rakousko bude dál kontrolovat hranice s Českem. Koncert vážné hudby dneska podpoří kostel svatého Štěpána na Kvildě. Písecká sladovna oslaví při festivalu Pískoviště 20 let svého fungování. V noci klesnou teploty na jihu Čech k 8, v údolích ke 4 stupňům. Pohodové páteční odpoledne vám přeje Petra Pitra. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou dál pokračovat. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Kontroly se ale posunuly do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují turisty ani pravidelně dojíždějící lidi. Rakousko zavedlo kontroly s Českem v říjnu roku 2023, aby omezilo nelegální migraci. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzinu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45,11. Nafta na 42 koruny a 8 haléřů. Levnější bude o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit do pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Benefiční koncert dneska podpoří opravu kostela svatého Štěpána na Kvildě. Nejvýše položený svatostánek v Česku patří farnosti ve Vimperku a už delší dobu potřebuje zásadní úpravy. Program popsal nezávislý starosta Radek Tér.
2: V podání pražského barokního souboru smicového kvintetu se solistou Romanem Fečukem zazní například Vltava od Bedřicha Smetany a další díla od Antonína Dvořáka, Johana Sebastiána Bacha a dalších. Vybrané finanční prostředky jsou určeny pro nadační fond na obnovu kostela svatého Štěpána na Kvildě, a tedy opravu kostela.
0: Současné umění, divadlo i komunitní tvorbu propojí písecký pouliční festival Pískoviště. Ode dneška do neděle ho na několika místech ve městě pořádá místní galerie Sladovna. Dnešní program v galerii navíc zahrnuje oslavu 20. výročí Sladovny. Upřesňuje její ředitel Adam Langer.
3: Budou tam různé workshopy, bude tam křest knihy, 28 příběhů v jedné knize písecké knihovny, ale hlavně 5 hodin bude vernisáž výstavy Jamka Session, minigolfové hřiště, které vytvářeli umělci a umělkyně, kteří Sladovně za těch 20 let hodně pomohli, takže to bude taková umělecká instalace, která se ale zároveň bude dát hrát.
1: Počasí.
0: Noční minima budou na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni, v údolích pak kolem 6 kránů se můžou u vodních ploch objevovat mlhy. Zítřek bude jasný nebo polojasný, přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří od 21 do 24 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž bude stále na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám dobré zprávy, aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři, jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale hodně už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů.
3: Světlo,
2: výborně, jo. Takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tímhle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš... Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prostě tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petanque, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku za slem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. To není.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to jsme nemá mluvili, kdo jí.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Moc děkuju. Vám taky. Nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových služivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli, odvodnili.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Tak, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě, já ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: Řek,
2: měli
1: řekni.
2: Bychom to uvíct, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čuchtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: No, dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady... Oh, slečno. Jste mě nepoznala? Čuchtan. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si a věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět nás paměť.
1: Jo,
0: do dneška ti to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariete Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí. Na telefonu jsem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme
2: to,
1: recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadí můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doma radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Pokračujeme, děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, jo. Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak, horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako ne? Na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No lidi, právě, no? Zejména ta no? Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně. Netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
2: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
2: Byla hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomínal nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
2: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: trčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
0: Halo, halo.
2: Dobrý den, tady znovu David dává Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další, dobrý
0: halo,
1: den.
0: Halo, halo.
3: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
0: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzavřeme?
0: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
3: Halo.
1: Ano,
3: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
3: Já
1: Bohdalovou.
0: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
0: Prosím tě, no, já jsem si typnul v obráceně. No. Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udárnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
4: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na ní začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda. Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
0: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
0: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
0: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
5: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policejní zásahová jednotka zadržela 6 dílerů kokainu z jihu Čech. Ukázky renesančního tance doplní květinovou výstavu na zámku Kratochvíle. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Zítřejší teploty na jihu Čech se dostanou až k 27 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policejní zásahová jednotka zadržela organizovanou skupinu prodávající kokain na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Šestice mužů skončila podle jihočeských policistů tento týden ve vazbě. V posledních 5 letech na území kraje rozprodali skoro 10 kilogramů drog za 15 milionů korun.
4: Kokain podle kriminalistů dovážel šéf organizované skupiny z Prahy. V Českém Krumlově pak drogu přerozděloval k prodeji. Všichni zadržení jsou obvinění ze závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. V případě odsouzení jim hrozí vězení od 5 do 12 let. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
3: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu, v Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Květinová aranžmá nově zdobí renesanční vilu Kratochvíle na Prachaticku. Floristické aranže čekají na návštěvníky zámku při speciálních scénických prohlídkách s tanečním a hudebním doprovodem. Podrobnosti přidává kastelán Petr Šmíd.
5: Prohlídku výstavy lze absolvovat v rámci našich běžných prohlídek, a to v termínu od 23. do 24. května a potom od 26. do konce měsíce do 31. května. Tento pátek zároveň nabízíme unikátní večerní prohlídku bez průvodce, začíná ve 21 hodin a trvá až do 23 hodin.
2: Sport.
3: Po volném dni se čeští hokejisti vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
6: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledit, čím přemýšlet.
2: Počasí.
3: Noční minima budou na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni, v údolích kolem 6 kránů se můžou u vodních ploch objevovat i mlhy. Zítřek bude jasný nebo polojasný, přechodně s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž bude stále nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor, v Českých Budějovicích u křižovatky Diamant ve směru z města se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Už za chvíli se podíváme do Záhoří na Písecku, kde Česká školní inspekce prošetřuje hromadnou výpověď učitelů základní a mateřské školy. Vyrazíme také do českobudějovické Arpidy, kde kapely Potrubí a Vohnout slaví 30 let na scéně. Přímo na místě bude také náš regionální stopař Petr Kubát. A zamíříme i do Českého Krumlova.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
7: Posloucháte nás v pátek 22. května. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: 6,5 minutu po 17. hodině dostává slovo Petra Pitra, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné páteční odpoledne. Česká školní inspekce řeší odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku. Vztahy mezi učiteli a vedením vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
3: Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Vedení Záhoří má od učitelů příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Tématu se budeme podrobněji věnovat už za pár minut. A teď k dalším tématům. Záchranáři mají ve Volarech a v Suchdole nad Lužnicí nové výjezdové základny. Jejich vybudování vyšlo na víc jak 50 milionů korun. V obou případech už byly prostory nevyhovující. Měli třeba oddělenou garáž od zázemí pro záchranáře, upřesnil ředitel Jihočeské záchranné služby Jakub Jan Hájek.
4: Nesplňovalo to naše současné požadavky pro to, abychom mohli komfortně doplňovat ty léčiva, abychom mohli umýt ten vůz po nějaké náročné resuscitaci a tak dále.
2: Odstartoval 53. ročník rally Český Krumlov. Řidiči kvůli soutěži neprojedou některými silničními úseky na Českokrumlovsku. Dneska je třeba uzavřená silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou nebo Besednicí a Kaplicí nádražím. Zítra v 8 ráno se zavře průjezd přes Malonty nebo Malšín. Prachatice získaly jako první město v Česku označení Cycle City. To udělují organizátoři cyklistické Tour de France. Titul obdrží místa, která se aktivně zapojují do podpory sportovní nebo rekreační cyklistiky. Informoval o tom Radek Malina z projektu We Love Cycling. V Prachaticích se loni konal závod Etap Czech Republic by Tour de France. Má přispět k tomu, aby se v budoucnu v Česku uskutečnila část slavného závodu přezdívaného Stará dáma. Nejdřív by to mohlo být v roce 2029.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Hromadnou výpověď 19 z 21 učitelů a následné odvolání ředitelky základní a mateřské školy v Záhoří na Písecku prošetřuje Česká školní inspekce. Petra Kajtmán vedla školy necelý rok. Učitelé si stěžovali například na její arrogantní a neetické jednání. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
1: Všem se nám ulevilo,
2: říká učitelka mateřské školy v Záhoří Irena Frnková. Konflikty s ředitelkou Petrou Kajtmán se podepsaly i na jejím zdraví.
1: Sesypala jsem se proto, že mě paní ředitelka obvinila z neempatického chování k dětem, ale vůbec jsem neměla možnost se obhájit. Vyhrožovala, že pokud budu situaci s někým řešit, tak bude následovat výpověď z pracovního poměru. Dokonce si kolikrát vyžádala i zprávy o dění v kabinete, a to už prostě učitelé dělat nechtěli.
2: Jeden z učitelů na základní škole, který chce zůstat v anonymitě, k tomu dodal.
3: Byly intriky, pomluvy, křivý obvinění a byly vytýkací dopisy, které vůbec nebyly pravdivé.
2: Ředitelka Petra Kajtmán na naši žádost o vyjádření nereagovala. Rodiče od ní dostali na školním online systému den před jejím odvolání prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že vždy jednala v souladu s právními předpisy a plnila povinnosti ředitelky. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Bohužel nemohli jsme to řešit dřív, mrzí mě to, ale já neměl zpětnou vazbu od učitelů. Měli strach, že by mohli být vyhozeni.
2: Potom, co 19 učitelů podalo výpověď, vedení obce začalo situaci řešit a nakonec v úterý ředitelku školy odvolalo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy-Bohatá.
5: V rámci dosavadního šetření Česká školní inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy. Současně však jde o situaci, která může mít významný dopad na fungování školy, personální stabilitu i zajištění vzdělávání žáků. Dalším krokům nebo možným opatřením se Česká školní inspekce ale nebude vyjadřovat do ukončení probíhajícího šetření.
2: Negativní vztahy mezi učiteli a vedením školy zaznamenali nejen inspektoři, ale i žáci a jejich rodiče. Jedna z maminek, která nechce být jmenovaná, to potvrdila.
6: Vygradovala tato situace, že děti si sami pro sebe udělali výzvu a chtěli podpořit stávající učitele, které mají rádi. Nejen já, ale i další rodiče jsme uvažovali, pokud takhle situace zůstane, že dáme děti do jiných škol.
2: Starosta Záhoří Martin Formánek ale doufá, že k něčemu takovému nedojde. Od učitelů má příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Řidiči v Českém Krumlově budou o sídlišti Plešivec do konce roku jezdit přes Vltavu po provizorní lávce. Jeho Český kraj nechá stávající most vyměnit za nový. Tento týden začali technici s jeho demolicí. Kvůli pracím teď pod mostem neprojedou vodáci. Lodě musí přenášet několik desítek metrů po břehu.
1: Tadyhle to dotáhněte k tomu náspu a tam ať holky potom počkají a pomůžete jim s tím, ať to netahají, jo?
2: Je to na nic, je to docela dřina, radši bych si sjel ten jas, no jako, bohužel, nejde to.
3: Svoje lodě tady u mostu v Českém Krumlově museli přinášet i žáci střední průmyslové školy stavební z Plzně.
4: To nikdo z nás nečekal na školním výletě, ale nás to nezastaví.
3: Setkal jste se už někdy s něčím takovým na vodě?
4: Popravdě nesetkal, je to pro mě novinka.
3: Plné ruce má i jejich třídní učitel Michal Chocholatý, který se na přenášení lodí připravil s předstihem.
5: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková, jakou jsme si představovali. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
3: Technici se do odstranění starého mostu pustili před pár dny. Právě kvůli demolici by při podplouvání konstrukce hrozil úraz. Vysvětluje za státní plavební správu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Varianta pro bezpečný průjezd pod ním po dobu stavebních prací bohužel neexistuje a proto jsme museli sáhnout k úplnému uzavření vodní cesty a průjezd tedy nebude po první fázi rekonstrukce možný.
3: Kompletní rekonstrukce mostu za 119 milionů korun zajišťuje jeho Český kraj. Podle mluvčího hejtmanství Davida Hokeho se oprava musela připravovat delší dobu.
7: Technologicky ale není možné zvládnout celou tu stavbu pouze v zimním období, proto část prací musí probíhat i během léta. Jsme si vědomi toho, že to znamená omezení pro vodáky i návštěvníky.
3: Jak připomíná starosta města Alexandr Nogrády z hnutí ANO, most je třeba vyměnit hlavně z preventivních důvodů.
8: Se jednalo o řešení mostu, které je poměrně rizikové, nedá se kontrolovat dostatečně dobře jeho stav. Ta předepjatá konstrukce je zalitá v betonu, tak se nedalo ty nosníky dostatečně kontrolovat.
3: Podle něho by na místě neměly vznikat ani žádné dopravní komplikace. A to díky obousměrnému provizornímu mostu, který stojí těsně vedle toho původního.
8: Musí řidiči být trochu ohleduplní, hlavně právě k autobusům, tak aby při tom najíždění jim umožnili nájezd, protože si musí najezd do protisměru.
3: Demolice původního mostu bude hotová v polovině června. Poté vodáci místem projedou, ale pouze ve speciálním tunelu. Starosta se přesto dopadů na turistickou nebo vodáckou sezonu nijak neobává.
8: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moc projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
3: Vedení města i kraje počítá s otevřením mostu v polovině letošního prosince. Příští rok by tak pod ním neměli vodáky potkat žádné komplikace. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Oslava talentu nejmladší generace přesně takhle vnímají jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open, jeho zakladatelé a pořadatelé. Přehlídka zhruba od půlky května do začátku června nabízí hudbu, tanec, divadlo, výstavy anebo workshopy. To vše v režii základních uměleckých škol, kterých je v Česku skoro 500, s více než 250 tisíci žáky. O programu festivalu jsme si povídali s jeho koordinátorkou Martinou Svobodovou. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou přidala pozvánky zejména na jihočeské festivalové události.
1: K tomu programu, který nás čeká, protože jsme zhruba někde za polovinou toho festivalu, ale to nejlepší je stále ještě před námi. Já jsem se rovnou podívala vlastně, na jaké programy bych mohla posluchače pozvat už dnes, protože dneska se toho koná docela hodně. Takže pakliže budete v Českém Krumlově nebo máte ho někde na dosah, tak přímo na hlavním náměstí krásný program Českokrumlovské základní umělecké školy, která právě taky patří mezi ty velmi aktivní. A jejich programy jsou vždycky jako velmi pestré a zahrnují právě taky prezentaci všech oborů, takže určitě si to nenechte ujít, budou tam až do večera do 6 hodin. Úplně stejně tak dneska běží program i v Blatné. A pozor, tam je velmi speciální program, který se bude odehrávat právě na zámku, tak jak jsme se bavili o tom, že se festival vlastně propojuje jako s mnoha historickými památkami a poběží tam koncert Když se zámek zaposlouchá, se jmenuje. A to souvisí s dalším jako tématem, které by bylo na samostatné povídání, protože to bude koncert pedagogů základní umělecké školy Blatná. Pak je taky dneska ještě další program v Suchdole nad Lužnicí, což je pobočka, vlastně kde sídlí pobočka základní umělecké školy v Třeboně, další prostě úžasná základní umělecká škola, které nestačí jenom prostě termín festivalu, ale oni budou pokračovat vlastně v těch veřejných programech na náměstí ještě i po skončení festivalu. A v tom Suchdole nad Lužnicí opět si tam připravují velmi speciální program, který se nebude konat na jednom místě, ale rozprostřou ho po celém městě a mají v plánu tam, jak jsem zjistila, zapojit i obyvatele. Takže pakliže se chcete stát i součástí tohoto programu, určitě je navštivte. No, ale to je jenom dnešní den, teď bych mohla pokračovat dál. Já se určitě zmíním teda minimálně ještě tady o Českých Budějovicích, kde právě taky hned na začátku června bude základní umělecká škola na Piaristickém náměstí, která taky opustí svoji budovu a budou připravovat hned třídenní program v zahradě pod Bílou věží.
2: Každopádně festival začal v Praze a v Praze taky skončí společným takovým vrcholným koncertem. Můžete zmínit, kdy a kde se tento koncert odehraje?
1: Velmi ráda, protože to je naše každoročně vlastně jakoby vrchol celého festivalu. Se odehrává ve Valštejnské zahradě Senátu a Senát je nám v tom taky partnerem a mnohokrát jim děkujeme za přízeň a za tuhle tu možnost vlastně těch nádherných prostor využít. Tam poběží vlastně celoodpolední program, který my nazýváme Den pro ZUŠ, protože dáváme vlastně příležitost základním uměleckým školám z celé republiky, aby tam přivezli svoje soubory a solisty a mohou se tam teda prezentovat hned na dvou pódiích vlastně výstupy své práce a celý ten den je právě zakončený slavnostním koncertem, který bude právě probíhat v té sale Tereně a je to opět v podobné režii, to znamená, jsou to prostě talentované děti napříč republikou, které jsou spojené do společného orchestru a budou tam tentokrát i sbory, které povede ikona vlastně sborového zpěvu, pan profesor Chvála, který se toho stal součástí a ve svém úctyhodném věku nám věnoval svůj čas a moc se na celý ten koncert a na celou tu akci těšíme, bude to určitě jako velmi krásný zážitek, takže přijďte rozšířit řady publika, i když tam bývá vždycky úplně narváno, ale určitě se místečko ještě najde.
0: Celý rozhovor s Martinou Svobodovou si můžete pustit ze záznamu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host opět v pondělí 25. května.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my teď míříme do areálu centra Arpida v Českých Budějovicích. Dnes tam slaví místní kapela 30 let na scéně a přizvala si k tomu spoustu zajímavých hostů. Na místě máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, ahoj Michale, já zdravím přímo tady z areálu v Arpidě, které se dnes proměnilo v takový velký open air festival s pódiem. Právě teď tady začala hrát českobudějovická rocková kapela After Hours, která mimo jiné taky letos slaví výročí, a to 20 let na scéně. Celý program tady už před chvilkou otevřelo uskupení Krb, složené z klientů centra Arpida. No a ten hlavní oslavenec, což je českobudějovická kapela Potrubí, která koncertuje už 30 let a vydala několik alb, začne hrát za chvilku, přesně v 7 hodin. No a proč si muzikanti z Potrubí vybrali pro své oslavy zrovna areál Arpidy a jaké písničky tady zahrají, na to už se tady ptám zpěváka a zakladatele Potrubí Aleše Kriga.
3: Dobrý den, ahoj všem, Aleš. Tak je to hlavně z toho důvodu, že jsme měli tu čest vlastně náš první koncert před 30 lety odehrát právě tady v areálu Arpidy. Takže těšíme se, že opět jsme se sem vrátili. Máme připraveno několik hodně starých písní, které tu tenkrát před těma 30 lety vlastně zazněly. Dnes už zcela jiné aranži, včetně čtyřčleného dechového, nechci říct si orchestru, spíše sekce. Těšíme se, že se zastavíte a budou i nějaké velmi nové písně. V 30. narozeninám jsme si nadělili nějaké předělávky starých písní, nějakou novou píseň. Všechno najdete na našem YouTube kanále nebo na www.potruby.net.
1: Říká zpěvák a zakladatel Potrubí Aleš Krík. Petře, zpátky k tobě. Nahlédnul jsem do programu a po Potrubí ještě nastoupí na scénu další oslavenci. Je to tak?
2: Je to tak. Před 9. hodinou tady roztančí publikum kapela Pohnout, která si stejně jako Potrubí letos připomíná 30 let. Čtveřice muzikantů už je několik týdnů na turné s názvem Bohemských 30 a tohle je jejich jediná zastávka v Českých Budějovicích. Už podle názvu té tour je jasné, že zazní samozřejmě hit z vás českých bohémů, ale třeba i staré klasiky jako Banány. A jinak pokud jste z Budějovic nebo z okolí, tak na tuhle akci jsou pořád ještě lístky, můžete sem vyrazit do areálu Arpidy, bude se tady hrát až do 22 hodin.
1: Hlásí se přímo z místa oslav regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme si říct, jak to bude vypadat o víkendu, na který se těšíme a bude i mimořádně teplý. Nejdříve, jak bude v noci a v sobotu?
2: V noci bude jasno, kráno se jen vzácně kolem vodních ploch mohou vytvořit mlhy. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích budou i kolem 6 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. No a zítra přes den pak bude slunečno s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se bude pak večer rozpouštět. Zítřejší maximální teploty letních 24 až 27, na horách 21 až 24 stupňů Celsia a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Ty letní hodnoty vydrží i v neděli?
2: V neděli se ještě oteplí, bude jasno až polojasno, k večeru pak přechodně až oblačno a odpoledne a večer se na horách jen vzácně může objevit přehánka. Nedělní minima 13 až 9 stupňů, maxima mezi 26 a 30 stupni, na horách 22 až 26 a bude vát slabý proměnlivý. Odpoledne pak vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno bude i klidno.
1: Takže můžeme o víkendu jít na koupačku, nyní výhled pro příští týden, nejdříve jak bude v pondělí.
2: I nadále bude slunečné počasí, v pondělí s jasnou nebo polojasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 14 až 10 stupňů a vystoupají odpoledne na 24 až 28 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze severních směrů do 3 metrů za sekundu.
1: V úterý to stále vydrží nebo už to klesne?
2: V úterý to stále vydrží, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty klesnou ráno na 13 až 9 a vystoupají odpoledne na 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát zpočátku slabý proměnlivý, postupně severozápadní nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. V noci a ráno bude i klidno.
1: Panečku, to je opravdu léto. Tolik meteorolog Tadeáš Gregor. Tadeáši, děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v kraji končí, na závěr ještě pozvánka k zítřejšímu poslechu. Podíváme se třeba do Pacova, kde z historického nádraží postupně mizí kritizovaná svítivě oranžová fasáda. Uslyšíte také příběh čápa se zlomenou nohou, kterého ochránci přírody z Vlašimi po léčbě vrátili zpátky do volné přírody. A vydáme se také na Jihočeskou univerzitu mezi mladé vědce a středoškoláky. Zítra na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rakousko bude dál kontrolovat hranice s Českem. Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Ornitologové pomůžou lidem s rozeznáváním hlasů ptáků při vycházce ptačím parkem z Budovská Blata. Noční teploty se budou na jihu Čech pohybovat kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou dál pokračovat. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Kontroly se ale posunuly do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují turisty ani pravidelně dojíždějící lidi. Rakousko zavedlo kontroly s Českem v říjnu roku 2023, aby omezilo nelegální migraci. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dneska to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnina střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
4: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
2: Ornitologové v ptačím parku z Budovská Blata na Českobudějovicku zítra povedou vycházku za ptačím zpěvem. Účastníci při ní budou pozorovat jednotlivé druhy a rozeznávat jejich hlasy. Celodenní akce začne ranním programem od 8 hodin. Pokračuje za organizátory Krištof Chmel.
5: Čeká vás ornitologická vycházka jarní přírodou, včetně ukázky kroužkování ptáků. Česká společnost ornitologická letos slaví stoleté výročí své existence. V 11 hodin proto na vycházku navazuje u pomníku Kubaty společná oslava s bohatým programem pro děti i dospělé.
3: Počasí.
2: Noční minima budou na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni, v údolích pak kolem 6. Kránu se můžou u vodních ploch objevovat i mlhy. Zítřek bude prosluněný, jasný nebo polojasný, přechodně během dne s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž bude stále nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Krásný a příjemný podvečer startují vaše oblíbené Melodie podvečera, které můžete doplnit o telefonická přání a gratulace. Jako vždy je vám k dispozici telefonní číslo 221 55 44 11 a pokud žádné gratulace nejsou, tak si budeme jenom hezky hrát. Hezký poslech od mikrofonu vám přeji.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A nyní už vítám ve vysílání pana Roberta. Přeji vám krásný podvečer.
2: Mám taky hezký podvečer, Michale, i vám všem do studia, včetně vás. A chtěl bych zahrát písničku, na které jsme se domluvili naší úžasné herečce a skvělé dámě, která přednedávnem oslavila krásné narozeniny. A to Ivanka Janžurová, kterou máme moc rádi a které si nesmírně vážíme, pokud nás poslouchá. A Sabinko, ty jedeš někde, tak mamince to vyřiď. A samozřejmě i vám, Michale, do studia, abyste měl hezký víkend a krásnou službu, klidnou. A také popřát Adelce Jirkelové, kterou také zdravím a samozřejmě všechny lidi, které rádi vás poslouchají a jste úžasný rádio, a taky s panu Zvukařovi, který poslouchá, pouští taky krásné písničky někdy.
1: A vybrali jsme společně písničku od Ivy Janžurové, Den se modrá. A je to z pohádky, tak si pustíme, myslím, že je velmi oblíbená ta písnička. Tak snad se bude líbit.
2: Děkuju a hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Další volající v Melodích podvečera je paní Ivana. Přeji vám krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Michale, já vás zdravím. A zítra mají svátek Vladimírové, tak o čem Vladimírům nějaký znám, takže jmenovat nebudu. Přeji všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, ať se aspoň co si sami přejou. A v neděli mají svátek Jany, tak všem Janičkám, Janičce Hřídelový do Letů, Janě Behancový do Kaplice a všem, co znám, tak jim taky posílám písničku a přeju hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, spokojenosti. A všem, co mě poslouchají, tak tu písničku taky posílám. Vy se mějte hezky a poslechněte si se mnou. Mějte se, nashledanou.
0: No počkejte, paní Ivanko, ještě jste neřekla, jakou písničku posíláte, to si musíte říct sama.
1: Já mám 250.
0: Dobře, posíláme, mějte se moc krásně.
1: Děkuju, nashled.
0: Naslyšenou.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Milí přátelé, vítejte po týdnu v hájemství swingu, potažmo jazzu z Českého rozhlasu České Budějovice vám posílá pěkné pozdravy Jiří Kasal. Jako člověk měl nemálo špatných vlastností, doprovázela ho pověst arrogantního a panovačného člověka. Ve své autobiografii se netajil tím, že byl schopen často jednat bezohledně. Jeho vztahy s lidmi, včetně hudebníků a partnerek, byly často velmi bouřlivé. Ovšem, jazz druhé poloviny 20. století ovlivnil jako nikdo. Ano, mám na mysli fenomenálního trumpetistu a autora Milese Davise. Od jehož narození uplyne 26. května 100 let.

I thought about you, myslel jsem na tebe, tak tímto standardem Jimmyho Wayne Houstona a Johnnyho Mercera z nepříliš typického alba Milesa Davise a jeho sextetu z roku 1961, které má sněhurkovský název Someday my prince will come, jednou přijde můj princ, podle titulní pohádkové skladby Franka Churchilla, jsme zahájili tuto půl hodinku. Bylo to jediné album, kde byl součástí sextetu Milesa Davise tenorsaxofonista Hank Mobley. Miles Dewey Davis se narodil 26. května roku 1926 v Houltonu ve státě Illinois do relativně bohaté afroamerické rodiny ze střední třídy. Davisův otec byl zubní chirurg, který se s rodinou přestěhoval do čistě bílé čtvrti ve východním St. Louis do roka od narození svého syna. Ačkoliv Davisova matka chtěla, aby se syn naučil hrát na housle nebo klavír, otec mu k jeho 13. narozeninám daroval trubku. V roce 1944 přijela do St. Louis kapela slavného zpěváka Billyho Eksteina, aby na dva týdny vystupovala v klubu Riviera. Jeden z Eksteinových trumpetistů onemocněl a Miles Davis měl možnost ho zastoupit. V kapele byli průkopníci bebopu Charlie Parker a Dizzy Gillespie, kteří oba na mladého hudebníka zanechali hluboký dojem. V září roku 1944 se Davis přestěhoval do New Yorku, aby navštěvoval prestižní hudební školu Juilliard School of Music, což mělo ještě důvod v tom, že chtěl Miles Davis strávit více času a hrát s Charlie Parkerem, což se skutečně stalo. No a za tři roky už vznikla pod vedením trumpetisty Milesa Davise proslulá nahrávka jeho skladby pojmenované podle zápasnického chvatu Half Nelson, tedy poloviční Nelson, i s Charlie Parkerem, který však nehrál na altku jako obvykle, ale na tenor saxofon.

Half Nelson, poloviční Nelson, dva velikáni jazzu, trompetista Miles Davis a saxofonista Charlie Parker se spojili v nahrávce této skladby. V roce 1948 se rozhodl Miles Davis Parkerovu kapelu opustit. Už tehdy si začal na veřejnosti vytvářet tvrdou, chladnou až nepřátelskou image. Davisova nestálá povaha a odtažitost na pódiu se brzy staly stejně součástí jeho věhlasu jako jeho hudební brilantnost. Davisova raná hra na trubku byla někdy nejistá a nevždy plně naladěná, ale jeho jedinečný intimní tón a schopnost improvizace převážil jeho technické nedostatky. Tehdy začal silně spolupracovat s kanadským aranžérem a pianistou Gillem Evansem a také v létě roku 1948 Miles Davis založil Nonet, jehož členy byli Jerry Mulligan, J.J. Johnson, Kenny Clark nebo Lee Konec. Skupina se sice za nedlouhý čas rozpadla, ale nahrávky změnily směr moderního jazzu a vydláždily cestu stylům západního pobřeží 50. let. Během počátku tohoto desetiletí se Davis potýkal se závislostí na heroinu. Tuto dobu popsal jako čtyřletou hororovou show, která do jisté míry ovlivnila jeho hru. Přesto se mu podařilo nahrát alba, která se řadí k jeho nejlepším, včetně toho, které je z dnešního pohledu vnímáno jako jednoznačně přelomové a nejoslavovanější v historii jazzu. Mám na mysli desku Kind of Blue, čtyřnásobně platinovou, s níž byly prodány více než 4 miliony výlisků. Album Kind of Blue s trompetistou Milesem Davisem natočili altsaxofonista Cannonball Adderley, tenorsaxofonista John Coltrane, pianisté Bill Evans a Wynton Kelly, kontrabasista Paul Chambers a bubeník Jimmy Cobb. Toto album, které ovlivnilo jazzové a rockové muzikanty více generací, znamenalo vrchol modálního jazzu a z něj vám zahrajeme vstupní skladbu Blue in Green, modrá v zelené.

50. letech vstoupil Miles Davis i do světa filmu. V roce 1957 natočil mladý francouzský režisér Louis Malle snímek Výtah na popraviště, který byl jakýmsi předobrazem přicházející tzv. Nové vlny. Louis Malle mistrovsky stvárnil podivnou atmosféru halící jeden zdánlivě dokonalý zločin. Svébytné místo ve filmu zaujímá i hudba jazzového trumpetisty Milese Davise, který vytvořil v hotelovém pokoji prý bezprostředně před začátkem natáčení, kdy mu byl nastíněn děj filmu a jeho kvintet pak na jeden zátah improvizoval u obrázků filmu. Davisova hudba doprovází elegantní a smyslně vábivou chůzi krásné Jean Moreau po pařížských ulicích, po elysejských polích. Noc na Champs-Élysées.

Následně po procházce na Champs-Élysées s hudbou Milese Davise si řekněme, že velmi silnou stránkou Davisovy formace byla rytmická sekce a ta zůstala pohromadě do roku 1968. Sekce zahrnovala pianistu Herbieho Hancocka, kontrabasistu Rona Cartera a bubeníka Tonyho Williamse. V roce 1964 se Davisovi připojil tenor saxofonista Wayne Shorter. Tento soubor je často považován za Davisův druhý velký kvintet a byl jedním z nejvýznamnějších a nejprogresivnějších v jazzu v 60. letech 20. století. V druhé polovině této dekády začal trumpetista Miles Davis do jazzu zapojovat rockové vlivy, čehož vrcholným výsledkem je velice úspěšné album Bitches Brew z roku 1969, které se stalo průkopnickým v oblasti jazz-rockové fusion hudby. S účastí budoucích hvězd jako s pianisty Chickem Coreou a Joeem Zawinulem, kytaristou Johnem McLaughlinem a bubeníkem Billem Cobhamem, kteří měli s odkazem na název rozdmíchat zvukovou bouři. Nutno říci, že trumpetista Miles Davis touto deskou, za kterou dostal cenu Grammy, oslovil mnohem více rockery než jazzové fandy. A tak se vraťme pro zajímavost ještě zpět v 60. letech do roku 1963, kdy vyšlo Milesi Davisovi částečně bossanovou ovlivněné album Quiet Nights, Tiché noci i s korkovádem Antonia Carloše Jobima.

Muzika byla pro mě vždycky něco jako prokletí, protože mě vždycky něco hnalo, abych hrál. Vždycky to bylo pro mě nejdůležitější a na tom se nic nezměnilo. Takhle se vyjádřil Miles Davis ve své autobiografii, kterou s ním sepsal Quincy Troupe a která vyšla také v Čechách. Největší jazzman druhé půlky 20. století Miles Davis, mimochodem také malíř,

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeská záchranná služba zahájila provoz dvou nových výjezdových základen. Policejní zásahová jednotka zadržela 6 dílerů kokainu z jihu Čech. U Příbrami zasahují hasiči kvůli požáru vlaku, nikdo se nezranil. Zítřek bude slunečný s teplotami kolem 25 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Záchranáři mají nové výjezdové základny ve Volarech a v Suchdole nad Lužnicí. Jejich vybudování vyšlo na víc než 50 milionů korun. V obou případech už byly prostory nevyhovující. Měli třeba oddělenou garáž od zázemí pro záchranáře, upřesnil ředitel Jihočeské záchranné služby Jakub Jan Hájek.
2: Nesplňovalo to naše současné požadavky pro to, abychom mohli komfortně doplňovat ty léčiva, abychom mohli umýt ten vůz po nějaké náročné resuscitaci a tak dále. Takže teďka v tomhletom případě budeme mít všechno kompaktní, bude to v rámci jedné výjezdové základny.
0: Policejní zásahová jednotka zadržela organizovanou skupinu prodávající kokain na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Šestice mužů skončila podle jihočeských policistů tento týden ve vazbě. V posledních 5 letech na území kraje rozprodali skoro 10 kilogramů drog za 15 milionů korun.
3: Kokain podle kriminalistů dovážel šéf organizované skupiny z Prahy. V Českém Krumlově pak drogu přerozděloval k prodeji. Všichni zadržení jsou obvinění ze závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. V případě odsouzení jim hrozí vězení od 5 do 12 let. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Hasiči zasahují u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo se nezranil. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram-Březnice je zatím zavřený. Může se to dotknout i některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení podle zprávy železnic potrvá až do večera. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzinu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45,11, nafta na 42 koruny a 8 haléřů, levnější bude o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit do pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května.
1: Počasí.
0: Noční minima budou na jihu Čech mezi 11 a 8 stupni, v údolích pak kolem 6. Zítřek bude jasný až polojasný, během dne se vytvoří nízká kupovitá oblačnost, která se začne večer rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až k 27 stupňům, na horách naměří mezi 21 a 24 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou ve Vodňanech ve výstavní ulici. Právě teď tam zasahují záchranáři. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste, paní magistro, nedávno byla v restauraci, nebo spíš v hospodě, a tam se nad vámi hospodský doslova rozplýval. Co se stalo?
2: No, když jsem mu nechávala to, čemu se neutrálně říká spropitné, tak jsem to označila jako diškrece. A on byl nadšený, protože to slovo prý už dneska nikdo nepoužívá.
1: Když krece, no, tak to je z francouzštiny asi.
2: Mm-hmm, ještě se to možná častěji používá v té zkrácené podobě diško.
1: Třeba právě tyhle výrazy jako když krece, diško, nebo z francouzštiny možná mě napadá tuzer, to je všechno v oblasti obecné češtiny, nespisovné češtiny.
2: Ano, pohybujeme se mimo spisovnou češtinu. Ovšem ve slovnících, v těch větších, slovník spisovného jazyka českého a podobně, všechny tyhle výrazy najdeme, protože ty slovníky vznikaly excerpcí z krásné literatury a tam se běžně používaly.
1: Jinak spropitné na začátku s písmenem S, jako Simona, pozor na to, abychom neudělali hrubku.
2: No, k tomu bych doplnil, že dříve se tam psalo Z.
1: Mm-hmm, takže teď už S, jinak jak to obsat, dobrovolná peněžitá odměna za nějakou službu, třeba právě v restauraci. Našli bychom ještě nějaká synonyma, kromě zmiňované diškréce, která zní tak jako starosvětsky, nebo tuzer, jsme říkali.
2: Ještě se hojně užívalo dříve tedy z němčiny přijaté tringelt.
1: Ale to se občas i použije dnes, tringelt.
2: Pravděpodobně ano. A tam se, protože češtině není příliš už vlastní ta hláska G, tak se to také často vyslovovalo s K, tringelt. Z turečtiny máme přejatý výraz bakšiš. Mm-hmm. Původně je tedy perský, ale my ho máme z turečtiny. No a čistě slovanské je všimné, ale nevím, jestli se používá v tom výrazu spropitné spíš ten druhý význam slovníkový, a sice úplatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Čulko und Veronika Kindlova.
0: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Čulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
4: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
3: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
5: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
3: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
6: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
3: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. Počasí. Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna s Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
7: Tak to k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
8: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu, že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
7: O pocitech.
8: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověk.
7: A nečuchá, nečuchá, nečuchá, že vlastně ztratí čich.
8: Ano.
7: Takže o ztrátě čichu.
8: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
7: Že prostě necítí.
8: Ano.
7: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdlová.
1: No, jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: No dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: Máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já?
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Já nekam bejt. A si tam jdeš, čím chce. Dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
0: Takže to, nepozná je, se tedy jako
1: no,
0: problém s čichem.
1: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je.
0: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil
1: na
0: se vám sluch o 10%, že by to bylo s čichem?
1: Nejsou žádné normy.
0: Aha.
1: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
0: jak
1: ale
0: to?
1: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
0: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká imunita pro děti.
1: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
0: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví, Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které
3: tak
0: třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. Uhum. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně vyhodnotí,
3: to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce Veselé a zdravě CZ, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: se to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s post-covidem, to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč, vědci zatím nevědí. Ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování.
1: Někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: Proč?
1: A je tam šance na to, Nobelovka. Nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů, čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán Bůví, tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal. Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, našel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout a pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: přebalovat stolice
0: nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako pudr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Tak odfiltruje vlastně v té
1: čichové
0: tloně.
1: Že to odfiltruje, protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě. Tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová, hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: vás.
0: Dobrý
1: den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat. Já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři? Tento
2: já pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný,
1: ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobena útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci, takže jakoby pod kontrolou se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla na kybernetickém noži a operace v podstatě je nemožná, protože je to na nepřístupném
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych
0: poradila,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku.
0: A pokud je to 5 let, tak asi.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliozy, a tam taky jako přesto, že boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio. Vždyť, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme, musíme jít na další, kdo je připraven a nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy, ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak to klipněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, ano. A chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajtamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění. A vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit v

0: vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
2: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
1: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
4: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledě čím přemýšlet. Počasí.
1: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

0: Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Petr, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.
1: Já vím, že touhu schladil mráz, že zima přijde zas, že každý břeh

0: Heavenly Father.
1: Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verumka z Kadaně a Česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, z letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Jukeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářila na Portě, se staví Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

nestačí, vždyť žádný čas mě netlačí. Když ti řeka dává, tak jen ber. Jen krátká zdá se radost má, z těch slitostí se vystřídá. Co mi hardy řek, to není fér. Chlapče,

sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší s Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsy 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké Vlupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy.

0: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
1: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
0: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
2: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
3: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
4: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
3: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců šlo vyjádřit několik desítek lidí.
5: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
3: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
6: Zatím velká vděčnost a radost.
3: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
6: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
3: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
7: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu. Počasí.
0: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si sednatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíje. Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě?

0: a hlavně kde se inspirujete. O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych říkala, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to na nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, no. Ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo.
0: Krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi. To je tak skvělý klučina z Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže já klobouk dolů před ním. On mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů. Má,
0: dobře,
1: má
0: a teď pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře ze hřbitova a byla, a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synové vzal domů a pak ještě říkal, Jarčo, jestli to, tak jedeme na zvrzenu. Tak jsme včera ještě na zvrzenu do Raspenavy. Takže jsem se takhle, tak, jako jsem se prošla a pak mě za odměnu vzal synové sebou na zvrzenu kteří jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu a samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku, cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe a jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám si třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii? No tak
0: máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si
0: to jste zase té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je za chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, jo?
0: Mm-hmm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se s mými
1: superpotravinami? Hlavně stravou, jo? Je potřeba méně tučného a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte?
1: Helejte, místo kafe, jak si dává spoustu lidí, si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může
1: jo,
0: právě...
1: Taky na kontroly se musí chodit, samozřejmě, no. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. No,
0: A jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo, no. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť to je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočničkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak, když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla samá ruka, samá noha a byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kg. A takže mě zabíral volný čas sport a nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí, byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok a jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid a já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly a nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní. A ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí. A teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě vlhký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám v pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si v košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A spolupnozdám.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem ji pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tedy umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Jani, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husí, kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký tak máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte 3x denně, jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Jani, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Jani, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu, a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli svaté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí. Takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat. To je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která
1: jste
0: nám přinesla.
1: Mějte se moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tedy člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když bych se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už bych jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let. No,
0: já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně

0: lskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak?
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně. A já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic. A říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede, a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuju vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovýhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu, zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostal k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá.
1: Jo? Ano, prostě, to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
2: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, no a jaká byla odpověď?
2: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou sami, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
2: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí, od toho prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc. Jako, jo, že prostě a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo, takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaký ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat jako na ty hrady, zámky, tak potom se synem musíme, aby se někdo o ty zvířátka postaral, že jo. Takže tak je to prostě všechno je to na domluvě, no prostě v těch lidí.
1: Jani, děkujeme za návštěvu, za slova povzbuzení, možná návod na to, jak se zapojit do společnosti a do společenství.
2: Je těch možností hodně. Děkuju a nashledanou a budu dále poslouchat.
1: Budeme rádi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no,
1: jako
0: bohatě.
1: Na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst různé potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích. Jím často za den. Já jím možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda, jo, pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
0: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
1: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
0: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
1: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
0: Mm-hmm. No vidíte to. Tak objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
1: pro mě
0: v noční lince.
1: To je velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako v duchovně A to je taková moje meditace. No.
0: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak je, tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
1: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých stoletek, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takovej symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
0: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
1: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Slumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Takto, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarádek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všechno krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou. No, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy. No a tak dál. Prostě chodím aj jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mladí. Jenom chvilku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám proto pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla a toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru, krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak, být vděčný za všechno, co můžeme, víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař nějaká speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk, ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou, ale jsem šťastná, že
0: Ani, a umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo, no ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespěl, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně, v čistotě, to je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody. Protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a ne, tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé,
0: ano.
1: Že no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a pospím, takže já to zase... Já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak... Nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že, které jako člověk neudělá, že, když při různé práci, že, takže, no a manželce tak tež pomáhám, že, ať se udržuje jako ten, že, takže, a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi,
0: Pepíno,
1: no.
0: Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu. Na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídaní.
0: No, raz, dva, Pepíno, já jsem čekala... borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte to hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou, stromy
1: objímám, víte? U nás na Balaš...
0: A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do hůžky, no to...
0: Jako do houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A no čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď se mějte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Aničkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkónu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se održela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že je zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: No, vnoučata, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by... A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila. Vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak se to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné? No. Já mám tu výhodu, že moje neteř je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo? Takže, Takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru
0: a taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty na povědě, doma těch kontaktů moc nemám, na povědě jedině, když přijedou ty děti.
0: No, takže, si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit, a já si věci plánuji, já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst, a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže... Tak zatím jsem spokojená. Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda, že
1: kdybych ty bolesti bylo míň, loučíme s humorem.
0: Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že si z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mně je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajím, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci něco? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdobě,
5: to se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako buffet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No. Jako, no. Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
8: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
9: Gota. Pánové,
8: na zdraví. Gotej, není, počkej. Ne. Máme tady, telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
10: 5, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
9: On nebude tuto doma.
10: Ještě?
9: No, není.
10: Vem si ho. Ne, teď.
9: No, tak ahoj.
8: Počkej.
11: Haló?
8: Haló, to je Karel Gott?
9: Ne, počkej.
11: Ano?
8: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn. Ahoj.
8: Co chceme? Prosím tě, Karle.
11: Dobrý večer,
8: pánové. Dobrý večer. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
9: No, vidíš.
8: Tak to jsou to pro noviny. Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
10: Co to by?
11: To nic. Upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
11: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
9: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
9: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
8: Dobře,
9: jo?
8: A pak tě zavoláme.
9: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reiss v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílém kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on tě mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a o celý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
4: Vesel, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
8: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
4: Vešlo, méně vejte se,
8: ale
4: já...
8: na sporách, páne.
4: Já...
8: A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
4: Vešlo,
8: tak
4: prosím
8: mu říkám,
4: vás, nezlobte
8: se. Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, veď. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď. Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
4: Nezlobte se,
9: no
4: sešla,
9: to
4: já skutečně, já pospíchám.
9: Cvok,
4: ale ne, já...
9: Co?
4: Rozumíte, já jsem
9: prostě
4: s tou, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je předušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo no, volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás ne... Halo? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pohá, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamnot, hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počítat.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Klitová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu. Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tý, v obličeji svýmu, zvedněte,
3: ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Ne? Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že zezadu truhlíku, snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne, ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu zezadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte, žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Paško, Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme levé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.

0: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
1: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
0: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
1: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
0: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
1: Jo, je tady, mé mi okna.
0: No, a jak to?
1: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
0: Aha, tak Karel Šík mé je okna, co děláte vy?
1: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
0: No. To je asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
1: No, tak
0: dejte mi prosím vás, pana Šípak, telefon.
1: Děkuji.
0: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
2: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
0: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
2: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
0: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
2: Ano.
0: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
2: Ano.
0: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
2: Ano, já bych to rád.
0: Jo, no to...
2: Sám potom.
0: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
2: No, já nevím,
0: schválí. Hovraďte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
1: Je to nutný, aby...
0: Je to nutný, se... velice nutný je to.
1: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
0: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
1: Tak jo, tak nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
3: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
4: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvoním, to je mám na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla pustí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala: No, vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala: No, řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala: No, je asi 3:45. Asi. No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:45. Já jsem říkala: Prosím tě, co jsi vlastně udělala? Ona říká: No, co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku. Ozvala se nějaká paní, povídá: Tady Bergerová, prosím. Já jsem říkala: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady.